zpívá Jiří Suchý se svojí 12letou kolegyní Magdou Křížkovou.

Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

dobacil kadeřníka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.

bych bejt mašinfírou a vlastnit mašinu. A jezdit s pevnou vírou, že se jednou vyšinu. A jednou se svým strojem, že dojedu až k vám. A na tebe, že s tím strojem dojem

0: Dobrý večer, paní Panírková.
1: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
0: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
1: Vydejchejte se.
0: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
1: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
0: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
1: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
0: ano, tím, ano, to jste nazvala
1: vedoucího
0: správně.
1: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
0: jistě.
1: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
0: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
1: ano,
0: tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
1: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: No, po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
0: no,
2: zatím,
0: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky a já bych... Spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavědu krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí,
3: aby se zítra na večer znovu sešli v Seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim, přichází.

0: Já vím, že takhle se k tomu mají asi těžko dostaneme, ale já si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Country Beat přišel do divadla Semafor, že bychom také měli vzpomenout, že na tom měla jedna osoba velkou zásluhu a tou osobou, že je Naďa Urbánková.
1: No, to bychom mohli... Hele, už mám lepší hlas, vidíte? Už jsem se vydejchal, než pan Grossman.
0: Už to jde,
1: no, už
0: to
1: jde. Ano, Naďa Urbánková, ta vlastně nás upozornila prvně na Country Beat, poněvadž ona s nima spolupracovala. Ona nám jaksi, jakožto divadlo, byla nevěrná s Country Beatem. A my jsme jí to ale přáli, poněvadž já jsem se jednou šel takhle potají. Já jsem jí špehoval, víte, šel jsem se podívat. A moc se mě to líbilo. Oni hráli ve Sluníčku na Příkopech, to je takové divadélko.
0: Když měli loutky volno.
1: Ano, ano, a tam hrávali vždycky, když měli loutky volno a když měla Naďa volno taky, tak tam hrávali a bylo to moc hezký a já jsem se s nimi potom domluvil a oni šli k nám a teď jsou u nás i s Naďou Urbánkovou, kterou vám tímto představujeme.
0: A Naďa nám dnes večer zaspívá, co?
1: Zaspívá nám písničku, ona si to řekne sama, jak vidím, už se k tomu, jak se nám leskne to děvče, že jo?
0: To diváci, rybička,
1: no rybička, diváci, totiž posluchači jsou ošizení, ale opravdu moc se leskne, to vám můžeme potvrdit.
2: Tak já bych přešla radši k té písničce. Bude to písnička z programu, který hrajeme v divadle Semafor, jmenuje se Besídka zvláštní školy a písnička, kterou vám zaspívám, se jmenuje O, ty to nepochopíš. Český text napsal Jirka Grossman.

0: Příspěvek Nadi Urbánkové by se dal hodnotit jako takový jarní příspěvek pro mladé muže, no, pro mladé obdivovatele, ale já si myslím, že by také něco jste měli mít pro ženy.
1: Pro obdivovatelky. Ano. I pro ty máme sousto. Máme blondiáka v divadle.
0: Ano.
1: No. Opravdu krásného blondiáka máme pro dívky. Takže bychom jim ho předhodili. Jmenuje se Milan Drobný. Milan Drobný nám zaspívá píseň
2: Socha.

0: No já myslím, že když už jsme se k tomu jaru nedostali doteď, tak teď už bychom to tak trošku
1: to
0: mohli
1: nechali,
0: vynechat.
1: Že jo?
0: Jo, já myslím, mě by totiž strašně zajímalo, já jsem si všimla nedávno, že se na plakátech u vás v divadle objevilo zcela nové jméno, mě dosud neznámé, myslím Luděk Nekuda.
1: Luděk Nekuda, to jste si všimla děsně správně, poněvadž ten už
0: ten
1: u nás
0: vás není dlouho.
1: Rok hraje, no od... No, no, od začátku sezony hrál v programu Tak co pane barone a předtím hrál v jiném divadle v Ostravě pod Okapem, jehož je spoluzakladatel. Jo, a my zakladatelé divadel jak si držíme při sobě a tak jsme ho vzali k nám. Nevím, jestli se nedostal spod Okapu do deště, nebo jak se to říká, ale zatím jako u nás setrvává a setrvá i příští sezonu, tak snad se mu tam líbí. Luděk Nekuda je docela podobně jako pan Grossman platný člen, poněvadž on nejenom, že hraje takhle divadlo a on taky zpívá a nejenom to, on taky píše si povídky a taky je po sobě čte. Já bych ho poprosil, aby jednu přečet, ale vlastně já jsem ho teď urazil. Ona to není povídka, to je vědecké pojednání. On píše vědecká pojednání o věcech týkajících se našeho života. Konkrétně toto bude o brnění. Luděk Nekuda.
2: Výňatek z řádu Brň 1.1. Podepsán Kunětický Horimír, král, hejtman Klobůček Přibík, rytíř národné obrany. Hlava první. Nošení brnění, oblečení, připevnění, provedení. Složení brnění, rezivění, čištění. Článek 1. Nošení brnění. Brnění je ústroj kovová, plechová, železná nebo bronzová, starší typ. Brnění se nosí nejčastěji hlavou vzhůru, nohama dolů. Ruce pak visí podél těla. Brnění se nosí do boje, někdy z boje a na recepce. Brnění smějí užívat jen rytíři či jimi pozvaní hosté. Rytíře v brnění rozlišujeme podle váhy brnění na muší, bantamové, lehké, polotěžké, těžké a neúnosné. Pro soudobý boj mají největší význam rytíři muší, kteří jsou využíváni k letům do nepřátelského zápolí, kde tu bodnou, tam bodnou, čímž působí v řadách nepřátel zděšení. Rytíři neúnosní jsou využiti v případě zaujetí obrany tak, že se postaví v sevřený řad a stojí. Nepřítel pak musí užít trhaviny, aby jimi mohl projít. Článek 2. Rezivění, čištění. Dojde-li v poli k pršení, nastává důsledkem špatného čištění rezivění. V případě nastání rezivění dá velitel obrněné čety příkaz k zahájení čištění. Zahájení čištění se děje na povel čištění vpřed. Čištění samo se provádí čistícím přípravkem, čistícím prostředkem či čistící směskou. Čistí se výhradně směrem z hora dolů, z dola nahoru, zleva doprava či zprava doleva. Čištění se provádí tak, že až dokud není čisté. Článek 3. Oblečení, provedení, připevnění. Postup při oblékání brnění. 18 panošů uchopí spodní část brnění. Obrátí se po větru tak, aby brnění vlálo.

Povel větru, eventuálně dešti, dává velitel. Jakmile dojde k vlání, jiných 8 panošů uchopí rytíře a vsunou do želez. Po vsunutí rytíře nasadí se rytíři želha, železná halena, a helma, helezná malena. Rytíř se zanýtuje a odchází do boje.

0: Protože náš čas se nachyluje k samému konci, myslím, že ten samotný konec byste měl nějak učinit vy. Já jsem tu vlastně dnes jenom jako váš host.
1: Já bych to učinil tím, že bych pozval dva spolupracovníky, aby to učinili za mě.
0: Ano, a to je dobrá dělba práce.
1: Ano, sice Naďa Urbánková a Jiří Grossman zaspívají písničku Jackson a my se s vámi rozloučíme zatím. Naschledanou.
0: Naschledanou.

byli tam, že se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas. A Koutek Jackson, jeho kousky dobře znám,

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé nápoli. A o tomhle městě

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Nešlo o nějakou dlouhodobou politickou koncepci našich činitelů. V podstatě až do začátku války platil projekt, který nastínil 80 let, ano, 70 let předtím František Palacký s federalizací Rakouska. Až do posledních dnů Rakouska-Uherska byla politická reprezentace česká v podstatě loajální k Rakousku-Uhersku. Velmi dlouho zůstával u představy federalizace Rakouska, tedy toho Palackého projektu, přinejmenším do začátku války i Masaryk. A pak tady panovaly nejrůznější vize, třeba Nestora české politiky a knížete politika Karla Kramáře, který ještě v roce 1914 si maloval hranice příští Velkoslovanské říše. Již by vládl tedy v jeho představách patrně bratr cara Mikuláše. Skoro, mohli bychom říct, takřka bez korektur v takové podobě, jakou po 45. roce té Velkoslovanské říši dal podobu Stalin.
3: Padla těžká pouta rakouského a maďarského násilnictví. Za nás je, aby český národ dokázal, že dovede být svobodný. A my, svobodní a volní, prohlašujeme, že náš stát československý je svobodnou Československou republikou.

0: Před 25 lety zněla jedna z prvních vět jeho zatím 9 svazkového díla Jsme v Čechách prastarých třetihorních. Dnes mluví o Kramářovi a přemýšlí o Masarykovi. Petr Hořejš, autor Toulek českou minulostí. Co za tu dobu poznal, nám postupně píše a také v našem vysílání si o tom pravidelně, myslím, že i k vašemu potěšení, vyprávíme. Ale co přitom sám prožil, jak mu na těch Toulkách bylo? Začne o tom sice vyprávět, ale za chvíli je stejně u Husa, Kolára a záludností našeho evropského prostoru. Vrácen k tématu, zase co nejrychleji prchne do minulosti. Jenom rozhlasovými nůžkami se potom žádaný příběh dá z dlouhých minut zajímavého vyprávění vydolovat. Snad nám to odpustí, že dnes to bude ale opravdu hlavně o Hořejšovi. Vzpomenutého Karla Kramáře už jsme mu z unikátního archivního záznamu 66 let starého pustili. Také Haschlerovu písničku, věkovitou jako Československá republika. A přidáme jako dár ještě Karla Havlíčka v podání Voskovce a Wericha. Za tuto štědrost se můžeme snad proto zeptat, jak na to toulání vlastně přišel.
1: No tak to byla taková podivná doba, že jo, to byl asi 78. rok, já jsem byl bez zaměstnání, živil jsem rodinu a jediné moje pevnější stanoviště byl Mladý svět, kde jsem pod pseudonymem psal. Pořád jsem toužil psát něco, co je trochu užitečné. Už delší čas jsem choval v mysli toulky, tedy dějiny. Pak jsem se nakonec odvážil a přišel jsem s projektem takového cyklu na 2 roky a on se poněkud protáhl, protože do dneška nejsem hotový. Ale to hlavní, proč jsem to dělal, že jsem hledal pro sebe nějaké užitečné uplatnění a chtěl jsem psát něco, čím bych lidi oslovil v tom dobrém slova smyslu. A zdálo se mi, že v té těžké normalizační době je historická práce nebo udržování povědomí o dějinách českého národa něčím takovým skutku obrozeneckým, jiráskovským a že to je důležité. A ku podivu, ačkoliv mě skoro zrazovali, tak se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože hned od počátku ten seriál Toulek vzbudil veliký zájem. Je fakt, že mě inspirovali i zážitky z času, kdy jsem měl v redakci Albatrosova, kdy jsem například redigoval historické knížky Josefa Janáčka. Tam jsem zjistil ke svému překvapení, že věci, které my jsme se tak učebnicově učili na střední škole, tedy na 11. lice a pak na výšce, že se jeví úplně jinak, když o nich promlouvá znalec. Mě neobyčejně lákalo to dostat do těch letopočtů, jmén a suchopárných dat to maso, tu krev a ty kosti těch dějin. To Janáček uměl, já jsem mu to trochu záviděl, říkal jsem si, že to taky zkusím. No, zjistil jsem ovšem, že s tím je veliká práce, že to člověk musí jít do jiných materiálů než do učebnic. Bože, to bylo složité, protože ten úplně první krok tkvěl skutečně v tom, že já jsem musel dát Mladému světu nějakou koncepci a navrhl jsem 24 kapitol, ve kterých jsem se domníval, že pojednám celé české dějiny. To byl samozřejmě nesmysl, jenže dlouho jsme se toho drželi. A ten první krok byl, že jsem si vymyslel, a to proti velmi prudké kritice lektorů, že do dějin Čech, totiž teritoria českého, zahrnu i pravěk. Protože já jsem byl natolik málo erudovaný v tom dějepise, že jsem to sice tak jako trochu tušil, ale přece jenom jsem detailní znalosti o tom neměl. Kolik kultur tady od těch neolitických přes Kelty, Germány, Římany a tak dále žilo na našem území dřív, než jsem takzvaně přišel ten mýtický Čech. No, takže vlastně jedna z prvních knížek, které jsem tenkrát v tom 78. nebo 79. roce otevřel, byly takové asi 1500 stránkové dějiny, akademické dějiny pravěkých Čech. A teď jsem v tom strašně plaval a hledal způsob, jak tu obrovskou materii, protože ono, ačkoliv ta archeologie je věda, která je velmi děravá, protože pracuje jen se střípky, s kousky kostí, prostě s vykopávkami, tak ačkoliv je velmi děravá, tak ve skutečnosti objevuje neuvěřitelná kvanta věcí. Proto ty tlusté akademické dějiny. Já jsem z nich potřeboval udělat, dejme tomu, dvakrát, třikrát, 20 stránek. Tak to bylo moje první překvapení. Kolik zajímavých, zejména se to týkalo té keltské kultury, tady na tom území žilo před námi. A dokonce vyspělejším kulturním a civilizačním životem, než potom ti naši první Slované, ti naši přímí předci. Já jsem tenkrát se ocitl poprvé v určitém dilematu, protože to člověka strhne. Ta materie ho strhne a ten boj o to vyždímat fakta tak, aby se dala říct, jak jsem říkal, s tím masem, živě a zároveň co nejstručněji, to byl hrozný zápas. Neuvědomoval jsem si, že mě to bude čekat v celých těch 25 letech, co na tom pracuju, že toho materiálu bude vždycky přede mnou. A to i pro ty nejstarší dějiny, což pro mě bylo dosti překvapivé. Tolik, že to člověk sotva stačí tu základní literaturu učíst, natož nastudovat a co teprve uchovat hlavě a napsat o tom, pokud možno přesně, bez nějakých diletantských chyb a tak dále. Topil jsem se v tom, ale musím říct, že plavat v moři je pocit rizika, ale zároveň velké potěšení. Že? Já jsem, jak už bylo řečeno, začal ty české dějiny psát v té nejtupější normalizační době. Že? Já jsem tam od počátku až vlastně do 89. roku a ještě později narážel na dvě skutečnosti. Za prvé na to, že my jsme byli vychováváni socialistickou nebo marxistickou historiografií a nám dějiny jak na Gimplu nebo na 11. lice, tak potom na vysoké škole přednášeli způsobem, který my jsme přijímali, protože jsme žádnou alternativu k tomu neznali, ale která při bližším ošacování pro mě byla šokující. Prostě ta gleichschaltace nebo účelová úprava většiny historických období, to bylo pro mě první nejen rozčarování, ale přímo šok. Kolik věcí nám bylo utajeno, kolik věcí bylo účelově nebo ideologicky pozměněno a tak dále. Druhá věc byla, že tady byla přístupná jen určitá literatura, jen část literatury a vlastně jen ta marxistická. Všechno ostatní buď bylo v trezorech knihoven nebo ve stoupě. Já jako příklad musím uvést třeba to, že když jsem později v druhém díle začal psát husitství, tak jsem se velmi těžko dostával k takovému elementárnímu dílu z té husitské literatury, jako byla rozsáhlá Pekařová monografie o Žižkovi. Já jsem si to musel pokoutně půjčit potom u nějakých známých, protože v univerzitní knihovně nebo kdekoliv jinde to bylo naprosto nedostupné jako cokoliv z Pekaře. A podobný kontraband, který jsem musel teda prostě nějakým způsobem takhle lovit, mi otvíral oči, protože já jsem do jisté míry přece jenom přijímal nebo věřil té interpretaci husitství na úrovni akademika Macka nebo dokonce snad Zdeňka Nejedlého a najednou tím Pekařem se přede mnou otevřel úplně nový prostor. Ukázalo se totiž nejen to, že to husitství tak adorované a kdysi tak nenáviděné bylo bezesporu nesmírně důležitou etapou našich dějin, ale že bylo velmi problematické, že mělo svoje nejen kladné, ale i negativní a hluboce negativní stránky. Já jsem třeba s překvapením objevil takovou maličkost, ale o to nejde, že Hus, kterého známe jako asketického hubeňoura, byl ve skutečnosti tlustý piknik a tak dále. Ale podstatné pro mě bylo, že třeba Žižka, ten neporažený, neohrožený a geniální vojevůdce, ve skutečnosti byl absolutně nemilosrdný člověk, bojovník za v podstatě několik hesel, kterým se říkalo čtyři artikuly a které pokud nebyly ostatními, a to také evangelíky nebo lidmi potobojí, prostě husity uznávány, tak on nemilosrdně válcoval každého, kdo ty čtyři artikuly neuznával. Prostě české vápenky, hořící kostely i s lidma a tak dále, to také byl Žižka. A všecko tohle mě neustále znovu a znovu překvapovalo. Pokoušel jsem se to sdělit přitom v době, kdy pořád ještě panoval takový ten marxistický názor na husitství jako na nejvýznamnější etopu starších českých dějin, ze které se odvozovaly dokonce i proletářské tradice a tak dále a tak dále.
2: Do párky vlastenecké přikrýváš vlasteneckou ódou posteli a velké Iliády zpíváš ke cti Žižkově košili. Kdo k naší milé české vlasti vždy přirýmuješ slasti, masti. Ty jsi bratr náš, ty jsi bratr náš, tu máš věnec, tu máš, tu máš.
1: S každou větou, protože jsem si až do 89. roku, to byl zápas s každou větičkou, protože jsem se zcela programově a vědomě pokoušel pohybovat na té neviditelné, předem nevymezené hranici mezi tím, co ještě tenkrát v časopise a pak v knížce projde a co už mi může udělat takový malér, že to zničí nejen mě, teda já jsem svým způsobem zničený byl, protože to, co jsem psal, vznikalo v maringotce vodních zdrojů tamhle v Kralupech. Já už jsem byl ten pomocný dělník. Ale že to zničí tu práci předchozí. To byla cizelérská práce, kdy jsem se pokoušel některé třeba, mluvil jsem o Žižkovi, tak třeba to, co mě udivilo z poznání té pekařovské traktace Žižky, jsem se pokoušel vpašovat do těch glostoulek i do toho hlavního textu, ale tak, aby to znělo jako spíš objektivní poznání. To bylo čarování, protože já jsem se musel vyhnout maléru. Dneska vím, že kdybych asi neměl to, čemu se snad říká backing ze strany Mladého světa a tehdejší šéfredaktorky, takže by to možná neprošlo, protože párkrát se ozvaly ty hlasy, jak to, že ten Hora nepoužívá typické pojmosloví, jaké bylo tenkrát v učebnicích a v historiografických pracích a tak dále. Jak to, že ty věci nelíčí tak tradičně a tak. Opravdu prvních 10 let to byla práce, která, já nechci říct, že jsem se cítil ohrožen, já jsem se bál o to, abych neuklous příliš a aby mi to prostě nezakázali. Všichni snad, alespoň ti starší, si pamatují, že na to stačila jediná chybná větička. Já, možná, že teď to bude znít chlubivě, nebo že jsem zbytečně pyšný, ale myslím si, že v Toulkách jsem sám sebe nezradil, že se mi podařilo ty první 2 nebo 3 díly napsat tak, aby mohli vyjít vlastně například i v dnešní době, byť například to husitství bych asi psal trošku ostřeji než, nebo vyhraněněji, nebo otevřeněji než tenkrát, ale že jsem se opravdu velmi pečlivě snažil, a snad se mi to podařilo, vyhnout takovým těm pastem toho, co byl marxistický dějepis v té totalitní době. Prostě ty naděje pražského jara skončily pod pásy ruských tanků a všichni jsme se dřív nebo později museli nějakým způsobem k téhletý klíčové situaci našich moderních dějin, ať to řeknu jako z hlediska historického, vyjádřit. A já jsem nebyl s to přijmout během 3/4 roku 2 interpretace. Já jsem se k tomu obrodnému procesu přihlásil a pak jsem odmítal metat ty kozelce, což mě stálo místo redaktora, byt a všechno a ocitl jsem se prostě nakonec po dlouhých letech nezaměstnanosti a psaní na černo jako v maringotce, jako čerpač vodních zdrojů. Nicméně proti řadě ostatních takhle postižených nebo povyházených lidí jsem měl tu výhodu, snad to můžu říct stručně, takže Mladý svět si uchovával svého Žida a nechali mě tam pod pseudonymem Hora, jako Hořejš jsem až do 89. roku neexistoval, nechali mě tam psát. Doufám, že to bylo nejenom proto, že jsem pro ně byl nějak užitečný, ale také proto, že si i oni tehdejší redakci Mladého světa o tom normalizačním období a procesu fakticky mysleli svoje. Málo kdy mi to bude věřit, ale já i dnes na tu dobu nostalgicky vzpomínám A to z mnoha důvodů. Za prvé v maringotce nebo v maringotkách vodních zdrojů jsem zdaleka nebyl sám se svým spisovatelským řemeslem a dejme tomu historickým bádáním. V jiných maringotkách, na jiných místech byli lidé jako pan profesor Křen, Václav Kurál, jeden čas i Karel Bartošek a tak dále. Byla tam řada lidí z vysokých škol, takže i já jsem se tam ocitl ve velmi dobré společnosti v našich dvou maringotkách před Kralupskou chemičkou. To byla krásná společnost. Je pravda, že druhá část těch lidí, ale ta odcházela po práci do hospody, ale ještě to mělo velikánskou výhodu. Já jsem tenkrát byl neustále v pohybu a chtěl bych říct na čerstvém vzduchu, pokud se tak dá označit vzduch okolo Kralupské chemičky. Já jsem denně prochodil mnoho kilometrů, protože jsme prováděli měření asi 20 vrtů, které obklopovaly tu Kralupskou chemičku. Já jsem se občas, dejme tomu v kadenci, tak jednou za 14 dní, jednou za měsíc musel účastnit vyloženě těžké manuální dělnické práce při výměně čerpadel, potrubí a tak dále. Takže jsem si osvojil i to dělnické čerpařské řemeslo a byl jsem na něj časem velmi hrdý. A to střídání mezi drsnou skutečností, která mě přece jenom otužila, a intelektuální prací mezi kreativitou a jakousi řemeslnou zručností, to mi velmi vyhovovalo. Líbilo se mi to a někdy, když se sejdem, tak si říkáme, je, ono by to vlastně nebylo špatné, kdybychom se na čas do těch maringotek zase vrátili.
2: Kdo pro vlast svou rázně a zdárně piješ a jíš a tancuješ a vlasti své v pražské kavárně celý život obětuješ. Kdo raději doma jí dáš buchty, než by si jinde zpíval z kruchty. Ty jsi bratr náš, ty jsi Kubík, hej háru.

0: Já jsem se vždycky, a mockrát už se mě na to ptali, ještě za té, před listopadem 89, za té normalizační éry, kde chci skončit. Já jsem říkal, že na nejvýš vzniknou 3 knížky a že chci symbolicky končit v roce 1883 otevřením Národního divadla jako jakýmsi symbolem dovršení těch obrozeneckých národních snah. Za touhle floskulí byl strach, že se na mě bude žádat a že se tomu nebudu moci vyhnout, abych sklouzl do něčeho, čeho jsem měl už na vysoké škole plně zuby, protože to bylo meritum těch dějepisných výkladů, dělnické hnutí, proletariát, revoluční tradice a tak dále a tak dále. Nic proti tomu, dělník a jeho osud na sklonku 19. a začátku 20. století je velké historické téma, ale ne marxistické. Tak tomu jsem se vyhýbal. 89. rok jsem mimo jiné přivítal také proto, že jsem si řekl, ne, teď budu moct svobodně psát dál. A zdálo se mi, že mám skončit v roce 1918 obnovením české státnosti. Dál už jsem se bál a bojím nadále, mimo jiné také proto, že to, co píšu, se jmenuje Toulky českou minulostí a nikoli Toulky československou. Na druhé straně dneska už vím, že sice skončím obnovením české státnosti, ale nemohu to udělat 28. říjnem, protože v ten den se toho tolik moc nestalo, respektive stalo se, ale je to pouze symbol. Ta republika vznikala minimálně a stabilizovala se, konstituovala se minimálně ještě 2 roky, než se stala tím, čím pak byla tou Masarykovskou republikou. Takže já samozřejmě i ten slavný 28. říjen, který se hodně podobal některým jiným situacím mimochodem v českých dějinách, zvonění klíčů po 17. listopadu, že jo, a tak dále. Šlo to taky velmi snadno a bylo to pak složité, jako to bylo po 17. listopadu velmi složité. Tak já bych se chtěl věnovat ještě tomu usazení té republiky, tomu skutečně konstituování československého státu a pořád se rozhoduji, jestli si na to mám troufnout nebo ne. Asi bych chtěl napsat figuru TGM, ale nemám na to erudici a bojím se toho.
1: Abychom doplnili všecko to, tak prosím vás, abyste prvním prezidentem Československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. Prohlašuji tedy profesora doktora Tomáše Garrigua Masaryka jednohlasně zvoleným prezidentem Československé republiky.
2: Československo je republika, republika Československa, že svobodný je stát, ať si o ní kdo chce, co chce říkat, každý přece jí má nade všechno rád.

0: Hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, anebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám na břehu dnešního Textempore, jako vždy tuze rád přeje František Novotný. Zhruba 71% celkové plochy země koule zabírají oceány. Tak není divu, že jejich vlny často šplíchnou i na pevninu populární hudby. Osvěží pleť všech žánrů, což dokládá i slavná melodie Rudolfa Frimla, kterou teď nabízí Bohuš Matuš.

Pro pořádek dodám, že s Bohušem Matušem se na vlnách zhoupla i Daniela Šinkorová. Myslím, že nejpodivuhodnější moře najdeme na mapách fantazie. Moře lásky, moře peněz, ale i moře trampot. Ty nechme pro dnešek stranou. Ljuba Hermanová nás ve staré americké baladě zavede k moři, které je nám, Čechům, nepochybně velmi blízké.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem pívá. Joj, joj!

0: A tam za tím mořem piva, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop, do moře piva.
1: Pěšinka k moři, malé zastavení, vysoko nad vlnami putujem oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, moje rty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno, napsané v mapě dlaní, nechat svá srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně tonu. Něco slaných vln můžeme ochutnat i tam, kde bychom to moc nečekali. V našich lidových písničkách, a to i těch, kde to jinak spíš chotná mořem vína. Jožka Černý mi to potvrdí.

Inu zámoří, kde jsou ty doby, kdy jsme mohli najít na mapách nápis Hic sunt leones, zde jsou lvy a země neprobádaná. Dnes jsme u moře doslova za pár hodin. A tak mi dovolte připomenout jeden zážitek z knížky Buďme. Stál jsem na pláži a díval se k horizontu, který namalovalo Egejské moře mezi vzdálenými ostrovy. Vlny rytmicky ukusovaly spěněnými zoubky z nekonečného koláče věčnosti, upečeného i z našich lidských slzí a úsměvů, spíchy i pokory, z nálezů a ztrát. A znovu se na mysl draly otázky po smyslu života, po hledání cest. Kam jsme došli, ptal jsem se v duchu, a vůbec mě nenapadaly důmyslné technické vynálezy či vavříny nejrůznějších typů dobyvatelů. Slaný komorní orchestr dál rytmicky kladl do písku akordy míru, pokoje a klidu a srdce bylo najednou daleko víc ochotno přemýšlet i o lásce a o naději. Slunce mezitím kleslo níž a rozprostřelo po hladině zářící zlato-stříbrný koberec. Úžasná atmosféra. Pak jsem si všiml, že vedle mě tiše stojí a stejně obdivně hledí nějaký vousatý chlapík. Něčím mi byl povědomý, ale nenapadlo mě, odkud ho znám. Není to zázrak? Vydechl jsem směrem k němu, abych tak trochu zakryl své rozpaky s okouzlení tou chvílí. Je takový všední zázrak, odpověděl a vykročil potom zlatostříbrném koberci na hladině směrem k ostrovům.

Co by bylo moře bez lodí? My suchozemci obvykle nepoznáme fregatu od korvety a Saturnin by nás opravil, že plachty nestoupají na stožár, ten je vyhrazen vlajkám, ale na stěžeň. A že kosatka není jen mořský živočich, ale i plachta na přídi. Nás spíš zajímají názvy lodí, například Kolumbova Pinta, Maria nebo Pirátská Černá Perla. Ale o další jméno jsem požádal Jiřího Štědroně, pro kterého Vladimír Poštulka zjistil název plachetnice z doků skladatele Žerára.

Zrnička písku v hodinách pláží, sluneční vteřiny k věčnosti přesýpají. V očích mi zlátne pleť dvou nahých dívčích paží. Proč nejsem krémem, který na prstech mají? Na břehu Picasso necudné křivky kreslí a vlna za vlnou se vlévá do mé dlaně. Zatímco bohatí hledají peněženky. Pramínek hudby, tak vzdálený a tenký, kresbu jim smije. To moře kašle na ně. Picasso odplouvá na malém člunku s vesly. Ano, malíř Pablo Picasso prý občas rád na pláži zažertoval. Namaloval do písku obraz, prodal ho a než si zájemce stačil opatřit kyblíček se sádrou, příliv mu ho smazal. Na pláži sbíráme mušle a nádherné obázky vzpomínek. Hekáme pak potíhou kufru, abychom doma zjistili, že z těch vzpomínek už můžeme postavit dům. To je samozřejmě metafora, ale bydlelo by se v něm hezky. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Jak se dozvíme za okamžik v nestárnoucí písnice pánu Ježka, Voskovce a Vericha s Helenkou Vondráčkovou. Kde kdo má přání mít moře času? Ale to není náš případ. Čímž naznačuji, že textem Póre spouští kotvu. Za milou pozornost vám děkuje kapitán František Novotný, buďte blaženi a za týden vyplouváme znovu. Tak do té doby naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pouky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem a spolutandemistou je dáma, kterou všichni dobře znáte. Dočetl jsem se o ní mimo jiné, že prý jako malá holka stávala s vařičkou, co by mikrofonem před zrcadlem, a napodobovala Štěpánku Haníčincovou. Později se ale už opravdového mikrofonu v rozhlase i v televizi chopila sama a pevně ho drží dodnes. Vítám rozhlasovou a televizní hlasatelku a moderátorku Saskiu Burešovou. Sašo, ahoj.
3: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jsi přišla. Vidíme se po delší době, takže nejenom já, ale určitě i naši posluchači jsou zvědaví, co je u tebe nového.
4: Tandem Jana Rosáka.
0: Saskia Burešová je tedy mým dnešním milým hostem. Slíbil jsem, že ty nám prozradíš, co nového u tebe, co se změnilo za tu dobu, co si tady nepovídala našim tandemistům u rozhlasových přijímačů, a já mám takový pocit, že oni o tobě něco vědí. Mimo jiné určitě tě sledují při kalendáriu, aspoň já určitě. Je to, musím ti říct, teda rád ti to říkám, oblíbený pořad mé mladší dcery.
3: Ano, no to
0: jasně,
3: mě těší.
0: Ta si to nenechá nikdy ujít.
3: No, já jsem hrozně ráda, že kalendárium má tak opravdu široký záběr diváků, to mě hrozně těší. Tak nic nového, protože kalendárium naštěstí běží dále, má, a to jsem opravdu hrozně ráda, nejenom ten široký záběr diváků, ale opravdu velkou sledovanost, někdy až tedy překvapivou pro mě. No a jinak, pokud jde o můj osobní život, tak já jsem prosím dvojnásobná babička.
0: Tyže jsi babička, dvojnásobná.
3: Dvojnásobná, mám dvouletou a čtyřletou vnučku, krásný, chytrý holky, takže jsem spokojená.
0: Jak se jmenujou?
3: Alenka a Ninuška.
0: To je zajímavý, že nic po babičce.
3: No,
0: Jana
3: nic.
0: Saskia po babičce. Ty jsi na tom nebazírovala,
3: ne,
0: že by mohla
3: ne,
0: být Saskia?
3: Ne, nechávám jim svobodnou volbu.
0: Já. No a mají se k světu, předpokládám teda.
3: Ano, s tou čtyřletou je to bezvadný. Už to jsme kámošky, to už pečeme i cukrový vánoční.
0: Jo, a co, čím chce být?
3: No to ještě zatím nevím.
0: Nechci
3: zatím...
0: lepěj, ne?
3: Ne, zatím nevím, no tak ještě není vyhraněná. To přijde. Já ji nasměruju, ale možná ne asi k tomu moderátorskému řemeslu, asi k něčemu jinému. Nějaká podnikatelka nebo něco v tom.
0: Nebo možná,
3: manažerka,
0: nebo
3: to se
0: možná,
3: mi líbí.
0: Jak říkali naši rodiči, něco pořádného
3: bys měl dělat. Něco pořádného, ano, to můj tatínek taky vždycky, ten, ano. Protože byl tlumočník a překladatel, tak vždycky říkal, ty prostě musíš mít něco pořádného, nauč se nějaký jazyk, jenže tenkrát nebyla motivace, takže já jsem se sice učila italštinu, pak jsem se na to vykašlala, pak zase angličtinu, taky jsem se na to vykašlala, protože neměli jsme možnost někam jezdit a uplatnit tu řeč. Teď toho lituju, doháním to zpětně, ale ten mozek už tak nefunguje. Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
0: No jasně, taky si říkám, že jsem se měl učit. Protože...
3: A navíc já mám jeden handicap, já mám vlastně krátkodobou paměť, protože my jsme ty texty vždycky dostávali těsně před vysíláním, třeba
0: to,
3: celou stránku.
0: A já říkám paměť televizních hlasatelů.
3: Ano,
0: přesně, ano.
3: Tak.
0: Ano,
3: a to jsem se museli nadrtit na tu dobu. A pak jsme to zase museli rychle vypustit, protože druhý den už jsme měli zase jiný texty, nebo jsme vystupovali třeba někde v divadle a zase tam bylo to úplně ano, o něčem jiným. Takže samozřejmě ten mozek by to neúnes, že jo? Takže vždycky něco musel vypustit, honem zase přijmout další myšlenky a takhle dokola. Takže já se to naučím i hned, ty slovíčka, ale druhý den už je neumím.
0: No, prosím tě, já taky lituju, že jsem se třeba neučil cizí jazyky jiný, teda než jsem se ještě učil sice anglicky, jako trošičku německy, ale tuhle mě jsem dostal úžasnou nabídku, jestli bych nedokázal moderovat večírek ve finštině.
3: No, to je krásný.
0: Já je musel zklamat, no představ si to.
3: No, je to velký nervák, protože v té češtině se z toho vždycky vylžeš, ale já jsem jednou před diplomatickým sborem měla uvádět velkou módní přehlídku, takový show v angličtině, no tak já jsem si to všecko připravila, naučila se svojí profesorkou, nadřela výslovnost nádherný, jenže tam se všechno na poslední chvíli změnilo. A to potom je teda, to je hrozný pocit. Takže
0: to je hrozný.
3: To jsem se fakt, mě se třásly i kolena, dopadlo to dobře, ale ten nervák už bych nechtěla zažít.
0: To je hrozný, když se to mění v češtině.
3: Ano,
0: na to, že se to změní i v angličtině, hrozný. To už je naprostá katastrofa.
3: Katastrofa.
4: Tandem cestuje.
0: No a Vás určitě zajímá stejně jako mě, jaká je Saskia Burešová cestovatelka? Cestuješ hodně, jak strašně jsi zadovolenou ráda?
3: Strašně ráda. Ještě za doby totality samozřejmě znáš to, co jsme cestovali na devizový příslib, takže jsme si vypůjčili takového malého Poláčka.
0: Prosím.
3: Volkswagen jsme si půjčili.
0: Jo, takhle.
3: Za auto. Volkswagen jsme si vypůjčili.
0: Ano, ano.
3: A udělali jsme si doma vždycky takovou trasu. Takže jenom Švýcarsko, Německo, Itálie. A teď jsme po té trase jeli a bylo to strašně hezký. Akorát jsme neměli peníze, to byl trošičku problém. Takže jsme vždycky přespávali někde v kempu, pak jsme zase vyjeli, někde jsme se zdrželi, ale bylo to docela dobrodružné.
0: Tomu se říkalo Poláček, tak jo.
3: No, on to byl totiž polský výrobek, a byl to takový ten Volkswagen, co se zapřáhne za auto.
0: A dá se v tom spát?
3: Ano, dá se v tom spát. Dokonce tři jsme v tom spali. I můj syn.
0: Prosím tě tedy. No vidíš to, tak ty už si takhle procestovala.
3: No, Holandsko,
0: krásně. Ještě když to bylo ano. Opravdu na ten devizový příslip hodně za lacino.
3: Za lacino. Vždycky si pamatuju, že za hranicemi jsme tančili tanec vítězství. Jakože jsme přejeli tu železnou oporu a teď svět je otevřený pro nás.
0: A tak podívej se, teď je svět opravdu otevřený, takže a cestuješ teď hodně?
3: No hodně, tak teď je zase to strašně drahý, jo, takže kdyby se člověk chtěl podívat do Ameriky nebo do Dominikánské republiky a tak dále, tak to stojí šílený peníze, takže opravdu člověk musí hodně šetřit, ale cestujeme tam, kam se dá, takže třeba do Egypta k moři, což je docela fajn, nebo do Tunisu, do Řecka a tak dále.
0: A seš spíš takový ten typ pobytový, anebo objevovací?
3: Objevovací. Já mám ráda, když se to spojí, když třeba mám možnost jet na poznávací zájezd, tím, že pak třeba potom, že budu úplně unavená, že si třeba 4 dny pohovím u moře, tak to je ideální, ale takový to rozplácnout se někde na pláži od rána do večera, mně to připadne strašně jalový, takový stereotypní. To je málo pro mě.
0: No ale hlavně, když někam přijedu, tak chci vědět, kde jsem. Ano, co nejvíc o tom chci vědět.
3: Tak.
0: Například třeba, jestli pak seš taky objevitelka, co se týče kulinárních zážitků, protože jsou tací cestovatelé, kteří přijedou, tam si vybalej svoje konzervy nebo zavařený maso a podobně a jedí jenom z vlastních zásob, protože prostě na tu vepřoknedlo zelo jsou udělaný. Že?
3: Ne, to v žádném případě. Já samozřejmě velmi ráda ochutnávám taky cizí kuchyni a říkám vždycky, že tenhle kulinářský zážitek patří taky k duševní zážitkům, protože třeba si vzpomenu, že jsme byli v Holandsku, že jsme byli v nějaké restauraci a vždycky se mi to spojí, jo? I to jídlo s tou kterou zemí.
0: Na kterou kuchyni seš víc vysazená než na ty ostatní?
3: Na italskou.
0: No jo.
3: Těstoviny na různý způsoby, miluju úplně. Červený vínečko k tomu, krása.
4: Tandem Jana Rosáka.
5: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Víte, říkávalo se, když v české nebo tehdy československé televizi se na obrazovkách objevovaly den co den televizní hlasatelky, včetně samozřejmě mého dnešního hosta Saskie Burešové, že jsou to takové, řekl bych, nositelky módy a určovatelky jaksi taky chování, stylu, což si myslím, že bylo naprosto v pořádku, protože vy jste se, Sašo, z té obrazovky chovali vždycky
2: distingovaně.
1: A vznešeně, elegantně a příjemně a žádný jaksi extravagantní excesy tam nebyly vidět. Což si myslím, že je velice důležitý v kontextu s tím, co ti tady chci teď nastínit. Přečetl jsem si tuhle v novinách, že soudy trestají ženy mírněji. Myslíš si, že je to proto, že si myslí, že by se ženy lépe jaksi nebo rychleji napravily, anebo je to možná tím, že my muži prostě nepřestaneme být galantní k ním?
2: Já si myslím, ale taky jsou tam přeci taky soudkyně, takže to se nedá takhle
1: chápat.
2: Ale já si myslím, že má být spravedlnost pro všechny, já rozhodně nejsem feministka, ale já si nemyslím, že soudy trestají ženy mírněji. To nevím, já si to nemyslím osobně.
1: No tak prosím tě, tak aspoň tenhle ten článek, který jsem si tady vytáhnul, je taková, ano, mimořádné snížení trestu třeba u žen 8,3% a u mužů jenom 2.
2: Aha, tak možná, že přihlíželi k tomu, že ženy jsou také matky především, že třeba mají doma děti a tak dále, tak aby je neochudili prostě o tu mateřskou povinnost a péči. Asi.
1: A prý se opravdu objevuje, dokonce je to odborný názor, takzvaná kavalírská teorie, kdy muži soudci přistupují ženám tím kavalírským způsobem.
2: No tak u těch mužů bych to chápala.
1: Prosím tě, máš ty jaksi pocit, že to kavalírství, vůbec jaksi gentlemanství a ohleduplnost pořád ještě nevymizely? Já někdy mám ten pocit,
2: že pocit, že vymizely a když náhodou se s tím setkám, tak jsem aspoň mile překvapena.
1: Jak by se měli muži chovat k ženám pořád tak jaksi, tak jako třeba ve filmech s Oldřichem Novým, nebo
2: se to
1: trošičku upravilo?
2: No, trošku by se to mohlo upravit, je pravda, je jiná doba. Ale že by ženě měly pomoci do kabátu, že by samozřejmě měly povstat, pokud žena přijde do místnosti, že by jí měly pustit ve dveřích jako první. To si myslím, že to je základ slušnosti a dobrého vychování. To by mělo fungovat. Můj manžel do teďka ženám líbá ruku.
1: Vážně?
2: Ano. A nebo je zajímavé prostě, že myslím, že ve Francii tam se líbají třikrát, že? Na jednu tvář, na druhou tvář a ještě jednou. Běžně se ale my líbáme dvakrát. Na pravou tvář a na levou. Já si myslím, že přímo to nemá být otisk rtů, protože představ si žena, když má rtěnku, jak by ten chudák vypadal, že se opravdu má lehce dotknout.
1: Vypadá jak červená karkulka.
2: No právě.
1: Ale, prosím.
2: Já už jsem tak viděla mnohokrát, když vždycky volíbávají třeba Gota nebo nějakou celebritu při nějakých slavnostních příležitostech, tak se chudák potom vždycky takhle otírá, všimně si toho.
1: Ale takhle třikrát se taky líbal Brežněv.
2: Aha, tak to
1: Myslím, že to bylo
2: tak nevím, kde to pochytil.
1: Říkalo se Trojitej Brežněv, že?
2: Trojitej
1: Brežněv. A prosím tě, jakou máš ty zkušenost? K tobě se chovají muži galantně, nebo? Protože já si myslím, že ty svým výzorem, tím, že jsi taková pořád elegantní a pořád se chováš velice decentně, tak by si mohla i jaksi eliminovat takový ty hulvácký způsoby, kdyby někdo přišel a teď by se chtěl tak chovat. Podívá se na tebe a doufám, že ho to usadí, nebo ne?
2: Já nevím, já teď si vzpomínám na jednu zkušenost, že jsme nějak špatně parkovali s manželem a prostě z toho auta se ozývaly strašně sprostý nadávky, pak vylítly a ta ženská byla rozčílená, ječela na mě a tak dále. A my jsme něco nakupovali v tom obchodním domě a asi tak za 5 minut ta žena s tím pánem, byl mladý, teda mladý pár to byl, za mnou přišla a ona se mě omluvila.
1: No prosím.
2: A to mi šokovalo, teda hezky mi to šokovalo.
1: No tak vidíš, tak jak říkám, funguje to.
2: Asi jo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Na řadě je opět výběr z klasiky českého humoru, na který jsou naši posluchači vždycky hodně zvědaví a těší se na něj. Já musím na okraj říct, a říkám to rád, že ten výběr je vždycky pouze a jenom na našich hostech, to znamená na jejich vkusu, chuti a podobně. Nic jim nepodsouvám, ale dneska tak trošičku malinkou dělám výjimku, protože když mám jako hosta Saskii Burešovou, tak já jsem si vzpomněl na to, že ty si dělala a vždycky si to velice pochvalovala jako krásnou práci v kinoautomatu s Miroslavem Horníčkem. Já jsem si říkal, jestli pak si na něj ráda nezavzpomínáš.
2: No, velice ráda. Byl jednak báječný člověk a jednak já mám hrozně ráda inteligentní humor. Takže pokud bych si mohla vybrat, tak bych si vybrala humor Miroslava Horníčka.
1: Ty hovory H, které byly, tuším, že v 60. letech, potom ještě možná v 70.
2: Jsou se Svitáčkem ještě, ano.
1: Podle mého názoru pořád nepřekonané.
2: No, nezestárli hlavně, tak je televize opakuje.
1: No, právě. A víš, čím to je? Já myslím, že to je tou osobností.
2: No a dobrý humor nestárne taky, že? Pokud je to inteligentní humor, tak prostě ten je platný pořád.
1: Ne, tohleto, co jsi teď řekla, to bychom si mohli dát jako motto našich výběrů z klasiky českého humoru. Dobrý humor nestárne.
3: Já nejsem cimprlina ani pedant a mám pochopení pro objektivní potíže, ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální taková záliba. Nikdo chce límec jak z porculánu, má ho mít. Neboť život, přátelé, je mnohotvárný ve svých podobách a nelze ho uniformovat. Tedy konkrétně jde o to, že peru v osvobozené domácnosti. Propriety takové. Užitkové prádlo, vrchní i spodní. Nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš šanžán. Moary. Vyplajchovalo se to, říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody, no. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi, jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřované, a kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mím škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou novej balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tak ty si myslíš, že jsi pro mě jediná a že tu stojím trochu

0: Já se teď vrátím trošičku k současné činnosti, současnému vystupování Saskie Burešové, mého dnešního hosta. To, že dělá kalendárium, že to je pořad, který je velice oblíbený, už jsme si je sekli, že moderuješ takové ty...
1: Společenské akce,
0: ambulantní záležitosti, to znamená... To znamená, nejsou to pravidelné věci, ale nicméně jak si určitě ráda. A pořád ještě uvádíš, prosím tě, ezoterické pořady, to tady mám taky poznamenáno.
1: No, občas, ano.
0: Jo, ale co si myslím, že je dost důležité a velice pěkné, protože navíc já mám takovou radost, že jsem byl tak trošičku u zrodu toho, je pořad Babinec.
1: Ano.
0: Tak popovídej o Babinci.
1: To je pořad, kde se sešly tři vlastně už teď bývalé televizní hlasatelky, protože jak posluchači vědí, tak televize... Česká televize už hlasatelky nemá. Milena Vostráková, Majka Tomsová a já. A udělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme divákům a posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí. Ono je to vlastně takový ten pohled z jiného úhlu, takže připomínáme takové ty veselé historky, které se nám přihodily během té práce a diváci navíc mají možnost se nás ještě ptát na různé ožehavé otázky a my odpovídáme. Je to velice zajímavý pořad, protože lidem se to líbí, jednak se setkají zase s těmi tvářemi, které jim jaksi vstupovaly do jejich domácnosti a možná i třeba je měli rádi a tak dál. A jednak se dozvědí třeba spoustu takových těch legračních příhod, které jsme ještě nepublikovali.
0: A to jsou takové ty příhody, které se odehrávají pod kantnou kamery.
1: Ano.
0: Například, já nevím, jestli to Miloš Frýba, tuším, že takhle někdy uváděl s nohama v lavoru a tak, nebo se to aspoň říká.
1: Repty, jak kde kdo koho zapomněl a podobně. A to se hrozně divákům líbí samozřejmě. Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Ale to takhle zprofanovali Cimrmani, protože si z toho dělali legraci, ale samozřejmě to mají posluchači rádi.
1: Ale hlavně oni jsou pravdiví, totiž oni nejsou vymyšlený, ty historky, které tam říkáme. Ty se skutečně staly.
0: Vychází, nebo respektive úspěch těchto historiek vychází hlavně z toho, že ten posluchač nebo divák má dobrý pocit, že nakoukl
1: do zákulisí, do té kuchyně.
0: Tam za kameru.
1: A víš, je zvláštní, že takovou historku se někdy ani nevymyslíš, prostě to skutečně přináší život. To ani nejde vymyslet, že bys tomu nevěřil.
0: Tak někdy znám pár takových kolegů, kteří je dotáhnou, dofabulují.
1: Vyšperkují,
0: dají ještě nějakou pointu, která trošičku jaksi už malinko zavání tím, že se to nemuselo asi stát, ale myslím si, že každá z vás...
1: Základ je pravdivý.
0: Každá z vás má určitě nějakou takovou dělovku, viď, která
1: určitě
0: úplně vyřídí.
1: Nádherný.
0: Prodradíš nějakou tvoji?
1: No já nevím, já už jsem jich vyprávěla tolik, tak to bych, abych jsme si zase, jak se to říká, nevzali vítr z
0: plachet. To je pravda, aby si nevystřílel vlastně...
1: Právě.
0: No jo, no to potom nebudeš moc tam, až přijedeš do...
1: A vy pak nebudou překvapení.
0: Do Znojma třeba, že jo, tak posluchači budou a to
1: takže radši, ať přijdu na Babinec.
0: Přijdu na Babinec, na Majku Tomsovou,
1: Milenku
0: Vostřákovou a hlavně Saskii Burešovou.
2: Tandemu s Janem Rosákem.
0: Myslím si, že v dnešním povídání, které v tandemu mám tady s velice milým hostem Saskii Burešovou, už zaznělo pár takových jmen, která byla v jejím životě a v její kariéře hrozně důležitá. Horníček, že? Nevím, jestli si zmiňovala i Radu Sečinčeru, Vladimíra Svitáčka a ostatní lidi kolem kinoautomatu.
1: Janík Roháč byl báječný režisér.
0: Ale já si myslím, že teď by si mohla přidat další, protože my si tady dost rádi z hosty, když k nám přijdou podruhé a víckrát, povídáme o takových těch životních milnících, o těch důležitých osobách, důležitých okamžicích v životě, důležitých radách, třeba jakou si dostala skvělou radu, kterou se řídíš třeba, nebo která ti pomohla. No to teď můžeš tak jako vzpomínat, ale určitě přidej nějaké
1: Tak já bych
0: osobnosti.
1: To musela vzít úplně, jak se říká, úplně od svého nejútlejšího mládí. Vlastně takovým tím prvním iniciátorem byl Jarda Hanzlík, protože to byl můj spolužák na gymnáziu. Jeho maminka pracovala jako asistentka režie v televizi. A Jarda chodil a říkal, hele, přines mi nějakou fotku a tu mamce hodím. A já jsem vždycky na to zapomněla. A on už se ze mě vždycky dělal legraci a říkal.
0: Jak to myslel, jako že...
1: No, aby mě dali do nějakého toho hereckého rejstříku, že by eventuálně mě použili. A protože my jsme tam měli takový báječný divadelní kroužek pana profesora Novotného, to byl strašně slavný kroužek, z toho vyšla
0: celá
1: řada.
0: To bylo na Helichovce.
1: Ano,
0: na Helichovku. No, vidíš to, že to vím. No,
1: no, to je hnízdo, jaksi mladé herecké, nyní už teda vlastně starší herecké generace. Tak. A vždycky mě takhle zkoušel, už z toho měl vlastně takovou trošku hru. Jsme si říkali, nemám, máš, nemám. A jednou jsem ho překvapila, opravdu jsem tu fotku přinesla. Maminka jí, tedy Jaromíra Hanzlíka, maminka to přinesla do televize, tam mě šoupli do nějakého toho hereckého rejstříku a pak mě pozvali na film, který se jmenoval Ideální dívka, a pamatuju si, že s Jirkou Bednářem jsem někde pobíhala po lese, povídali jsme si, prostě dělala jsem tam nějakou ideální dívku. To byl takový začátek. A pak mě zavolali, že se bude natáčet pořad, který se jmenuje Poštovní schránka, že to bude takový zábavný pořad pro vojáčky, že mají asi, já nevím, 400 uchazeček, ale abych taky přišla na ten konkurs. No, po různých peripetích, které tady nebudu teda vyprávět, jsem se nakonec dostala do toho posledního kola. A já vždycky říkám, že asi nějakým zvláštním postavením hvězd tenkrát na nebi jsem ten konkurs vyhrála. Takže vlastně díky tomu Jaromírovi, to se vlastně od té fotky celý nějak začalo odvíjet, jsem se dostala jako moderátorka do televize. A pak jsem tedy uváděla s Edou Hrubešem, to asi víš, dlouhou dobu pořad Poštovní schránka. Po okupaci v roce 1968 ten pořad se přestal vysílat, začali jsme dělat takzvaný dopravní magazín. A já jsem dostala nabídku ze zábavných pořadů, abych začala s nimi spolupracovat. A tam nějak mi nebylo přáno, nechtěli mi to povolit, že říkali, ne, ty seš tvář tady toho pořadu a tak dále. A tady zase nastal tady takový ten osud, bych tomu řekla, v podobě doktora Ludvíka Součka, který byl tenkrát šéfredaktor té naší redakce a říkal, já nevím, proč bys to nemohla zkusit v té zábavě, klidně to udělej. No a já jsem tím pádem začala uvádět v zábavě, nejprve s panem režisérem Paukertem, to byl pořad, myslím, Talent 69 se to jmenovalo. Vím, že se tam zúčastňoval té pěvecké soutěže taky Aleš Ulm, myslím, že byl třetí dokonce. A od té doby prostě nastartovala ta moje moderátorská dráha a já jsem velice často dělala se zábavnými programy.
0: A to si pořád ještě nedělala hlasatelku?
1: Nedělala. Programu? Já jsem nedělala pořád hlasatelku, já jsem stále byla moderátor. A když do televize nastoupil jistý režisér, který přišel z Brna a který se jmenoval Petr Obdržálek, tak my jsme spolu začali...
0: Něco říká.
1: Tak jsme jaksi navázali takový užší vztah. To furt ještě bylo dobré, ale jakmile tento užší vztah jsme začali legalizovat, to znamená, že jsme se vzali jako manžele, tak to začalo vadit. Takže manžele v jedné redakci, no to prostě neexistuje. A já jsem v té době musela odejít takzvaně prý posílit hlasatelky do programového oddělení. A to byl přesně ten moment. Pamatuju si, že to byl rok 1974, protože já jsem v té době byla těhotná dokonce. Takže jsem nastoupila jako hlasatelka plus moderátorka, jenomže tenkrát chtěli, abychom více se věnovali té hlasatelské činnosti a moc jaksi té moderátorské práci nepřáli. Jo. Takže tam jsem jaksi už, sice jsem občas pracovala se zábavou, ale ne už tak intenzivně jako předtím.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Saskia Burešová je a ještě chviličku bude hostem dnešního Tandemu. Jako vždycky je příjemná, milá, hezky povídá, ale prosím tě, co já o tobě vím, tak ty jsi velká zahradnice taky, viď?
1: No.
0: Tak teď, když už pomalu začíná léto, jak to vypadá u tebe na zahrádce?
1: No, samé květy. Já se přiznám, že před takovými 30 lety, no 25 možná, jsem byla opravdu velmi náruživá zahradnice, takže jsem pěstovala úplně všechno, vzhledem k tomu, že jsem si říkala, to naše dítě musí mít čerstvou zeleninu a určitě si vzpomínáš, jak to vypadalo na trhu, kde nic, tu nic. Takže ač mi to možná nebudou posluchači věřit, já pěstovala i brambory, mák, prosím, červenou řepu, no prostě na co si vzpomeneš, řetkvičky, všechno. Takže to bylo velice pikantní, my jsme na chalupě se zapřáhli do takového, já nevím, jestli si to ještě pamatuješ, jak to vypadalo, vovorávačka se tomu říkalo. Ne. To byl takový pluh na brambory, no. Tady po pravé straně byla moje přítelkyně Jiřinka, tady jsem byla já a vepředu byl Jiří Kmíka, to byl takový náš soused na chalupě a můj manžel a ty táhli. Takže my za nima takhle s tou vovorávačkou a dělali jsme brázdy. Musím říct, že jaksi škodolibí sousedé si nás i fotografovali.
0: No prosím. No,
1: dneska bych byla v blesku a bylo by tam, jaký neznáte.
0: No teda, no tam by byly ještě horší věci, bychom se do toho, já vůbec ani nechci přemýšlet, co by se tam
1: Takže jsem pěstovala naprosto všechno, dřela jsem tam prostě do úpadu, měla jsem z toho strašnou radost, protože brambory byly krásné, dobré, veliké, ale to už nedělám, protože samozřejmě dneska ten výběr na trhu je obrovský, takže se spíše věnuji kytičkám.
0: Kytičkám, no ale pořád si kutilka taky, viď, ty si dokážeš takhle ukutit doma něco, viď?
1: Jako co máš na mysli?
0: No tak někde jsem si přečetl a říkal jsem si, že mi to tady rozluštíš.
1: Jakože budu sestavovat židličky, to ne.
0: Ne, to ne?
1: To ne, to ne, ne? Prosím.
0: Ty nekutíš teda takhle?
1: Ne, takhle ne, jakože bych vyřezávala, to ne.
0: Kecali, no,
1: tak to
0: já
1: ne.
0: Já si tě ani nedově představím, monterka.
1: Já, ne, takhle, já jsem dobrá kuchařka. Jako jestli to nebylo takhle míněno, vařím, peču, smažím. Já jsem ortodoxní hospodyně, když jsou Velikonoce, musí být všechno.
0: No,
1: musí být bochánky, musí být beránek, musí být namalovaný vajíčka, musí být všechno vyzdobený, na co si vzpomeneš. Jo, nádivka musí být samozřejmě, velikonoční hlavička se tomu říká. Prostě musí být všechno, kdybych to měla dělat do noci.
0: No prosím tě, ale no. Petr vypadá docela štíhlej.
1: Teda. No on teď hubne. No,
0: takže nevaříš.
1: Vařím, ale on má pevnou vůli, takže teď si řekl, že musí zhubnout.
0: Já bych se normálně bych se tě zeptal, co tě teď čeká v práci, ale protože kalendárium se v podstatě odvíjí od toho, které výročí.
1: Přesně tak.
0: Si padá
1: samozřejmě,
0: na ten
1: ano, a vždycky k té náplni práce si musí vlastně režisér vymyslet nějaké ty takové ty různé šílenosti, které se ale líbějí, že jo, to znamená různé triky a tak dále. Takže nedávno jsem vlastně jako Ježibaba lítala na koštěti a vylítávala jsem ze studia a různě tak.
0: Moc se mi líbilo, jak jsi byla jako apoštol teda v tom vokínku.
1: Jo, to no, taky, no, ano, ano. No, já už byla všechno, já už byla i opice, netopír.
0: A to vymýšlíš ty nebo Petr?
1: To Petr vymýšlí všechno. On si veme scénář a pak v tom leží několik dnů a všechny tyhle ty volovinky vymýšlí.
0: A kdo vymýšlí scénář toho pořadu?
1: Scénář vymýšlí Mirka Burešová a Richard Crha.
0: A tam vymýšlí i takovou tu hádanku, viď?
1: Jo. Já si tam dávám takový ty různý moudrosti a tak dál, jo.
0: Ano, ty citáty a takhle.
1: Citáty, ano.
0: No tak teď jsme nakoukli zase pod tu pověstnou pokličku výroby nějakého televizního pořadu, což, jak už jsme řekli, mají diváci a posluchači rádi. Doufám, že i dneska se jim to líbilo, když jsme nakoukli trošičku pod pokličku života i soukromí malinko i práce Saskie Burešové. Já ti, Sašo, děkuju za tvoji návštěvu, za tvoje povídání a třeba se zase někdy u nás, až budeš mít něco nového, potkáme.
1: No děkuji, děkuji a nashledanou.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Mám dojem, že je tu ten správný čas po celém dni si trochu oddychnout, pokud možno pohodlně se usadit a dopřát si trošinku uvolnění. V takové chvíli většinou dostane příležitost oblíbená hudba. Předpokládám, že u rozhlasových přijímačů na této vlně se scházejí ti posluchači, kteří mají rádi lidovou a dechovou hudbu. Takže jsme tu správně a vítáme vás při poslechu pořadu U muziky. To je hodinka až po okraj naplněná skladbami, které ctitele tohoto žánru dozajisté potěší. Zahájili jsme písničkou neznámého autora orchestrální polkou Zpěv z Křivana. Hráli pražští muzikanti Miloslava Bašty. Od mikrofonu vás, vážení, srdečně zdraví Pavlína Filipovská. Abychom neplýtvali vzácným časem, hned pokračujeme. Tak tedy, v zápětí nás čeká známá polka Antonína Borovičky s textem Vildy Sýkory. Nejhezčí koutek. Zpívají Stanislava Foštová a Jan Ježek, hraje dechová hudba Antonína Votavy. Následuje valčík. Jmenuje se Vojický a napsal jej Josef Vítek. Textem opatřil Jaroslav Navrátil. S pražskou kapelou Petra Finka budou zpívat Ivan Trnka a Pavel Beneš. Dnešní tango má opravdu vroucný nadpis. Lásko má, napsal jej Josef Žid, text připojila Olga Homolková. Zpívají manželé Olga a Jiří Homolkovi, hraje Březovská desítka.

Tentokrát bude pochod, který k našemu pořadu už neodmyslitelně patří, dílem dalšího populárního skladatele, jehož písničky mají mnozí z nás zapsány v paměti a rádi si je občas i zanotují. Je to Václav Bláha, vážení, a ten jeho pochod se jmenuje Růženka. Do kroku nám zaspívají Standa Procházka starší a Josef Štěpánek. Zahraje dechová hudba Jindřicha Bauera. Antonín Votava a textař Bohuslav Nádvorník jsou autory následující skladby. Asi bude velmi, velmi romantická, jak napovídá její název. Svítá. Snad nám dají zapravdu i zpěváci Zorka Kohoutová a Jaroslav Vaňátko. Doprovází je dechová hudba Antonína Votavy. Valčík Ady Doška je zřejmě inspirován vzpomínkami na dětství a útlé mládí. Předpokládám, že právě oni dali vzniknout Valčíku, ke kterému připsal text Bohumil Lepič a opatřil skladbu názvem Rodná výska. S Budvarkou Vojtěcha Prokeše budou zpívat Pavel Heidinger a Ludvík Petr.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Jsme opět na Moravě, opět jsme se vypravili na výlet, který jako vždycky slibuje setkání s milými přáteli a krásnou, veselou i mazlivou moravskou lidovou a dechovou hudbou. Dneska jsme uvítáni dárkem nad jiné milým. Bohatou směsí lidových písniček, nadepsanou slovy Už je večer. Zaspívají nám Dana Hniličková, Jiří Gavenda, Petr Houšť, Marie Salajková a Štěpán Machala, zahraje Straňanka, kterou řídí Petr Houšť.

Vrátili jsme se zase domů a samozřejmě k českým písničkám. A je tu hned polka Antonína Pechy s textem Jaroslava Hájka. Zpívat budu dál. Zpívají Květa Venkrbcová, Miluška Venkrbcová a František Venkrbec. Hraje batelovská muzika, kterou řídí Jan Pelikán. Následuje oblíbený lidový valčík. Malý hošík černovlasý. A ještě jedna pěkná česká lidová písnička. Mám já zahrádečku. Hrají a zpívají Babouci.

Vážení, pro dnešek už se musíme loučit. Program U muziky musí uvolnit místo dalším rozhlasovým pořadům. Chceme ale věřit tomu, že vám dneska s lidovou a dechovou hudbou bylo dobře a že jí zůstanete věrní. No a uslyšíme se zase příště. Všechno dobré přeje a naschledanou ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. Ještě je tu pro vás připraveno i hudební rozloučení, pochopitelně. Bude to směs slavných, dá se říci světoznámých písniček s nadpisem Ještě tu poslední. Zpívá sbor lidových zpěváků, hraje šestka Slávy Kunsta.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archivu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.

Vážení přátelé, hlásíme se vám z divadla Jiřího Wolkera s přímým přenosem pořadu, který pro vás každý měsíc společně připravuje hudební a literární redakce Československého rozhlasu. Vysíláme Radio Nocturno.

Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pátém májovém radionokturnu, které pro nás také tentokrát připravilo divadlo Semafor s orchestrem, který nese název Country Beat. První píseň, a bude to duet v opeře, vám zaspívá Jiří Suchý se svojí 12-letou kolegyní Magdou Křížkovou.

Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

vlakem, a nevrátím se zpět. Na tu chvíli trapnou, nezapomenu.

kdo bacil, kadeřníka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.

bejt mašinfírou a vlastnit mašinu. A jezdit s pevnou vírou, že se jednou vyšinu.

0: Dobrý večer, paní Panírková.
1: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
0: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
1: Vydejchejte se.
0: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
1: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
0: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
1: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako pro
0: ano, to jste nazvala
1: vedoucího
0: správně.
1: Divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
0: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
1: ano,
0: tak jsem najel na nový model.
1: Už se musí pomalu.
0: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
1: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
0: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: No, po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
0: no,
2: zatím,
0: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych... Spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavědu krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220, ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí,
3: aby se zítra na večer znovu sešli v Seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď nevěděl.

0: Já vím, že takhle se k tomu mají asi těžko dostaneme, ale já si myslím, že když jsme hovořili o tom, že Country Beat přišel do divadla Semafor, že bychom také měli vzpomenout, že na tom měla jedna osoba velkou zásluhu, a tou osobou, že je Naďa Urbánková.
1: No, to bychom mohli... Hele, už mám lepší hlas, vidíte? Už jsem se vydejchal, než ano. Pan Grossman.
0: Už to jde,
1: no,
0: už to jde.
1: Ano, Naďa Urbánková, ta vlastně nás upozornila prvně na Country Beat, poněvadž ona s nima spolupracovala. Ona nám jaksi, jakožto divadlo, byla nevěrná s Country Beatem. A my jsme jí to ale přáli, poněvadž já jsem se jednou šel takhle potají. Já jsem jí špehoval, víte, šel jsem se podívat. A moc se mně to líbilo. Oni hráli ve Sluníčku na Příkopech, to je takové divadélko.
0: Když měli loutky volno.
1: Ano, ano, a tam hrávali vždycky, když měli loutky volno a když měla Naďa volno taky, tak tam hrávali a bylo to moc hezký a já jsem se s nimi potom domluvil a oni šli k nám a teď jsou u nás i s Naďou Urbánkovou, kterou vám tímto představujeme.
0: A Naďa nám dnes večer zaspívá, co?
1: Zaspívá nám písničku, ona si to řekne sama, jak vidím, už se k tomu, jak se nám leskne to děvče, že jo?
0: To
1: diváci, no rybička, diváci, totiž posluchači jsou ošizení, ale opravdu moc se leskne, to vám můžeme potvrdit.
2: Tak já bych přešla radši k té písničce. Bude to písnička z programu, který hrajeme v divadle Semafor, jmenuje se Besídka zvláštní školy a písnička, kterou vám zaspívám, se jmenuje O, ty to nepochopíš. Český text napsal Jirka Grossman.

0: Příspěvek Nadi Urbánkové by se dal hodnotit jako takový jarní příspěvek pro mladé muže, no, pro mladé obdivovatele, ale já si myslím, že by také něco jste měli mít pro ženy.
1: Pro obdivovatelky. Ano. I pro ty máme sousto. Máme blondiáka v divadle.
0: Ano.
1: No. Opravdu krásného blondiáka máme pro dívky. Takže bychom jim ho předhodili. Jmenuje se Milan Drobný. Milan Drobný nám zaspívá píseň
2: Socha.

0: No já myslím, že když už jsme se k tomu jaru nedostali doteď, tak teď už bychom to tak trošku
1: to
0: mohli
1: vynechat.
0: Jo. Já myslím, mě by totiž strašně zajímalo, já jsem si všimla nedávno, že se na plakátech u vás v divadle objevilo zcela nové jméno, mě dosud neznáme, myslím Luděk Nekuda.
1: Luděk Nekuda, to jste si všimla děsně správně, poněvadž ten už
0: ten
1: u nás
0: není dlouho.
1: Rok hraje, no od... No, no, od začátku sezony hrál v programu Tak co, pane barone, a předtím hrál v jiném divadle v Ostravě pod Okapem, jehož je spoluzakladatel. Jo, a my zakladatelé divadel jak si držíme při sobě, a tak jsme ho vzali k nám. Nevím, jestli se nedostal spod Okapu do deště, nebo jak se to říká, ale zatím jako u nás setrvává a setrvá i příští sezonu, tak snad se mu tam líbí. Luděk Nekuda je docela podobně jako pan Grossman platný člen, poněvadž on nejenom, že hraje takhle divadlo a on taky zpívá a nejenom to, on taky píše si povídky a taky je po sobě čte. Já bych ho poprosil, aby jednu přečet, ale vlastně já jsem ho teď urazil. Ona to není povídka, to je vědecké pojednání. On píše vědecká pojednání o věcech týkajících se našeho života. Konkrétně toto bude o brnění. Luděk Nekuda.
2: Výňatek z řádu Brň 1.1. Podepsán Kunětický Horimír, král, hejtman Klobůček Přibík, rytíř národné obrany. Hlava první.

Těžké, polotěžké, těžké a neúnosné. Pro soudobý boj mají největší význam rytíři muší, kteří jsou využíváni k letům do nepřátelského zápolí, kde tu bodnou, tam bodnou, čímž působí v řadách nepřátel zděšení. Rytíři neúnosní jsou využiti v případě zaujetí obrany tak, že se postaví v sevřený řad a stojí. Nepřítel pak musí užít trhaviny, aby jimi mohl projít. Článek 2. Rezivění, čištění. Dojde-li v poli k pršení, nastává důsledkem špatného čištění rezivění. V případě nastání rezivění dá velitel obrněné čety příkaz k zahájení čištění. Zahájení čištění se děje na povel čištění vpřed. Čištění samo se provádí čistícím přípravkem, čistícím prostředkem či čistící směskou. Čistí se výhradně směrem zhora dolů, z dola nahoru, zleva doprava či zprava doleva. Čištění se provádí tak, že až dokud není čisté. Článek 3. Oblečení, provedení, připevnění. Postup při oblékání, brnění. 18 panošů uchopí spodní část brnění. Obrátí se po větru tak, aby brnění vlálo. Povel větru, eventuálně dešti, dává velitel. Jakmile dojde k vlání, jiných 8 panošů uchopí rytíře a vsunou do želez. Po vsunutí rytíře nasadí se rytíři želha, železná halena, a helma, helezná malena. Rytíř se zanýtuje a odchází do boje.

0: Protože náš čas se nachyluje k samému konci, myslím, že ten samotný konec byste měl nějak učinit vy. Já jsem tu vlastně dnes jenom jako váš host.
1: Já bych to učinil tím, že bych pozval dva spolupracovníky, aby to učinili za mě.
0: Ano, a to je dobrá dělba práce.
1: Ano, sice Naďa Urbánková a Jiří Grossman zaspívají písničku Jackson a my se s vámi rozloučíme zatím. Naschledanou.
0: Naschledanou.

sahal každý z mužů, kteří žili tam, že se snad dopustí vraždy, neodejde-li včas sám. Koutek Jackson, ty jeho kousky dobře znám, ten podvodník Jackson.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A zatímco to ráno je teď ještě na většině míst snad skutečně pohodové a vcelku příjemné, přes den už se musíme nachystat na pořádná vedra. Podrobnosti nám kolem 8:30 přinese do vysílání Pavel Karas. Ještě předtím se zkusíme schladit krátkým povídáním o tom, kde se vůbec vzala zmrzlina, a čeká nás i předposlední díl prázdninového seriálu o zdravém pohybu Permanent. Pokud jste ho poslouchali pravidelně, jistě vám už přinesl spoustu dobrých rad na nejrůznější cvičení, ale jak u nich vydržet? Právě o tom, tedy o pravidelnosti, bude řeč už za chvíli.

0: Když se nad tím tak zamyslíme, začít cvičit a žít zdravě je svým způsobem docela snadné. Složitější je u toho vydržet. V našem prázdninovém seriálu o zdravém pohybu si tak dnes povíme, jak vytvořit jemný a běžný návyk, který nezatěžuje, ale pomáhá. Víc už napoví Iva Bendová.
1: I dnes je se mnou ve studiu odbornice na zdravý pohyb Kateřina Macháčová. Krásný den, Kateřino.
2: Dobrý den.
1: My jsme si tady v předchozích dílech vlastně říkali určité tipy na to, jak třeba rozpohybovat klouby, jak vědomně správně chodit, ale vždycky jste to tam jako zmínila, tak jako pod čarou, ono se to táhne celým naším seriálem jako červená linka, že co je ale nejdůležitější, to dělat pravidelně a dlouhodobě. Naše dnešní téma je vlastně pravidelnost bez tlaku. Jak to tedy, Kateřino, zařídit?
2: Začít pomaličku. Mm-hmm. Nechtít do toho skočit hnedka po hlavě, protože pokud to naše tělo delší dobu a sedělo na gauči, na židli a mělo opravdu jako málo toho pohybu a my víme, že nejsme úplně v kondici a pořád si tak jako říkáme, potřebuju se začít hýbat, musím se hodit zpátky do kondice, protože jinak to bude prostě špatné. Já myslím, že s tím máme zkušenosti úplně všichni, protože i já mám období, kdy si říkám, musím se hýbat.
1: Tolik se nechce, že jo?
2: Přesně tak, a ono se nechce. A člověk někdy ze začátku si dává moc velké cíle a ty potom jako odrazují, protože když máme hodně úkolů nebo je to hodně náročné a chceme hnedka začít třeba hodinu denně, tak ta hodina je náročná, vlastně nebude ani příjemná, takže je strašně těžké u tohoto jako zůstat a každý den opravdu to dodržovat. Takže když člověk začne těma maličkostma, jako si jenom uvědomí souvislosti s dechem a že ten dech je vlastně posilovna, pokud dýcháme správně a že to naše tělo to umí a ví, stačí ho jenom nechat v klidu dýchat, že můžeme hýbat hlavou, že můžeme prohýbat všechny klouby a začne takhle malinkato, klidně pár minutek, jednou denně, pak zjistí, že to bylo fajn, že možná ještě třeba odpoledne si uvolní ramena a pohýbe hlavou, zaměří se chvilku na dýchání, nebo si zachodí v sedě, jak jsme říkali v jednom z těch předchozích dílů, tak vlastně zjistí, že to tělo začne ten pohyb vyžadovat. A tyhle ty malé krůčky, malé dávky, úplně strašně jednoduché, mu budou vlastně příjemné. Bude si na ten pohyb zvykat a bude ho chtít a bude se cítit lépe a lépe. Tím pádem vám bude umožňovat více a více pohybu. A to už potom se dá vydržet.
1: Bavíme se tedy o pravidelnosti a teď je ten zásadní moment, který přijde. Je to tedy každodenní záležitost?
2: Určitě. Je, ale pokud je dech pohyb, tak to není tak špatné.
1: No já myslím, že určitě navíc, pokud nás posluchači a posluchačky jaksi poslouchali pravidelně, tak moc dobře ví, že my se tady neustále bavíme o pohybu, který ale je mnohdy velmi příjemný, protože se třeba dělá v leže. Opravdu vlastně berete vy jako odbornice ohled na věk našich posluchačů, což je velmi důležité, takže není vlastně třeba se toho bát.
2: Já si myslím, že určitě ne. Možná zpočátku budete potřebovat kapku disciplíny, ale jakmile to překonáte, možná prvních 21 dní, protože se říká, že pokud si chceme vybudovat nějaký zvyk, tak tu danou věc musíme zopakovat 21krát. A pokud to je 21 dní po sobě zopakovat nějaký malinkatý minimalistický pohyb, tak si myslím, že to se dá vydržet, že ta kapka disciplíny stojí za to úsilí.
1: Kateřino, co motivuje vás k tomu se hýbat? Přiznala jste, že ani vám se pokaždé úplně nechce?
2: Cítit se dobře a mít tělo, které mi bude oporou, protože si moc dobře uvědomuji, že to není jenom o těch fyzických výkonech, ale je to i o tom zvládat stres, zvládat pracovní úkoly, zvládat rodinu, mít jako takovou čistou hlavu. A má to neskutečné přesahy vlastně do každé oblasti našeho života.
1: Kateřino, já moc děkuju za to dnešní povídání. My už před sebou máme příště poslední díl. Moc se na to těším a pevně věřím, že třeba se nám někteří posluchači ozvou a dají vědět, že jim to pomohlo. Byli bychom moc rádi. Kateřino, díky a naslyšenou na pohodě.
2: Také se budu těšit naslyšenou.
0: Ano, a proto si určitě nenechte ujít ani zítřejší závěrečný díl seriálu Permanento, který pro vás Iva Bendová připravila s odbornicí na zdravý pohyb Kateřinou Macháčovou.

0: Čeká nás horký den a protože s tím mnoho nenaděláme, říkal jsem si, že bychom se alespoň v našem vysílání mohli pomyslně schladit. A to způsobem, který dnes zvolí zcela jistě 100 000 lidí, a sice zmrzlinou. Ono se může zdát, že jde o vcelku novodobý vynález. Pravdou ale je, že si na zmrzlině pochutnávali lidé už dávno před naším letopočtem. Staří Řekové a Římané si ochucovali led a sníh dovezený z hor medem, později pak také nejrůznějšími ovocnými šťávami. Vypátrat, kdo vyrobil první zmrzlinu podobnou té dnešní, je ale trochu složitější. První přístroj na výrobu sorbetu však můžeme s největší pravděpodobností připsat Číňanům. V tomto zařízení se chladivá pochoutka vyráběla ze směsi sněhu, ovocných sirupů a ledku. Klíčový krok ale udělali Arabové. Jako první začali k výrobě používat mléko a navíc přidali cukr. Už v 10. století se takhle mlsalo v Bagdádu, Káhiře nebo Damašku. A z čeho mohli tehdy vybírat? K dispozici byly prý ovocné, ořechové nebo jogurtové příchutě a dokonce i exotická varianta s růžovou vodou. Do Evropy, konkrétně do Itálie, pak zmrzlinu podle legendy přivezl slavný mořeplavec Marco Polo. Až o několik století později ovšem Evropané přišli na to, jak pomocí soli směs lépe mrazit. Díky tomu mohla v roce 1686 vzniknout první pařížská kavárna, která zmrzlinu nabízela. V 18. století už se prodávala přímo v pařížských ulicích a v 19. století se pak v Londýně objevily nové výrobní techniky a s nimi i vůbec první stánek s kopečkovou zmrzlinou. Ten obrovský rozmach ve 20. století pak už souvisel čistě s technickým pokrokem a masovým rozšířením ledniček a mrazáků. Zkrátka od dob, kdy se pro trochu osvěžení museli slézat horské štíty, jsme ušli pěkně dlouhou cestu. Dnes většinou stačí otevřít mrazák. Ale i tak bychom to s tou vymožeností moderní doby dnes neměli přehánět, ať nás z toho všeho pokroku pak nebolí v krku.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Blíží se 8:30 a jsem si jistý, že počasí bude nejen dnes, ale i ve dnech dalších velkým tématem.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A vytížený bude zcela jistě i Pavel Karas. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Pavle, já jsem dnes vstával kolem 5:00, to bylo venku ještě vcelku příjemně, ale dlouho nám to asi nevydrží.
2: Je to pravda, do České republiky bude proudit velmi teplý vzduch od jeho západu a dnes už se ty teploty budou dostávat i nad 35 stupňů Celsia. Celý den bude svítit slunce, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti může výjimečně objevit přeháňka nebo bouřka. Maxima čekáme mezi 34 a 38 stupni, severovýchod bude zase s teplotou o pár stupňů nižší, tedy mezi 31 a 34 stupně Celsia a teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 28 stupňů. Vár bude v Čechách slabý, na Moravě ve Slezsku mírný jižní až jihozápadní vítr. Odpoledne předpokládáme silnou v nížinách mimo severovýchodní území i velmi silnou zátěž teplem. Při přeháňkách může napršet do 1 litru, při bouřkách to může být až kolem 10 litrů vody na metr čtvereční, ale jak už jsem říkal, bude to spíš výjimečná záležitost a biometeorologická zátěž je na trojce.
0: Pavle, za ty z nás, kteří nemají klimatizaci, dá se říct, jaká bude noc?
2: Tak noc už bude s velkou pravděpodobností tropická na řadě míst v Česku. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů, někde neklesnou pod 21 stupňů Celsia a chladnější ráno může být na západě Čech, kde teplota klesne na 16 stupňů. No a v těch dalších dnech samozřejmě čekáme vysoké noční teploty, třeba na jihovýchodní Moravě se teplota může držet celou noc na letních 25 stupních Celsia.
0: Budeme to počasí dále upřesňovat. Zítra touto dobou i s Pavlem Karasem přejeme klidnou službu. Děkujeme a naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, přeju klidné dny. Samozřejmě chraňte se před vedrem a během víkendu se dočkáme mírného ochlazení.
0: Dobré zprávy na závěr. Mějte se krásně.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Pokud si vybavíte film Dívka na koštěti v hlavní roli s mladou čarodějnicí Saxánou, nejspíš si vzpomenete také na to, že velkou roli v něm hrál lektvar z babského ucha, tedy šalvěje. Ve středověku lidé věřili, že tahle bylina zajišťuje dlouhověkost. A nejen to, víc už bylinková lékárna a Eva Bucharová.
1: Léčivé účinky šalvěje nejsou žádnou novinkou. Využívali ji už ve starověké Perzii nebo Egyptě. Už ten samotný název z řeckého salváre znamená léčit. V teplých zemích roste přirozeně na skalách a na svazích. Obsahuje třeba vitamíny skupiny B, dále látky s protizánětlivými účinky, taky třísloviny. Díky nim je šalvěj hořká. Šalvěj neužívejte dlouhodobě. Silice tujon působí omamně až jedovatě, ale to byste jim museli spořádat 15 gramů. Při zdravotních potížích si dopřejte 3 šálky odvaru denně a ne déle než 14 dní. Šalvějový čaj vám pomůže při bolení v krku, můžete ho i kloktat. Tomu se nevyrovná žádný cucací bonbon. Kloktadlo můžete využít i při zánětech dásní. V podobě masti nebo obkladů oceníte šalvěj při kožních problémech i v boji s akné. Propláchnout můžete šalvějí vlasy, když vás trápí lupy. Šalvěj působí nejenom jako dezinfekce. Užívat ji můžete při problémech s trávením, dokáže sklidnit žaludek, střeva a zamezit nadýmání. Léky obsažené v šalvěji taky brání nadměrnému pocení, klidní nervy, pomáhají při problémech se stresem nebo nespavostí. Jednoduše řečeno, šalvěj je bojovník za naše zdraví, ale i krásu.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Vzhledem k rekordním teplotám dnes budou koupaliště nejspíš opět praskat ve švech a tak možná leckdo zvolí spíš koupání v přírodě. To má svá rizika a může to skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí.

0: Pokud vás někdy po koupání v rybníce začala svědit kůže, možná jste si říkali, že za to můžou sinice. Příčina mohla být ale úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo pod tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Máme 30. července, svůj svátek dnes slaví Božkové, tedy Bořivojové, ale taky další jména bychom v kalendáři našli. Třeba jméno Vojen a také Abdon, to je jméno původem z Perzie. Ale díky církevnímu kalendáři a svatému Abdonovi ho naši předci dobře znali. I proto má zastoupení v pranostice pro dnešek. Ta praví na svatého Abdona ve švech praská stodola, a nebo taky o svatém Abdonu soužně už ve shonu. Jinými slovy, v pranostikách se připomíná hlavně čas sklizně. Teď už se nám ale blíží 9. hodina a je tak na čase pomalu uzavřít dnešní pohodové ráno a rovnou nabídnu pozvánku k poslechu dnešního tandemu. Je to už 10 let, co nás opustil skvělý herec a mim Boris Hübner a hostem Jana Rosáka byl v roce 2010. Právě tohle povídání nás čeká už za pár minut. Po 10. hodině s Františkem Nepilem a Heligonkou odvyprávíme další z cyklu Tisíc příběhů a po 11. už opět ožije naše studiu. A kolotočem vás provede má kolegyně Martina Hinková-Vrbová. Tak příjemný poslech, opatrujte se, zůstaňte ve stínu a Václav Kuba se bude těšit zase zítra ráno naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Mám rád tahle dopolední setkání s vámi a věřte, že mám rád i setkání s našimi hosty. Jsou to lidé vpravdě výjimeční, dosáhli úspěchu nejen jako profesionálové, ale stojí za nimi i kus odžitého života a proto nám skutečně mají co říct. Můj dnešní host na začátku své kariéry velmi riskantně opustil zažitou roli bílého Pierrota a nám všem představil nového hrdinu, docela drsného, možná až nevábně, ale přesto lidsky jímavého muže, společenského vyděděnce a životního outsidera, který završuje svou životní pouť jako klaun. No, prostě vítám herce, scénáristu a mima Borise Hübnera.
2: Nazdar, je ne?
0: Nazdar. Nazdar. Jak se ti líbila ta charakteristika?
2: Jo. Něco mi to připomíná.
0: Že jo, možná tvůj život, co?
2: Ano. Vyděděnce, jasně.
0: No jo, ale dneska už oceněného vyděděnce.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Ve studiu Tandemu se mnou sedí dneska Boris Hübner. Mám radost. Není tu sice poprvé, ale vždycky ho rád vidím. Příjemný, usměvavý. Jseš takový i na svoje žáky?
2: Jo, samozřejmě. Jo. Já nejsem profesor, to je vždycky na první hodině ukážu karty. A já jim vždycky řeknu, já jsem váš starší kolega. Upozorňuji vás, že nevím všecko. A řeknu vám jenom to, o čem jsem se přesvědčil, že funguje. A to ostatní budeme hledat spolu. Protože to nejdůležitější, proč se scházíme, říkám těm žákům, je, abychom vás objevili. On totiž, Rowan Atkinson, neboli Mr. Bean, řekl úžasnou myšlenku. Řekl totiž, že každý v sobě má jednu jedinou jedinečnou komickou podobu. Ne víc. Spousta lidí o ní neví, většina lidí o ní neví. To určitě, Honzo, znáš, když třeba se najednou někdo rozparádí na večírku, naprosto nenápadný, banální člověk, najednou srší, je okouzlující, charming, jo, a tady to baví celou společnost, na tohle to všichni říkají, jak je to možný.
0: Takhle ho neznám.
2: Ne, vůbec, to je úžasný frajer. A druhý den si dá aspirin, že jo, ováže si hlavu a tohle, a je to pryč a už nikdy více. Ano, jo? Ano. Ale ten člověk to z nějakých důvodů to odkryl, on vystoupila ta zábavná figura. Tohle. No a my máme 3, 5, 7 let na to, abychom to objevili. Takže po roce, kdy všichni dostávají zabrat, dostávají do těla, že jo, aby to tělo bylo na rozdíl od sportovců citlivý a vytrvalý, nemusí být silný, jo. A pak začínáme hledat tady tohle.
0: Ty si tohle to můžeš, myslím, dovolit takhle odkrýt karty, jak říkáš. To znamená v podstatě se odkopat a schodit masku profesora, kterou u tebe samozřejmě každý čeká, protože když přijdu do školy, čekám tam komisního profesora. Ty masku sundáš a takhle se předhodí žákům, ale já si myslím, že ty si to můžeš dovolit, protože u tebe asi žáci vědí, co za tebou je.
2: To je ale bezpodmínečně nezbytný, protože já chci, aby se začali slíkat do naha všichni.
0: Až takhle?
2: Jo. Do jisté doby tam chodila holčičí, studentky tam chodili.
0: To se ti nedivím, že si tohle přeješ.
2: Chodili tam studentky. Což jsem věděl, že se na to chytíš. Ne, ale fakticky, jo, protože tohle bývá předmětem největších zábran. Jo, odhalit tu takovou tu skrývanou, plachou, přecitlivělou podobu. Jo. A každej toho komika v sobě opravdu má. Tak, i vy, posluchači.
3: Tandem cestuje.
0: Před chvilkou jsme si představili v našem tandemu Borise Hübnera jako, málem jsem řekl pane profesore, ale to právě Boris nemá rád, čili pedagoga, nevelmi netradičního. Možná, že se k tomu ještě vrátíme, k té tvé výuce na katedře pantomimy, kterou vedeš na HAMU, ale teď bych tě, Boris, ještě trošičku chtěl exploatovat jinak, jako cestovatele. Jsi vášnivý cestovatel, anebo jsi zápecní typ?
2: Já jsem zápecní typ, který procestoval celý svět. Nikoliv
0: za donucení.
2: Ano, nikoliv za pecí, ale za chlebem. Protože, ne za chlebem, protože divadlo pro mě není příležitost dostat se k chlebu, ale posedlost a milá oblíbená zábava a něco, co mě spojuje nejenom s kolegama, se kterýma poskakujeme a šklebíme se na jevišti, ale s neznámýma lidma, který přijdou a tak dál. Ano, ten svět se opravdu díky tomu, víš, je to díky tomu, že nemluvíme na scéně.
0: Teď jsem to chtěl říct. Ano. Ty máš takovou výhodu, jako mají třeba muzikanti. Jo. To znamená, ano. Vyjadřuješ se jazykem srozumitelným všem. Ano. Na rozdíl od skvělých činoherců tuzemských. Vím já třeba, Jiřina Bohdalová říká o Menšíkovi, kdyby Menšík mluvil anglicky, tak měl kolem svého baráku plot ze samých Oscarů, s čímž já ano. souhlasím. Jasně. Měl handicap uvozovky, dole uvozovky nahoře češtiny. Ano. To ty nemáš, čili ty si mohl opravdu exploatovat celý svět.
2: To můžu potvrdit, byli jsme na Broadway, stříhal Miloš Forman tenkrát Ragtime a zašli jsme za ním, když jsme projížděli z Mexika domů a ptali jsme se, kdo by mohl hrát z českých herců v americkém filmu. On říkal, jeden člověk, Menšík, fakticky. On říkal, takovej živel, a vlastně takovej člověk s takovým poctivým a nekonečným nasazením. On říká, americký herec, když si podepíšu smlouvu, tak si nechá zbrousit zuby, oholit hlavu, změnit barvu očí, všecko. Když mu zavolám o 3:30 v noci, že s ním potřebuju prokonzultovat roli, on řekne, OK, dám sprchu a přijedu. Oni jsou samozřejmě úžasně placený, jo, a v tu chvíli tím pádem nemusí dělat vůbec nic, jsou k dispozici po celou dobu natáčení, nekonečně jako...
0: Protože oni vědí, že za dveřma čeká 50 dalších. Přesně. A téměř stejně talentovaných, jestli nevíc, jo?
2: Ano, přesně tak. No. No a nehledě k tomu, že jsou tady dvě věci, jako v té 200 milionové Evropě mluví česky 10 milionů lidí, ale my máme Schengen, takže studenti letos bude vycházet 12 lidí se srolovaným diplomem, to znamená bakaláři, magistři i doktorandi, kteří si udělali dva jazyky, něco už měli předtím, a protože tady není divadlo pantomimy, už žádný, tak se seberou a budou, někdo bude žít v Norsku, někdo bude žít v Portugalsku, někdo bude courat po Evropě a po světě, se nestratí.
0: Ty jsi takový, řekl bych, umělec, který si nezůstal jenom u toho zamlklého Pierrota nebo toho tichého mima. Ty se umíš vyjadřovat i jazykem, a to velice zručně a dovedně, a taky už to několikrát předvedl třeba i ve filmu, na divadle taky samozřejmě. Máš i takové studenty, kteří tohle to dokážou taky?
2: Jistě, jo, samozřejmě. Vždycky jsou to herci, kteří si z podobných, jako jsme předchozím vstupu říkali, nebo před chvíličkou, zvolili, že nechtějí být jenom tady v tom našem, na tom dvorečku českým a chtějí se rozjet. Takže mají víc jazyku, ale znají víc jazyku ne snad proto, že by v nich chtěli hrát, ale proto, aby mohli prostě obstát. Jo? Zrovna musím vzpomenout Vojtu Švejdu, který exceloval na loňským edinburském festivalu se svým partnerem. A to je co říct, protože tam o tom festivalu Fringe je asi 2000 produkcí. Oni se dostali do té první desítky. A to znamená, že okamžitě už si tam podávají dveře agenti a dělají turné a podobně.
0: Už o nich vědí.
2: Už o nich vědí.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Když se teď zeptám Borise Hübnera na osobnost historie, kterou obdivuje a se kterou by se docela určitě rád sešel a popovídal, přestože třeba mým tolik nepovídá, tak bych si troufnul vyslovit jméno Marcel Marceau, že by tam asi v té skupině, která by seděla v té kavárně, asi seděl, co?
1: Nebo ne? Rozhodně. Rozhodně by tam seděl, by tam jako z těch čerstvě nežijících. Byl jsem rád, že jsem ho potkal třikrát v životě, vždycky v takovým určitým správným období, kdy uzavíral jako nějakou svoji kapitolu nebo jako dospěl k nějakému vrcholu. To poslední bylo úžasný, když jsme se dozvěděli, že v divadle Antoine v Paříži dělá představení v těch 82 letech. Tak to jsme teda s Pepou Placem prostě a s Martinem Sochorem, s kolegama z katedry, takzvaně rozbili prasátka a jeli jsme do Paříže a to bylo úžasný. On už hrál jakoby trochu z druhého břehu, ale to byla mystická záležitost. Když jsem měl třeba, já nevím, jako sehnout a utrhnout květinu nebo polapit motýla, tak on to jenom znázornil takhle ve výši pasu. On se zbytečně nenamá. Aby šetřil emoce diváků, tak tu pleť prostě, jo, on měl takové něco, dalo by se to přirovnat k dekoltu, jo, takový odhalený tenhle, no, aby to bylo esteticky přijatelný, tak on se líčil i krk a poprsí. To znamená, že on vypadal jako antická socha. To bylo úžasný.
0: Prosím tě, a koukal jsi se na něj, nebo šli jste na něj jako na, dejme tomu, krásný obraz mistrů Rembrandta, anebo jste na něj šli jako na nový divadlo?
1: Aha, no to mi trošku něco podsouváš. Jo, jasně.
0: Ne, ptám se, promiň.
1: No, on hrál skutečně tak oduševněle, jo, a tak už vlastně odtažitě, a tak jako jenom čertal ty věci. Stačilo by ještě pár kroků a došel by k takovému Tanakovi, který sem přinesl to náboženství zvané Buto, ze kterého celá alternativa je dodnes jako posedlá. Jo, je to tak. Jo. Poté, co my jsme ho viděli v tom Antoine teatru, tak odjel, já nevím, na 38. turné americký. To byl dědek, který do poslední chvíle. No, takže my máme u nás na katedře učí Martin Sochor, to je jediný Čech, který absolvoval jeho školu, a ten udělal úžasnou věc, co by každý student měl někdy pro svého milovaného profesora udělat. Pozval ho do Čech a dosáhl toho, že mu naše akademie dala pamětní plaketu, že jo? Takže vedle Wynt Marsalise, jo, a tady těch světových jazzmenů má hudební akademie další prostě v té galerie těch lidí, ze kterýma se protly dráhy i mistra Marceaua.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Při své poslední návštěvě před mnoha a mnoha lety, slyším, že to bylo skoro 2 roky, no, možná i víc, tak Boris Hübner si z klasiků českého humoru vybral klasika takového, řekl bych, neortodoxního. Jasně. A to Smutného muže. To já si myslím, že on, přestože se vyjadřoval verbálně, tak měl něco společného s pantomimu, protože byl takový.
1: No, já si myslím právě mezi těma mluvícíma, takovýma vlastně těma rozhlasákama, hájil takovou tu oblast, jakou ve filmu proslavil Buster Keaton.
0: Ano, ano, přesně.
1: Jo, to je to Stone Face, nebo Poker Face, tvář hráče pokru, nebo Deadpan, jak oni říkali v Americe, to znamená mrtvá pánev. Jo.
0: Ano.
1: Takže to bylo přesně ono. Škoda, že nežije, rád bych se ho zeptal, jestli ho znal, nebo jestli někde ve chvíli, kdy hledal, jestli ho třeba tento příklad nepřistrčil k tomuhle. Jsem o tom přesvědčený. dodnes ho vidím, jak na Vyškovský, to bylo v nějaké estrádě, přišel k tomu mikrofonu, měl, tuším, že to byl Redingot?
0: Redingot, ano.
1: Redingot,
0: ano, černý.
1: Ano, buřinku.
0: Buřinku.
1: Měl ruce v klíně, že jo, a měl takový ten nazální hlas.
0: Brýle.
1: A černý brýle, ano. Ano. A měl tenhle ten monotónní, sugestivní servis, který budil dojem, mluvil velmi pomalu, protože ty nehoráznosti, které ze sebe vydával, nepotřebovaly už žádný barvy, žádný změny hlasu.
0: Ne,
1: jo?
0: Ne, já si žádný turbo, ano.
1: Ano, já si vzpomínám, co mě dostal. Nikdy nezapomenu. Popisoval, že byla tichá noc a on říkal, ani Šťovík nezakyselil.
0: Úžasný.
1: Úžasný.
0: Tak přesto, že jak správně Boris Hübner říká, byl strašně pomalý až takový, až na usnutí, tak teď bude paradoxně v tandemu mluvit o spěchu.
3: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal. Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplnění nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
4: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Boris Hübner je člověk, který dělá svou práci hrozně rád. Práci, no to se nedá říct práci. Je to
2: jen se nežiruj. Je to dřina, teda no. Jako kolikrát i větší. Já si vzpomínám, že my kdysi dělali telemetrické měření při představení Etidovým a dělali to, já nevím, dělníkovi v metru, horníkovi, Vaškovi Hudečkovi při nějakým Brahmsovi, že jo, a tady tohle to dali elektrody jako na tělo a v portále byl chlapík s přístrojem a s ním měl srdeční činnost a tohle.
1: Jak si dopad?
2: Byl jsem hned za chlapíkem, který se spuštěnou houkačkou jel sanitkou přes centrum. Hned druhej.
1: Stříbrnou si urval.
2: Jo. No, ne, fakticky, jako ta psycha, když zvedáš činku, jo, nebo pasažér ve vlaku, když zvedáš kufr, tak tam ta námaha je odpovídající.
1: Počkej, to byla měřena fyzická námaha, nebo i psychika, jak trpí?
2: To tam s tím souvisí, jo, to je v jednom. A vlastně i ta psycha, i ta fyzická vlastně se projevuje jenom na tom srdíčku, který dělá, co může.
1: Tak zatímco tehdy dostal Boris Hübner stříbrnou, tak zcela nedávno dostal pomyslnou zlatou. Teď mám na mysli tahli. No, já vím, že pro tebe to není až tak, jak si, že bys to proto dělal. Málo kdo dělá prostě svůj kumšt pro tahli, ale já tě znám trošku a vím, že seš citlivý člověk a že to s tebou mohlo i zahýbat. Jako
2: no strašně, já části své osobnosti tomu ještě pořád nevěřím. Hmm. Jo? A bylo to, samozřejmě jsem si myslel, že v tom má prsty Ornest s Krausem, jasně, jo? A, nebo Polívka. Teď to vypadá spíš na polívku, jo.
1: Ne,
2: fakticky, jako bylo to báječný a já jsem tomu fakt nevěřil. Díval jsem se na ten dopis, který mi to oznamujou. Dokonce to mělo ten důsledek, že jsem si ty černý hadry koupil, oblek jsem si koupil až 2 hodiny před...
1: Ne.
2: Ano. Ne, fakt. Já jsem si říkal, oni to nevydržej. To nemůžou vydržet.
1: Jako for.
2: No jasně. To teď už tohle, už jsem byl nervózní, ale jsem říkal, ale nekoupím si černý hadr.
1: A teď zazvoní telefon a řeknu, apríl.
2: Já to samozřejmě přeháním, no, a jasně, tohle, jasně. Aby to mělo nějakou zábavnou. No ale fakticky ty šaty jsem si koupil na poslední chvíli, však se mi to taky vymstilo. Oni to vyřešili tím, že se tentokrát sedělo na jevišti a to byla ta největší odměna. Sedět na jevišti a dívat se do toho rozářeného sálu, hlediště Národního divadla vedle manželky. Aha. To nemělo chybu. A já tam teď mám takovou čurdu v žebrácké opeře, hraju londýnského policajta. Mám tam 7 vět, pozor. Jo, jistě, já hraju v Národním divadle.
1: Je jasně, to možné?
2: Ano.
1: Byla to tvá meka v životě? Jako?
2: Ne, opravdu jsem nikdy. No, my jsme byli a jsme pořád na okraji divadla, jo. Já jsem se prostě náhodou, teda už podruhý, protože zase ve Stavovském hraju v Revizorovi. Tam mám nádhernou roli, hele. Gogol skutečně napsal do Revizora figuru, která nemluví a která se jmenuje doktor Hübner.
1: Ne.
2: Jo, já jsem přesvědčen, že to je poprvé člověk identického jména. Je to doktor Hübner, je to nějaký Němec, který zůstal na té Rusy.
1: A nemluví.
2: On se nenaučil rusky. Neví, co se kolem něj děje a tak se tak jako tu a tam strašně opije. Jo. Bodejť. No, a takže jsem viděl na oponě na Hynajsce z druhé strany je takhle velikánský nápis Klobouk dolů 1926. Tak jsem nemohl mít čepici. To jsem nemohl. A teď, když řekli to celoživotní mistrovství, to zní. Tak jsem přesně věděl, jak to dělají v Hollywoodu, že ve chvíli, kdy se to dolezlo, tak se nakloní ke své manželce nebo manželka ke svému muži a políbí ji.
1: Zabírají to kamery.
2: Zabírají to kamery, jasně, dáváš bacha, jako abys...
1: Jo, dobrý profil.
2: Aby to byl dobrý snímek, jasně. A jak jsem se takhle naklonil, tak mi vyjeli, otevřeli ty pacičky od kšant. Protože ty hadry byly nový. Já jsem to neznal. A věděl jsem, že se budou spouštět. Jo. To byl takovej úlek. Tak jsem zapomněl poděkovat rodině. Takže já to tímto činím. Moc ti děkuju, Lucie, moc ti děkuju, Heleno, moc ti děkuju, Jano, to jsou moje tři manželky. Já jsem trigamista. A moc vám děkuju, děti, Vando, Lenko, Žofinko, Maxi, Heleno. A moc ti děkuju, Harpo Marxi, Bastře Kytne, Marceli Marsou a... Mám jmenovat všechny kytaristy.
3: Prosím tě, my to stejně dáváme do fade-outu.
2: Jo, no.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Teď můžeš klidně, Borisi, navázat, protože se tě teď ptám na lidi, osobnosti, osoby, ale třeba i momenty v tvém životě, které byly takové důležité, rozhodující a pomohly ti na tvé cestě.
2: Nemusím moc přemýšlet, vzpomínat, je to... Doktor Šváb, Luděk Šváb, to byla renesanční osobnost a ozdoba nejenom Prahy. Byl to vnuk Josefa Švába Malostranského. Ano. Kytarista pražského Dixielandu, šéf výzkumného psychiatrického ústavu, člen pražské surrealistické skupiny a velký nekonečně poučenej, přemýšlivý a nadšený znalec němýho filmu. A nikdo to neví, že on taky psal některý skeče pro Fialku, pro jeho pantomimu, zejména v devět klobouků na Prahu. A tohle umění miloval. Pomohl mi na pantomimě objevit i věci, které jsem netušil. To, že byl surrealista, bylo a je pořád důležitý, ale objevil mi svět americký grotesky. On měl 16 a měl strašnou spoustu filmů a vždycky uvařil nějakou takovou stravu, která trhala čelisti. Jo. A pak jsme si ty zasukovaný filmečky jako promítali. A pak jsme si o tom povídali, on vyskakoval a vytahoval z knihovny prostě knížky. A takhle mě nakazil prostě tady tou, těma, jak on říkal, groťajznama, že jsem vlastně, zatímco kolegové Turba a Polívka a souputníci a moji milovaní druhové prostě se orientovali na Francii, tak já jsem byl právě taky z toho titulu jazzu a tady tohle jsem žil vždycky Amerika. Na ten amerikanofil a na ten anglosaský humor. No a tam je to prostě ta groteska, že jo, to nejdůležitější a tak mě to vlastně přivedlo k té sérii těch...
1: Já si uvědomuji, že vůbec nevím, kdo je pro tebe jako top, number one. Třeba já miluju asi nejvíc Laurela Hardyho, ale
2: No ten je ty dva jsou skutečně nejsměšnější.

0: fungujou, takže když se podíváš na jakýkoliv film s Redfordem, tak tam uvidíš double take, i kdyby je třeba měl udělat očima jenom, jo. To je opravdu tím, on vždycky posílá navštívenku, jako že je plně vzdělaný herec.
1: V tandemu s Janem Rosákem.

kazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Boris Hübner je muž mnoha tváří, hlavně ale té jedné tváře, která je sympatická a řekl bych, znáte ji samozřejmě ze spousty skečů, pantomimických představení, z gagmena, ale znáte tvář Borise Hübnera taky z filmu. Dost často tě teď poslední dobou využívá film v tom dobrým slova smyslu. Teď zrovna jsem si vzpomněl na to nádherného Skořápkáře z U mě dobrý. Jo, ty se tam vyřádíš vždycky skvěle. Tak co pak, čeká tě teď něco podobného, taková nějaká hezká rolička?
2: Já jsem si pro jistotu napsal. S Pepíkem Placem chystáme teď pohádku, která, nezapomeňte se dívat na Štědrý den, bude první část naší klaunské pohádky. Je to velmi originální projekt.
1: Pepa Plac se režíruje.
2: Prosím?
1: Pepa Plac bude režírovat.
2: Ano. Pepa Plac bude režírovat a je to něco, co mě ovlivnilo z té práce Slávy Polunina, se kterým jsem teď v poslední době cestoval po světě. A to jsou klauni, nebo mentalita klauna úplně nová. Souvisí to vlastně s tím novým cirkusem, že doufám, že se objeví v Praze. A doufám, že se objeví konečně v Praze i Sláva Polunin, abychom vlastně nezaspávali i nadále. Jo? 20 let dřímání stačilo. Už bychom měli nejenom vyvěsit...
1: To už je taková pauza veliká.
2: Ano.
1: Je to možný.
2: Neměli bychom otálet a vyvěsit i vlajku Unie na Hradě. To je jediná věc, která mě přiměla poprvé v životě jít na demonstraci. Já si myslím, že by to tak mělo být. A zamyslel se nad tou vlajkou Unie? Já tam vidím stůl krále Artuše a rytíři kulatého stolu. Ano, to je naprosto nejdemokratičtější. Všichni mají stejně daleko od středu, ano. A ten střed tvoří průsečík jejich zájmu, jejich nadšení a jejich oddanosti.
1: Je ale pravda, že každý není u toho stolu Artuš a každý není Lancelot, víš?
2: Ale byli jsme tam pozvaní. Pozvání.
1: No je to důležitý určitě.
2: Ano. A to je všechno otázka procesu. Za dvě generace tomu budeme velmi dobře rozumět. Hele, to není zahození 200 milionů Evropanů.
1: Řekl na závěr dnešního tandemu velký herec, velký Evropan Boris Hübner. Borisi, děkuji ti za dnešní návštěvu.
2: V kolik za dva roky?
1: Za dva roky, no zase tak jako dneska.
2: Zase v desítku.
1: Ve stejným čase.
2: Jasně,
1: Dej si to do nějakého diáře nebo do telefonu.
2: Nemusím.
1: Já se ti určitě ozvu.
2: Bezvadně. Platí.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
4: Když jde blizár z vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí a jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: V Líně popřeju dobrou a ještě lepší neděli. Istanbulská televize několikrát denně vysílala záznam z pranice na pražském stadionu. Zpomaleně a opakovaně ukazovala především scény, v nichž pražští policisté pacifikovali svými obušky turecké občany. Vás naši policajti být nebudou, ubezpečovali nás hoteloví zaměstnanci, ale naši fandové se na vás pomstí, nechoďte na stadion. Můj prodavač ovoce mě varoval, pane, na zápas nechoďte, naši fandové nosí na stadion nože. Pracovníci československého konzulátu sdělili vedoucím naší výpravy, že jednali marně s tureckými orgány o větších zárukách naší bezpečnosti. Doporučili, abychom na utkání nechodili, abychom sledovali pouze televizní přenos. Nejlepší československý fotbalista roku Ivan Hašek telefonicky zakázal své paní, která byla členkou naší výpravy, aby jela na zápas. A posléze i vedení naší výpravy nám doporučilo nejet na stadion. Pokud někdo přece jen pojede, učiní tak na vlastní nebezpečí. Pak teprve položilo celému našemu autokaru otázku. Kdo chce i přesto na utkání jet? Ruku zdvihl pouze mladý dvoumetrový vazoun a podotkl, že s tím, kdo na něj pouze sáhne, zamete tribunu. Na to se přihlásili další dva metaři tribun a posléze i přeprostý nemladý člověk, který nikdy předtím v cizí zemi nebyl. Helejte se, řekl nasupeně, já dal za ten zájezd takovou hrůzu peněz a teď mám dřepět před televizorem, to se mohl zůstat doma. Pak se zdálo, že se už nepřihlásí nikdo, ale přihlásil jsem se já.
1: O jedné klukovině svého zralého věku nám vyprávěl František Nepil. Už 6 let můžeme jeho hlas poslouchat jenom z archivních nahrávek a nebo z vyprávění kamarádů. Ono totiž těch klukovin bylo víc a jednu z nich neodolatelně líčí akademický malíř Karel Franta. Dokonce se nechal přemluvit, opásal se ve svém ateliéru heligonkou a potvrdil, že dotud je člověk mladý, dokud nelpí na vlastní důležitosti a umí si udělat legraci i sám ze sebe.

Tak teď jsem vám právě představil harmoniku, vlastně heligonku, s kterou jsme vykonali s Františkem Nepilem několik koncertů ve Švýcarsku. A bylo to tak, že jednou mě zavolal František a říkal, mám tady návštěvu ze Švýcarska manželé Weberovi, tedy Hildegardu a Joa. A oni už všechno skoro v Praze viděli a teď by si prostě přáli poznat malíře, který udělal ty, nakreslil ty čerty, který visejí u nás tady na zdi. František totiž dostal za každou moji vernisáž, tedy za každou výstavu čerta. Těch výstav bylo celá řádka, takže František někdy říkal, čověče, u nás už je to jako v pekle. Mohli bychom tě navštívit? A já jsem říkal, no samozřejmě, že můžete. A taky za hodinu byli u mě v ateliéru, prohlídli si obrázky, podebatovali jsme a aniž zjistili, jestli třeba nekrademe, pozvali nás do Švýcarska na dovolenou. Já jsem samozřejmě to bral jako takovou zdvořilostní frázi, protože těch pozvání už jsem dostal za život hrozně moc. Málo kdy se uskutečnili, ale v tomto případě to bylo všechno jinak. Za měsíc volal František a říkal, mám tady letenky, zbalte se, za pár dní letíme do Švýcarska. Jo, a abych nezapomněl, Karle, já jsem jim říkal, že hraješ na všechny hudební nástroje, takže vem kterýkoliv z nich, trumpetu, housle nebo harmoniku, klavír brát nemusíš, ten oni mají a čekám tě s harmonikou teda na letišti. Já jsem říkal, Františku, prosím tebe, kde jsi to sebral, že já hraju na všechny hudební nástroje? A to byl celý František. No předpokládám, když si vyilustroval hudební výchovu pro čtvrtou třídu, že hraješ na všechny hudební nástroje. Prosím tebe, já hraju mizerně na trombon, ještě hůř na housle a na harmoniku hraju skutečně jenom, když jsem na chalupě a to v přítomnosti lidí, kteří už si na to zvykli, jo, kterým já se připojuju v okamžiku, když jsou spíš přimáznutý a s tou harmonikou opravdu já nemůžu nikde jinde vystupovat. Nepodceňuj se, člověče. Prostě na tom letišti tě čekám s harmonikou.

Jako kluk jsem získal svoji první harmoniku v Červený Řečici. Tam ji koupil můj strejda od žebráka, který šel pravděpodobně do důchodu. Zajímavý na tom byla jedna věc, a sice ta, nikdy jsem to nedržel v ruce a na tu jednoduchou harmoniku, tu nejjednodušší, jaká existuje asi, jsem i hned začal hrát tak, že rodina poznala, o jakou písničku se jedná. Od té doby jsem se nikdy už nezlepšil, ale taky nezhoršil. Potom jsem jí měl i na akademii, hrál jsem prostě při různých srandách a tak skončila nakonec ta harmonika na akademii jako modelka v různých zátiší. Po vojně jsem si koupil chalupu, ale zároveň jsem k tomu koupil harmoniku. A to proto, že v Bílý Labuti jsem objevil harmoniku, která měla stejný rozsah jako ta moje původní, tedy dvouřadovka knoflíková, takže to pro mě nebyl vůbec žádný problém přejít z jednoho nástroje k druhému, tak jako prostě chodí například varhaník z jednoho kostela do druhého, tak jsem měl tady harmoniku a zase bylo to pouze pro společnost, která si na to zvykla, který to už vlastně tolik neubližovalo, věděli, co čekají. A ta harmonika potom jako tedy skutečně zůstala ležet na té chalupě v truhle a vytahoval jsem ji skutečně velice jenom jako zřídka. A teď najednou ten František si vzpomněl, že já pojedu do Švýcarska koncertovat na tuhle tu harmoniku. Přitom, když jsem mu řekl, že je to 180 kilometrů od Prahy, že leží a pozejtří, že letíme, tak ten František mě s klidem řekl, prosím tebe, teď vím, jak rychle jezdíš, kdyby tě viděl Niki Lauda za volantem, bude mít mindráky. No prostě viděl jsem, že to jinak nepůjde, že se bez harmoniky neodlepím v Ruzyni na letišti. Tak jsem se rozhodl, že já pro tenhle ten účel koupím harmoniku. Zběhal jsem všechny obchody s hudebními nástroji a teprve zase v Bílý Labuti jsem najednou viděl tuhletu harmoniku, ale přesně tu, kterou jsem měl na chalupě v regále. Říkal jsem si, mám vyhráno, až do té chvíle, než když jsem zjistil, že tam je prostě takový podivný pohyb, že se tam neprodává, ale že tam lítají nějaký lidi, berou hudební nástroje do ruky a hned je totiž zase pokládají někam a papíry, já nevím co. A potom jsem se všiml, že je to zahrazený provazem a na tom provaze, že je napsáno inventura. To jsem říkal, no to je teda tragédie, co já budu. No, vyhlíd jsem si tu jednu slečnu, zavolal jsem ji k sobě a říkal jsem, slečno, prosím vás, já nutně potřebuju tamhle tu harmoniku, co tam stojí ta sama takhle. Pane, ale ona je inventura, přijďte si pozítří. Já jsem říkal, slečno, to mě ani neříkejte tohleto, protože podívejte se, já zítra musím být v letadle a pozítří už mám koncert v Ženevě. To je úplně vyloučený, jo. To nepřichází vůbec v úvahu. A teď ta slečna se na mě koukala teda skutečně tak jako na nějakého cvoka, jo. Ale vzdálila se, šla tam mezi ty ostatní a něco jim vykládala a ty se všichni otočili na mě. Skutečně, co je to tam za člověka? A když potom přišla ke mně, tak říkala, hlejte, my vám ji teda prodáme. No, to byla pro mě. To ani si neumíte představit, jak jsem letěl s tou harmonikou domů. A hned jsem volal Františkovi a říkal jsem, Františku, je to dobrý, já mám harmoniku. A ten František, úplně samozřejmě, protože si myslel, že já jsem tu harmoniku přivez z těch Orlických hor, mě řekl, no vidíš, že jezdíš jako formule.

letěli jsme. Ta harmonika mě všude překážela. Už jenom proto, když jsem si vzpomněl, že já letím do Švýcarska a tam budu vystupovat, tam budu hrát hudby milovným Švýcarům, protože jak jsem se dozvěděl, ta Hildegarda a ten Joe milujou muziku, ale skutečně muziku. To zdůrazňoval František, to bude ten nejlepší dárek, jaký můžeme přivést. Já tě doprovodím zpěvem. Já jsem říkal, no to je výborný, ale co tam budeme hrát? A ten František zase, teď je takových krásných písní. Například předehra k prodaný nevěstě. Říkal, no to je výborný, to krásně na tu heligonku půjde. Nyon je nesmírně tichý městečko, tak to na mě působilo hned, jako když jsme tam přibyli před ten domeček těch Weberů, který stojí v tichý ulici. Cvrčky bylo slyšet dokonce. Weberovi nás přivítali, bylo to úplná paráda. Byli jsme v místnosti, kde se všichni shromáždili. Celá atmosféra byla podmalovaná muzikou Hindemitha. Já jsem tam byl s tou harmonikou, já nic neslyšel, já jsem nic neviděl. Já jsem pořád myslel jenom na to, až se do toho s tím Františkem položíme. František? Bylo to neuvěřitelné, tohle pokládal za největší dárek, který můžeme těm Weberovům věnovat. Já jsem zabloudil pohledem na ty stěny, které byly plný kazet. To vám byla diskotéka, to byla taková ta muzika, jak jsem se do toho podíval. Od půlnoci do rána, na zvláštních stanicích ještě ke všemu a teď najednou těmhletěm lidem, kteří byli opravdu, jak se říká v muzice, doma, tak já jim měl zahrát na heligonku. Ke všemu ještě ten František mi uprostřed tohodle toho všeho jenom špitnul. Čověče, musím ti ještě říct, že Joe nemá rád varhany. Já totiž nevím, proč on mě tohleto vůbec říkal. Takže když nastal ten okamžik, když jsme si předali dárky, tak přišla řada na tenhle ten dárek největší. Já jsem se potopil do toho kufru s tou harmonikou. Tu harmoniku jsem odvíral ke všemu poprvně v tom Nyonu, v tom domku u těch Weberů. Takže když jsem otevřel to víko, v první řadě vypadlo na podlahu prospekty a taky záruční list, tak já jsem to prostě sebral. Zase jsem to vrátil do toho kufru a ta harmonika mě zůstala na těch ňadrech. A já jsem říkal, a čím začnem? No, začneme. My jsme ty Pražáci. Vltavská krev. Lidi, já jsem to natáh. Všichni ty kolem, ty stuhly, tam to bylo v okamžiku, to tam bylo jako v Pompejích, jo. Tam prostě nikdo se nehejbal, protože tohle nikdo asi nikdy neslyšel. Pro ty Weberovi to muselo být takový překvapení, že ani nedejchali. Roztáhl se měchy, a František se hned připojil. Já jsem byl překvapený, jak má silný hlas. Musel jsem přidat, abych se vůbec prosadil, jo. A zpozoroval jsem, jak Joe a Hildegarda stuhli. Oni patrně nic podobného nikdy neslyšeli. Ale přesto jsme ještě jednou v repetici propláchli vltavskou krví. A ten Joe se najednou přiblížoval k těm oknům a zavíral okenice a to byl pro mě signál, že jsme mimo mísu. Ubral jsem na síle a František taky sklouzk pianissimo. Když jsme skončili, Joe ani Hildegarda nežádali přídavek a to jsem poznal, že bychom se teda ve Švýcarsku secakra těžko živili. Když jsme potom byli už v Praze, volal jednou dne Joe, že lidé v ulici litovali, že zavřel ty okenice a že se jim to moc líbilo a pan doktor Richard, což byl osobní lékař Weberů, si přál, aby jsme znova přijeli do Švýcarska a zahráli mu.

Po dvou letech jsme tedy znova jeli do toho Švýcarska a zase s harmonikou. Zajímavé je, že narostly mě trošku křídla a neměl jsem už takovou trému a byly dokonce okamžiky, kdy jsem se na to těšil. František, ten byl spokojený nad míru a v jednom kuse. Za Františkem, kdyby býval někdo přišel v té době a řekl mu, že bychom mohli třeba zahajovat Pražský jaro v Rudolfínu s tímhletím koncertem, jsem přesvědčený, že by vytáhl svůj notes, do kterého by se podíval, řekl by, mám volno, bereme to. Jo. Takže skutečně jsem měl totiž podstatně klidnější, že jo. Ta harmonika už mě tak jako nevadila a říkal jsem si, no, je to pro ně exotum určitý a nějak to zvládnem. Jo, jenomže až do okamžiku, kdy jsme byli v tom Švýcarsku a Joe nám vyprávěl o doktorovi Richardovi, kterýmu jsme měli přijet zahrát, že pan doktor totiž není vůbec v muzice žádný mejdlo. Jeho paní, že je členka filharmonie v Ženevě a on, že je skoro profesionál, který hraje na flétnu, tak tam jsem se začal zase trošku tetelit, jak se s tím vyrovnají, až s Františkem a s veselýma ženama nastoupíme a zahrajeme osobnímu lékaři Weberu, až jim předvedeme koncert. Skutečně, když přišel ten den, kdy zavolal doktor Richard, že by si přál tedy, aby jsme se rozstavili, že už se hrozně těší se svojí paní, tak já jsem si to teda začal uvědomovat, že to zase nebude žádná legrace, že to bude dokonce složitější, protože lidi, kteří na něco hrajou a teď já tady s tou heligonkou, prostě mě nebylo zrovna dvakrát. V 5 hodin jsme měli být v ordinaci a bylo nás 5, to si pamatuju. Nastoupili jsme do ordinace, sestra nás přivítala. My jsme se postavili do řady a čekali, až přišel doktor Richard, který byl takový suchej, dlouhej pán. Trošku mě připadal jako herec Svatopluk Beneš, jenomže tenhle ten byl suší. Dokonce se mi zdálo, že kdyby se trošku vohnul, že by mohl prasknout. Zajímavý na něm bylo jedna věc, a sice to, že neovládal němčinu perfektně. On mluvil asi tak jako já. To znamená, že kdybychom si bývali jako pokecali, tak bychom se rozešli a nevěděli bychom pořádně, o čem jsme mluvili, jo. Bylo ticho, ať pan doktor Richard omlouval svojí paní, že se někde zdržela, aby jsme chvilku počkali a omlouval to, a protože bylo takový ticho. Já jsem se pokusil tou svojí němčinou udělat veselo, tak jsem mu říkal, pane doktore, já normálně vystupuju s Pavarotym, ale Pavaroty náhodou nemá čas, tak ho zastupuje tady pan Nepil. On se prostě vůbec neusmál. On se jenom podíval po tom Františkovi. Ten František to přijal, jako kdyby to nebyl fór, jo. Pak ale mezi tím přišla najednou paní doktorová Richardová, starší paní. No co paní, to byla dáma, jo. Asi se zdržela, protože se mi zdalo, že byla u holiče a že má úplně nový šaty, jo. Byla to dáma, která se tam posadila a teď čekali, až my to na ně vybalíme. Joe byl opřenej o operační stůl a sledoval celou tuhletu produkci. My jsme stáli v řadě jako nějaká skupina a teď ten František dostal takovejhle nápad. Říkal, čověče, já mám nápad. My jim napřed řekneme, vysvětlíme obsah těch písní, který jim zaspíváme. Začneme, co jste hasiči, co jste dělali. Takže ženy přeložili obsah písně, co jste hasiči, co jste dělali. A teď nejhorší bylo, že já jsem pozoroval na tom doktorovi Richardovi, že to vůbec nebere jako obsah písničky, ale že mu vyprávíme mu nějaký tragédii, kdy chytnul pivovárek a máme nějaký idioty hasiče, který to nechali schořet. Ten kroutil hlavou jenom ten Richard, a poznal jsem, že to bere tak, jak jsem se domníval, protože při písni U našich K
kasáren stojí Česká stráž. To vzal jako nějakou současnou událost, reagoval na to tím způsobem, že řekl tou svojí němčinou, my jsme vám drželi palce, abyste ty Rusáky dostali ze země. A je to dobře, že už tam stojí vaše Česká stráž. Nedalo se nic dělat, já jsem to roztáhl a oproti Weberu, který zavírali okna, doktor Richard okna otevíral. Paní doktorová se prostě předklonila, tak stuhla taky, předklonila se a mě připomněla sochu od Olbrama Zoub,

0: Já jsem najednou se podíval na zasklené dveře, přes to mléčné sklo jsem viděl sestru, jak si bere plášť, jak úprkem mizí z ordinace. Joe zvedal jenom prostě palec, že je to výborný, že to běží. František zpíval, jako když jsme za to placení. Byl to přímo řev a z okna jsem viděl na náměstí, jak tam nějaký malíři skládají nějaký pixlovky barev a jak toho nechali a poslouchali, protože poznali, že to není reprodukovaná muzika, že je to teda muzika živá a setakra živá, jo. Takže když jsme potom skončili, ten doktor, třásli se mu ruce, to jsem viděl, otevřel láhev francouzského vína, nalil nám, připili jsme si všichni, zase nechtěli, aby jsme přidávali, ale tleskali. A to si František venku pochválil, říkal, a to ještě čekali, že budeme přidávat, ale my s tím musíme šetřit.
1: Vlídně popřeju dobrou a ještě lepší neděli.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Má zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k té naší zdi, dřív než se rozední. Tam zaspívám, až zvon se rozední.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Do batvoška si nalož pred válku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásný čtvrtek vám přeji, parné dny nás nutí zůstat v chládku a pokud k tomu přidáte i poslech Kolotoče, lecos zajímavého se dnes dozvíte. Například o památníku včel, který se nachází blízko Svitav v Pardubickém kraji a my se tam za pár minut vydáme. Víte, jak si připravit dobrou višňovku? Máme pro vás nachystaný recept našich prababiček. No a pokud se v těchto dnech vydáte někam na kole, připomeneme, jaké zásady při jízdě v horkých dnech dodržovat.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: V našem pravidelném putování za krásami a zajímavostmi naší země teď míříme do Pardubického kraje, do blízkosti města Svitav a tamních rekreačních lesů. Asi 5 kilometrů pěší chůzí ze Svitavského náměstí na mítině lesního areálu jménem Brand narazíte na unikátní dřevěnou stavbu. Má podobu včelího úlu a samozřejmě ne náhodou. Připomíná totiž historii zdejšího chovu včel a stojí na místě, kde kdysi fungovala oplodňovací stanice včelích matek. Pod unikátním dřevěným altánem si můžete nejen odpočinout, ale přečíst si spoustu zajímavých informací o včelách, jako naše pardubická redaktorka Tereza Brázdová.
1: Do lesního areálu Brand se vydávám s Blankou Čuhelovou. Tahle lokalita poblíž obcí Kukle a Lačnov byla oblíbeným výletním a rekreačním místem už v minulosti.
2: Je to tak, Svitavy byly vlastně do roku 1945 převážně město s německým obyvatelstvem a právě místo kolem rybníka Rosničky, na který navazuje tento Brand, tento areál lesní, byla část, kde se scházeli, kde dokonce byl hotel, byly tam odpočinková místa, takže tam mířila cesta mnoha svitavských obyvatel a samozřejmě pak se procházeli i po tomto lese.
1: Na tomto místě, kde stojíme, byla včelí oplodňovací stanice. Jak si to můžeme představit a od kdy tady fungovala?
2: Je to vlastně louka uprostřed lesu, uprostřed Brandu. Ta oplodňovací stanice tady fungovala od počátku 20. století. Vznikla tady za pomoci profesora tkalcovské školy ze Svitav, France Tomase, který tady vlastně založil a byl také předsedou a členem spolku včelařů ve Svitavách. Na tomto místě, kde my stojíme teď, tak stál velký dřevěný úl, který byl funkční a okolo bylo několik právě oplodňovacích úlků, kde vozili neoplodněné matky z širokého okolí a fungovalo to opravdu jako oplodňovací stanice.
1: Tuhle historii tady připomíná kamenný památník, takový pomníček.
2: Ano, je kamenný a vznikl v roce 1932 a když se podíváme, tak tam nalezneme ještě zbytky jmen právě významných včelařů, nejen ze Svitav, ale také okolních obcí, a sice Lačnova, Skleného a Vendolí.
1: Celou tuhle historii vypráví dodnes to místo. Uprostřed louky stojí velký altán, který má podobu jak jinak včelího úlu.
2: Obrovského včelího úlu.
1: V jeho středu se nachází studna s rumpálem. Když nahlédneme dovnitř, tak se krásně v té hladině vodní zračí obraz včely, který je teď nad námi. Když svítí slunce, tak vlastně ten obrázek namalovaný na skle se odráží v té hladině.
2: Je to pravda, ten návrh toho altánu, který opravdu vypadá jako obrovský včelí úl, pochází od svitavského architekta Romana Svojanovského a on opravdu chtěl, aby to místo evokovalo právě tu historii včelařství, aby bylo takovým chrámem včelařství. Právě takové ty symboly, které odkazují k tomu včelařství, tady u toho úlu jsou. Nejenom včela, ale když se podíváte, tak i na lavičkách, které jsou okolo a které jsou také součástí altánu, se dozvíte řadu věcí právě o včelařství, o včelách, ale také o génium loci tohoto místa.
1: Jsou tu i stolečky, takže se tady dá krásně
2: přesně tak
1: relaxovat, nasovačit se. A okolo nás jsou úly, ty jsou funkční?
2: Ty bohužel nejsou funkční, ale jsou to vlastně ukázky úlu právě z toho minulého století, aby lidé, kteří sem přijdou, tak měli představu i hmatatelnou, jak vlastně to včelařství v průběhu toho 20. století fungovalo. Takže když si to projdete, tak se podíváte, že tady jsou opravdu různé typy různých úlů od počátku 20. století až do toho roku 1945.
0: Říká Blanka Čuhelová, která přes 40 let pracovala v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. K památníku včel na lesním palouku zavedla redaktorku Terezu Brázdovou. A v reportáži jste určitě zaslechli i jméno nedalekého rybníka, ke kterému se také můžete projít. Jmenuje se Rosnička a najdete u něj písečnou pláž a dětské hřiště.

0: Velká písmena patří mezi nejčastější chyby v diktátech na základních školách a potíže dělají i mnohým dospělým. Asi nejvíc matoucí jsou místopisné názvy měst, obcí, ale třeba taky osad nebo ulic, zvlášť když obsahují předložky. Věřím, že náš jazykový koutek vám pomůže se v tom zorientovat.
1: Také dnešní chvilku s češtinou věnujeme místním názvům, ovšem ne jejich etymologii. Zaměříme se totiž na jejich správné psaní. Reagujeme tím na dotaz jedné posluchačky, která se ptá, jak správně napsat název Čeňkova pila. Píše se ve slově pila velké nebo malé písmeno? A když si v takových případech nejsme jisti, kde vlastně hledat správné řešení? Ptáme se Martiny Zpěváčkové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Psaní velkých písmen je uživateli jazyka mnohdy považováno za problematické, protože neexistuje jenom jedna pravopisná zásada, jak vlastní jména správně psát. Jinak se píší například názvy ulic, náměstí, jinak názvy sídlišť. Ulice Míru, malé U a velké M, ale sídliště Míru, obě velká písmena.
1: No řekl bych, že při psaní velkých písmen se často neobejdeme bez věcných znalostí. Jak je to s psaním názvů měst a obcí?
2: Ve více slovných názvech obcí, měst, městy jsou, které neobsahují předložku, píšeme všechna písmena velká. Kašperské hory, Františkovy lázně nebo hora svatého Šebestiána. Pokud je v názvu obsažena předložka, píše se s malým písmenem. Újezd nad lesy, malé N, Rychnov u Nových hradů, všechna velká písmena, jen předložka malá. Ale Rychnov v Orlických horách nebo Kostelec nad Černými lesy, tak Černé lesy jsou pomístní jméno a v názvech hor, vodstev, pohoří a nížin se ve spojení přídavného jména a podstatného jména obecného píše obecný název s malým písmenem, jako Krušné hory, velké K, malé H, Bílá hora, zase malé H, nebo Černý důl s malým D. Jinak se ale píší názvy městských částí, tam je třeba napsat všechna písmena velká, takže Bílá hora jako městská část se píše s oběma velkými písmeny. Stejně název obce Černý důl napíšeme velké Č a velké D.
1: Chceme-li tedy napsat spojení Čeňkova pila s velkým nebo malým P, záleží na tom, zda máme na mysli Čeňkovu pilu jako název osady, anebo Čeňkovu pilu jako kulturní památku, tedy objekt, který se nachází na Vydře.
2: Přesně tak. Pokud bychom uvažovali o Čeňkově pile jako o oficiálním názvu osady, je třeba napsat obě písmena velká. S velkým P se píše také název autobusové zastávky Rejštejn Čeňkova pila. Mluvíme-li o vodní elektrárně, napíšeme slovo pila s malým písmenem.
1: Jak to tak poslouchám, může se zdát, že skutečně není jednoduché se v tom vyznat. Kam se můžeme podívat, když si nejsme jisti?
2: Základní ponaučení nejenom o psaní velkých písmen najdeme v pravidlech českého pravopisu. Podrobnější je akademická verze, stručnější verze školní. Pokud nemáme k dispozici tištěnou podobu pravidel, najdeme je také na internetu. A dalším možným pomocníkem je internetová jazyková příručka, ve které kromě konkrétních příkladů najdeme také mnohá obecná vysvětlení.
1: A z naší strany můžeme přislíbit další návštěvu Martiny Zpěváčkové. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tolik jazykový koutek a Vladimír Šťovíček, který dnešní koutek připravil. Naladili jste si pohodové vlny a my se za pár minut vydáme do kuchyně našich předků a řekneme vám, co všechno připravovali naše babičky z višní. Receptů je celá řada, ale ten dnešní bude na něco dobrého, tekutého.

0: Na pohodě zpíval Milan Chladil. No a v dobách před 100 a více lety se doma nejen hodně vařilo, peklo a léčilo, ale taky veselilo. Stopičkou dobrého nápoje nepohrdl téměř nikdo. Velmi oblíbená byla višňovka. Jak na její přípravu, to pro nás ve starých receptářích našla etnoložka Vladimíra Jakoubiová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o letním ovoci si dnes připomeneme, co všechno naše babičky připravovaly z višní. Toto letní ovoce patří k odrůdám, které znaly již starověké kultury. Višeň obecná je původem z oblasti Kaspického moře, vyskytovala se v jihovýchodní Evropě, v západní Asii i v severní Indii. Pěstováním se rozšířila do celého světa, do Evropy i do Čech. Pro svoji specifickou chuť byla velmi oblíbeným ovocem našich předků. Na rozdíl od třešní, které nejvíc chutnají čerstvě utržené ze stromu, višně se více konzumovaly tepelně upravené nebo v tekuté podobě.
2: A jak to vlastně bylo se skladováním višní?
1: Podobně jako třešně se nemohou dlouho skladovat višně, proto se zpracovávaly v kuchyni hned po načesání nebo se nakládaly a zavařovaly. Připravovaly se z nich alkoholické i nealkoholické nápoje, šňapsy, rusolky, vína, ale i mošty a šťávy, pikantní marmelády a džemy, takzvané klevely, což jsou zavařeniny z kousky celého ovoce. Pro svoji výraznou chuť se také přidávaly do moučníků, nákypů, koláčů či placek. Ve starých receptářích najdeme i řadu receptů na višňové omáčky na vepřové a drůbeží maso. V měšťanské kuchyni zase byly oblíbené s višněmi různé dezerty, ale i dorty a cukrovinky. V kombinaci s čokoládou mají totiž nenahraditelnou chuť, to věděla už Magdaléna Dobromila Retigová. Višně měly své nezastupitelné místo i v tradičním lidovém léčitelství. Podávaly se při nedostatku jódu, vápníku nebo železa. Babky kořenářky je doporučovaly jako prostředek na čištění krve, na léčbu cukrovky nebo nemoci jater. Ze starých receptářů jsem pro dnešní den vybrala recept na tradiční višňovku.
2: Višňovka, to je výborný lék a nejen lék. Když je, užívám i preventivně.
1: Ani se tomu nedivím, je to fakt výborný nápoj. Tak jdeme na ten recept. 1 kilo plně zralých a čistých višní vložíme do skleněné nádoby, přidáme kousek celé skořice, 4 hřebíčky, 4 lžičky vanilkového cukru, zasypeme 2 kily krystalového cukru a zalijeme 1/4 litrem jabkovice. Nádobu uzavřeme a postavíme na 6 týdnů na slunce. Pak nápoj opatrně slijeme, přefiltrujeme, dáme do lahví, zazátkujeme a necháme ještě asi 3 měsíce dozrát ve sklepě, pokud ho dřív nevypijeme.
0: No tak když je višňovka dobrá, je docela dobře možné, že velmi rychle zmizí. Za recept děkujeme Vladimíře Jakoubějové a Jaroslavu Hořenímu. Pokud jste už někdy něco reklamovali, možná jste se setkali s výmluvami prodejců, proč nemohli dodržet reklamační lhůtu. Josef Černý v tom má ale jasno a poradí nám, jen co dozní další pohodové evergreeny. Zaspívají je Petra Černocká a Václav Neckář.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Pět minut po půl dvanácté posloucháte Kolotoč a na řadě je naše pravidelná rubrika. Pokud prodejci používají různé argumenty, proč nemohli dodržet reklamační lhůtu, zákazník často neví, jakým způsobem se bránit. Dnes nám to v Dobré radě vysvětlí Josef Černý.
1: Pan Petr si šel po měsíci vyzvednout z reklamace tiskárnu. Reklamace bohužel vyřízena nebyla údajně proto, že prodejce reklamovaný výrobek musel poslat do ciziny a v takovém případě prý 30-denní lhůta neplatí. Pane posluchači, 30-denní lhůta pro vyřízení reklamace je konečná, ať prodejce posílá výrobek do vedlejší ulice nebo na druhou stranu zeměkoule a lze ji prodloužit pouze s vaším předchozím souhlasem. Bez dalšího čekání tedy máte nárok na výměnu věcí anebo na vrácení peněz.
0: To říká zcela jasně dobrý rádce Josef Černý. Tady je vaše pohoda, přeji vám pěkné čtvrteční dopoledne a pokud byste se vydali i v těchto horkých letních dnech na projížďku na kole, měli byste dodržet pár základních zásad. Cyklista a závodník Antonín Bartoníček o nich v Kolotoči za chvíli promluví.
2: Tisíce světel tu svítí,

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: V létě se často vydáváme na výšky, na kole, ale v teplých letních dnech je potřeba dodržovat pár základních zásad a také nepodcenit přípravu vhodné trasy. Co je dobré pít v horku nebo co zakousnout, když nás přepadne hlad a potřebujeme rychle doplnit energii. Tak to všechno nám teď poradí známý plzeňský cyklista a závodník Antonín Bartoníček. Užitečné tipy od něj se sbíral redaktor Jiří Šobr.
1: No tak v podstatě jako když jdete po té silnici a potíte se, tak na tom kole, když jedete, tak se potíte mnohokrát více. To vidíte i v těch záběrech z Tour de France, že závodníci dostávají neustále ty bidony s podpůrnýma prostředkama. To znamená, že i vy na tom kole pitný režim musíte dodržovat, protože když byste to nedodržoval, tak za chvilku vám dojdou síly a nebudete schopni na tom kole ani se šlápnout pedál.
2: Ale co pít? Hořký čaj anebo minerálku bez příchutě, vodu se šťávou?
1: Tak samozřejmě, když nechceme investovat do těch speciálních nápojů, které jsou určené pro výkonnostní cyklistiku, to normální pití je to, co jste říkal, ale já bych do toho si volil trošičku toho cukru, protože ten je důležitý pro ten výkon, aby jsem nezůstal někde na té trase stát takovým způsobem, že bych nebyl schopný ten pedál sešlápnout. Dejte si pozor na to, abyste pili pivo. Pivo je zakázaný. A když už bych si dával, tak bych si dával to nealko.
2: Zmínil jste nápoje s cukrem, ale můžeme na cestě dostat takzvaný hlaďák. Co zakousnout? Když si koupíme nějakou čokoládovou oplatku, tak ta nám vyteče v batohu?
1: Tak hlaďák je strašná věc. Já si pamatuju na závod Praha, Karlovy Vary, Praha, když jsem se vracel už zpátky do Prahy, pak se mi teda podařilo ten závod vyhrát, tak jsem dostal ukrutnýho hlaďáka. A co v tu chvíli jíst? To, co vám podají, tak všechno sníte. Cukr, kus kuřete, čokoládu, housku, všechno jsem snět. Za chvíli se mi energie vrátila, takže na tohle to si člověk musí dávat strašný pozor a měl by mít aspoň v kapce nějakou zásobu toho kostkového cukru, když už dojde do takovéhle těžké krize. Pak samozřejmě jako nějaký ty Tatranky a ten řízek, když někde zastavíme Spartou, nejsme profesionální cyklisti, musíme si tu cyklistiku trošku svým způsobem užít.
2: A když se jedná o tu turistiku, většinou nejezdíme z Bůh darma od někud někam, ale trasy plánujeme. Máme při vedrech ty kilometry ubrat?
1: No tak samozřejmě, že to závisí na tom, jak ten člověk je trénovaný, jak se staví k tomu horku, jak to horko snáší. Já

0: jsem jel závod okolo Mexika, kde byly obrovský, obrovský vedra a člověk prostě to musel překonat. Já to řešil tím, že jsem si za krk dal lopuchový list a pak jsem hodně pil, to je velice důležitý. A ten odhad té trasy, je to podle výkonnosti člověka a nebo maximálně potom od hospody k hospodě a odpočinku k odpočinku.
1: My dospělí můžeme mít železnou vůli a překonat se, ale co děti? Ty to přestane bavit a bude zle.
0: Tak tady záleží na rozumu rodičů, který ty děti vezou, že samozřejmě nemůžou to děcko uhnat k tomu, že nebude schopno vůbec na tom kole jet. Na tom kole musí mít dítě radost a samozřejmě, že pro něj platí obzvlášť víc to, co platí pro normálního člověka, dospělého, protože tento svou vůli překoná, ale dítě jako nutit, aby něco překonávalo svou vůli, by bylo jenom k tomu, že by se mu to kolo znechutilo, už by na tom kole vůbec nikdy nechtěl jezdit.
1: Častější zastávky a nějaká zábava při nich.
0: No tak samozřejmě jako ty zastávky musí být přiměřený k výkonnosti toho dítěte a nakonec i ten dospělý, jeho trasa musí výkonnostně odpovídat jeho možnostem.
2: Na rady se ptal kolega Jirka Šobr, cyklisty a závodníka Antonína Bartoníčka.

tenkrát v ráji, jeho nebýt můj milý, tak bychom se letos v máji ušlechtile nudili. Tak bychom se letos v máji ušlechtile nudili.

0: Pražané a návštěvníci metropole se mohou v horkých dnech ochladit u 50 takzvaných mlžítek a osvěžítek. Zařízení rozprašováním vody snižují pocitovou teplotu vzduchu, zvyšují vlhkost a omezují prašnost. V pražských ulicích můžete najít dva typy zařízení. První z nich mlží nepřetržitě a druhé, takzvané osvěžítko, je samoobslužné a nabízí i možnost se napít. No a kde se můžete ochladit? Například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pražském hradě, Mariánském nebo Karlínském náměstí, v Řepích i Čakovicích. Přesné rozmístění mlžítek a osvěžítek můžete najít na internetu, v mapách pomocí klíčového slova mlžítko nebo voda. I další města, Plzeň, Brno či Ostrava, tato zařízení mají a můžete je využít k ochlazení. Tak doufám, že ta vedra zvládáte a pokud nemusíte, zůstaňte raději doma, udělejte si nějaký dobrý osvěžující nápoj, poslouchejte Pohodu. No a na zdraví a zítra v Kolotoči naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Legendou v žánru historického detektivního příběhu je u nás příběh spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v rozhlase četl Marcel Vašinka. Pěkný poslech.
3: Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318.

prostorné síni nového Zlenického hradu zasedli páni krokování o svých sporech. Zlenický pán sám měl největší stížnosti pro škody, kterému v osadě Kout způsobil pustošivým nájezdem divoký Ctibor Skožlý. Seděl zamračený s ostatními pány u dubového stolu nad pohárem medoviny. Z Benešoviců byli tu Beneš z Konopiště, menší, zavalitý, s pichlavými očky. Dále vážný Ondřej z Hrádku s bílým vlasem i vousem. Byl tu i Zdislav ze Šternberka, synovec pana Beneše z Konopiště, ctižádostivý šlechtic, okázale ustrojený. Naproti ním seděl Zdislav z Mrače, vysoký, hubený, s černým klípcem přes pravé oko. Jan, syn pana Oldřicha ze Zlenic, a Jan a Čejchan, synové pana Ondřeje z Hrádku, zůstali v lesích, aby čekali v noci na kance. Právě hovořil bělovlasý zlenický pán. Jsme tu proto, abychom obnovili opět klid a mír. Nechci nikoho vinit. Tu mu vpadl prudce do řeči Ctibor Skožlý. Jen řekni přímo, že jde o mne a o tvůj kout. Na smíru a pořádku v zemi ti záleží tak málo jako na všem, co se v zemi dělo. Jiní táhli do boje a ty jsi seděl na Zlenicích a dokonce krále Jana si tu hostil. Kdyby šlo jen o náhradu tvých škod, pane Oldřichu, vmísl se Beneš z Konopiště, mohl bys přeci předat spor krajskému popravci Oldřichu Stýnce. Ten ať rozhodne tvoji při s panem Skožlý. Pan Beneš mi dovolí, promluvil poprvé jednooký Zeman z Mrače. Vzbudil pozornost, protože všichni věděli, že on jediný stojí na straně pana Oldřicha. Proč hned soudy? Když věci můžeme urovnat mezi sebou, kdo měl ze zmatků prospěch, může snad v době pořádku zase něco oželet. Řeč jednookého Zemana pány popudila. Snad se jich dotklo, že jim nebyl roven rodem, a přece se odvážil hodnotit jejich chování za vzpoury. Ctibor Skožlý vybuchl první. Prospěch mi vyčítáš, pane Zmrače, a nebylo od tebe prospěchářství přechovávat uloupené věci na své tvrzi a navíc opatrně čekat, jak boj s králem dopadne. Také Šternberg promluvil tvrdě. Víme, Mračský, jaký máš zájem na náhradu panu Oldřichovi za škody v Koutě. Kout se dobře hodí k tvým statkům v Poříčí. Bylo známo, že Mračský má dostat za choť Jitku, nevlastní dceru pana Oldřicha ze Zlenic, a s ní Kout jako věno. Žádaš náhradu pro pana Zlenického, obratil se k Mračskému Beneš z Konopiště. Ale kdo mě nahradí škody způsobené v mých choceradech, když tudy táhlo královské vojsko? Já popírám nárok pana Oldřicha. Jen kdo vykonal svou povinnost, má právo na náhradu. Pan z Hrádku, Šternberg, já jsme šli do boje. Pan ze Zlenic vpadl. Povinnost, řekl posměšně. Přijde na to, co nazýváš povinností, pane Beneši. Vždyť jste se nakonec s králem smířili. Proč? Jen proto, že se zase dostal k moci pan Zlipé i pan Zvaldeka a že vy všichni čekáte na větší moc. Ty urážky odvoláš, pane Oldřichu? Vyskočil od stolu urostlý Šternberg. Také pan Beneš z Konopiště i rozvážní Ondřej z Hrádku povstali a s rozpálenými tvářemi a nenávistnými pohledy se chystali k odchodu. Nakonec pomohlo, že Oldřich ze Zlenic zmírnil své rozčílení. Omluvil se, že nechal spor dojít tak daleko a prosil pány, aby zůstali, že na večer je nebezpečné vyjet s malým průvodem ven. To snad rozhodlo a páni zůstali. Po večeři se rozešli do svých komnat a brzy nastal na Zlenickém hradě klid, rušený jen kroky hlídek. Druhého dne brzy z rána probudil pány prudký hlomos. Skupina zbrojnošů se marně pokoušela otevřít dveře do ložnice pana Oldřicha. Nejrázněji si mezi nimi počínal pan Zdislav z Mrače, budoucí zeď pana Oldřicha a jeho zbrojnoš Tas. Co se děje? Ozývaly se hlasy přicházejících. Pana Oldřicha nemůžeme vzbudit, neozývá se ani neotvírá. Klíče je jen jeden a ten má pan Oldřich u sebe.
Vyrazme dveře. Zavolal Zdislav z mrače a za okamžik spadly dveře s rachotem na zem. Šlechtici i zbrojnoši vpadli do náhle otevřené komnaty. V té chvíli však poznali, proč se pan Oldřich ze Zlenice vůbec neozval. Spatřili ho zhrouceného nad dubovým stolem, potřísněného zaschlou krví. V pravé ruce svíral skrvavenou dýku. Sám sebe zprovodil ze světa. Promluvil doticha jeden ze starých zbrojnošů. Ale proč jenom? Pozdvihl bílou hlavu Ondřej z Hrádku. Nikomu se nechtělo věřit, že se rozhodl k zoufalému kroku po včerejších sporech. První dojem hrůzy pomalu opadával, když se náhle ozvala polnice z hlásky nad hlavní branou. Mladý Zlenický se vracel z lovu. Sluhové mu již oznámili strašnou zvěst. Páni vyběhli Janu ze Zlenic, urostlému mladíkovi naproti. Ale ten jen něco zamumlal na soustrasná slova a již běžel nahoru do otcovy ložnice. Když pak po chvíli vstoupil do hodovní síně, kde již byli shromážděni všichni šlechtici, řekl bezbarvým hlasem. Pánové, můj otec byl zavražděn. V síni nastalo mrtvé ticho. Otec sám by to nikdy neudělal. Když Dobijáš umýval otci ránu, zkusil jeho zbraně. Dýka mého otce, kterou měl v ruce, když jste ho nalezli, nemohla způsobit ránu. Ta byla vedena ostřím daleko uším. To je zlé obvinění, pane Zlenický, promluvil drsně Ctibor Skožlý. Nikoho nemohu vinit, řekl Jan ze Zlenic. Nemám důkaz o tom, kdo zavraždil. Promluvil pan z Hrádku. Stačí vyzkoušet naše dýky. To je zbytečné, řekl Jan ze Zlenic. Všechny naše dýky by odpovídaly ráně. Prostě proto, že otec měl dýku z čepelí zcela nezvykle širokou. Teprve teď promluvil ctižádostivý Šternberg. Celé tvé tvrzení o vraždě je vratké. Tvého otce jsme našli v pokoji za zavřenými dveřmi. To znamená, že vrah, byl-li nějaký, by musel být uvnitř a také tam polapen. Leda, řekl Mračský, že by unikl oknem. Jan s několika pány nahlédli do komnaty. Okno bylo skutečně otevřeno. Obratný muž se mohl spustit po laně do příkopu a odtud se dostat přes palisádu. Bylo ovšem málo pravděpodobné, že by si jej za jasné noci nevšimla hlídka. Přivolaní zbrojnoši, kteří měli v noci hlídku na hlásce, však schodně a přesvědčivě vypovídali, že nic podezřelého nespatřili. Viděli jen, jak v okně pozdě v noci až téměř k ránu zhaslo světlo. Byl někdo včera večer u tvého otce? Zeptal se znenadání Šternberg. Já jsem byl u pana Oldřicha, přihlásil se Zeman z mrače. Všichni se na něho překvapeně podívali. Hovořili jsme o svatbě. Není to žádné tajemství. Jan se zamračil a zeptal se. A co potom? Jaké pak potom? Prostě jsem odešel. Všichni mlčeli. Mluvil Mračský pravdu. Zeptejte se stráže, řekl Mračský. Museli vidět pana Oldřicha, jak za mnou zamykal, když jsem od něho vycházel. Stráž jeho výpověď potvrdila. Ctibor Skožlý se poté zdvihl od stolu. To je, myslím, nad slunce jasnější. Byla to samovražda. Jeďme domů, pánové. Jan však řekl. Jsem přesvědčen, že šlo o vraždu. Zajedu za krajským popravcem, panem Oldřichem Stýnce. Zítra jej přivezu a doufám, že budete nápomocni šetření, pánové. Pana Oldřicha Stýnce, kterého král pověřil bezpečnostní správou kraje, zastihl Jan na hradišti Kostelec, kde z příkazu králova budoval na strmé skále nad řekou mohutný hrad. Jan mu vše vypověděl a na druhý den jej přivezl na Zlenice.
Pan Stýnce si vše důkladně prohlédl a potvrdil podezření mladého Zlenického. Byla tu spáchána vražda. Poté si spolu s Janem prohlédl ložnici pana Oldřicha. Tajný vchod tu není. Jan zavrtil hlavou. Nu, uvažoval popravce, je to malá místnost, ale vrah se tu všeru přece jen mohl skrýt a spustit se oknem do příkopu a odtud ven. Jak by se však dostal zpátky? Všechny vchody byly jistě dobře hlídány a ty jen říkáš, že strážím věříš. Bylo-li ovšem cesty zpět. Ale nikdo cizí se do hradu dostat nemohl, aniž by o tom stráž věděla, namítl Jan. Vrah se tedy musel vrátit. Popravce jen pokýval hlavou a vydal se s Janem mezi pány, kteří seděli v hodovní síni, zaraženi a mlčky. Již se jim doneslo, že podezření na vraždu bylo oprávněné. Pánové, jsou věci v ložnici tak, jak byly? Zeptal se popravce. Nikomu se nechtělo odpovědět přímo, až se do toho vložil Šternberg. Když včera Jan odjel za tebou, pane Oldřichu, měl zde pan Ondřej Zrádku nápad, že bychom se měli ještě jednou podívat do ložnice, zdali nebylo něco ukradeno, kdyby totiž zmizely peníze. Kdo vám to dovolil? Kdo vám dal klíče? Obořil se na něho Zlenický. Šternberg řekl uraženě. Klíče byly ve váčku u pana Oldřicha. Ani pan Zmrače neměl nic proti tomu. Otevřeli jsme truhly, ale ani stopy po nějakém přehrabování. V pořádku, konejšil ho popravce. Peníze jsou na místě. Nešlo tedy o loupežnou vraždu. Příčina byla jiná. Jste si, pánové, opravdu jisti, že na hradě ten den nebyl někdo cizí? Páni pohlíželi tázavě jeden na druhého, až pan Zdislav ze Šternberka poznamenal, že zahlédl na hradě jakéhosi mnicha. Já jsem mnicha také viděl, ozval se jednooký zeman z Mrače. Kdy? Po večeři. Byl v komnatě pana Oldřicha ještě přede mnou. Mladý Zlenický zavrtěl hlavou. Nevím, kdo to mohl být. A dal pak zavolat nejstaršího zbrojnoše. Ani Mstiš však mnicha neznal. Věděl jen, že přišel toho dne po večeři a pan Oldřich dovolil, aby jej navštívil. Mnich u něj pobyl dlouho. Pak doprovodili mnicha z hradu do dvorce na protější straně řeky, kde přenocoval. Ráno pak odešel. Zatím mnichem pošli jen, řekl pan popravce, i když nenocoval na hradě. Pak se obrátil k pánům a vyzval je, aby ho po jednom následovali do vedlejší komnaty k výslechu. Potom volal znovu Mstiše a po něm zbrojnoše, kteří měli hlídku před ložnicí, i ty, kteří stáli na hlásce či v bráně. Nakonec zavolal Jana ze Zlenic. Když Jan vstoupil, spatřil v popravcově tváři nezvykle přísný výraz. Jene, řekni mi, co sdělal na Zlenicích v noci na včerejšek. Jan překvapeně vzhlédl. Já včera v noci, já přece nocoval venku s Janem a Čejchanem. Oldřich Stýnce však byl neúprosný. Číhali jste na kance celou noc, každý z vás někde jinde. Ty jsi mohl nepozorován na Zlenice a zase se vrátit. Řekl bych ti, načal Jan, ale ne, není to možné. Pochopěné, musím trvat na tvé výpovědi, zvláště když jsem se dozvěděl, že jsi měl poslední dobou s otcem neschody. Odmítám výpověď, řekl Jan. Oldřich Stýnce klesl do křesla. Sám tomu nemohu uvěřit, ale pochop, ty znáš pořádek na hradě. Věděl jsi, kdy stráže procházejí chodbou, oknem si rovněž mohl uniknout. Ostatně, stráž mohla být s tebou smluvena. Jene, co jsi zde dělal té noci? Odpusť, ale
nemohu říct. Pak tedy nezbývá, abych tě pohnal před soud, aby ses zodpovídal z otcovraždy, řekl popravce tvrdě. Dobrá. Máš na to právo. Dej mi však čas, abych dokázal svou nevinu tím, že vypátrám pravého vraha. Znělo to přesvědčivě. Souhlasím, Jene. Zemský soud zasedne za 2 týdny. To je lhůta pro tvé pátrání. Když pan popravce Oldřich Stýnce oznámil pánům výsledek svého šetření, byli šlechtici nadmíru překvapeni. Poté je pan Oldřich požádal, aby vyšli Janovi v jeho pátrání vstříc. Páni slíbili, rozloučili se a Jan zůstal na Zlenicích sám se svým úkolem.

0: Slyšeli jste první díl rozhlasové četby z románu Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě léta páně 1318. V roce 1982 z něj v režii Jiřiny Martinkové četl Marcel Vašinka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

já slyšel i tady hrát. Hip, hip, když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Co děláš? To dělej rád. To byl v rozhlasovém programu kdysi velmi oblíbený zábavně hudební program, kde se střídali písničky a vyprávění pozvaných hostů. Jedním z nich byl i dnes už legendární scenárista a humorista pan Vladimír Dvořák.

0: tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače, a tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém setrval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvětšnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk, a my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a je jich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spíš.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právě nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v Zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu, vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu: vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

Už jsem se tu jednou zmínil o hudební komedii 100 dukátů za Juana, kterou jsme na Prahu 50. let napsali se skladatelem Zdeňkem Petrem. Věru, nemluvil bych o ní, kdyby se byla nevrátila v právě uplynulých letech na česká jeviště, dokonce nejen na česká, i na jeviště v Drážďanech. Nemluvil bych o ní, protože se mi nepovedla. Na druhé straně se ovšem povedla Zdeňkovi Petrovi, a tak vám povím, proč a jak vznikla. Už když jsem byl na vojně, napsali jsme se Zdeňkem pár písniček. Ta nejznámější byla asi Hudba pro radost. A taky Zítra, ta se hraje dodnes. Dělali jsme se Zdeňkem Petrem taky rozhlasový hudebně zábavný seriál. Chodil jsem k němu poslouchat z gramofonu Janáčka. A protože jsme byli oba svobodní, zašli jsme často spolu na večeři zpravidla do nedostižné restaurace Barok na Václavském náměstí a chodili jsme ve dvou do divadla a někdy jsme jeli na výlet, dokonce někdy i ve čtyřech. Byli jsme prostě kamarádi. Zdeněk Petr byl a je veliký ctitel hudby Jaroslava Ježka a tak ho stejně jako mě zaujala amatérská divadelní parta studentů z Davids, která tenkrát nastudovala a hrála jednu z nejpoetičtějších her osvobozeného divadla Baladu z hadrů. Když jsme se pak seznámili s mládenci a dívkami tohoto zcela spontánně vzniklého souboru, když jsme viděli, jakou mají chuť pokračovat a taky jak marně schánějí v hudebně dramatickém žánru něco nového, slíbili jsme jim, že jim napíšeme komedii. Tu troufalost přičtěte na vrub našemu tehdejšímu mládí. A taky výmluvnosti dvou mluvčích oné studentské ochotnické party. Jedním z nich byl mladík jménem Jaroslav Toť. Agilní suverén, který se později stal profesionálním hercem. Druhým mluvčím byl takový rustikálně vyhlížející mladý muž se stále vážnou tváří, který hrál v Baladě z hadrů purkmistra a který si trochu šlapal na jazyk, takže mu nikdo neprorokoval uměleckou kariéru. Zdálo se dokonce, že ani on s ní nepočítá. Nevím přesně, co je s nadšencem a všudybílkem Totěm. Ten druhý, ten nenápadný flegmatik, má dneska doma několik Oscarů, občas předsedá porotám filmových festivalů a jmenuje se Miloš Forman. Měl jsem vždycky rád klasické španělské komediografy. Lope de Vegu, Tirso de Molinu, Calderona a tak dále. A když jsem jednou brzy po válce v antikvariátu objevil německé vydání Meziher Miguela Cervantesa, bez váhání jsem je koupil. Nebylo to drahý. Výbor z těch aktovek vyšel už dávno předtím česky. Ten jsem měl doma. Ale v tom německém vydání byly všechny mezihry, které Cervantes napsal. Většinou jsou to takové žánrové obrázky, v některých se ani moc neděje, ale vystupují v nich perfektně napsané a životné figurky a mají atmosféru. Protože jsem neměl zkušenosti s velkou dramatickou formou a taky jsem měl jen chabou fabulační schopnost, nabídl jsem Zdeňkovi, že svážu dohromady motivy z několika těch klasických meziher, vymyslím spojovací dějovou nitku a tak spíchnu libreto. No, jednoho dne bylo libreto. Co se dalo, to jsem si vzal z klasika, ale abych byl jaksi ideově na výši doby, přidal jsem tam Černé otroky a inkvizici a Lidové hnutí odporu, no Cervantes by koukal. Přiznám se, že se mi to tenkrát nezdálo tak strašné a Zdeňkovi to taky připadalo obstojné, jenomže naše názory byly ovlivněny písničkami, které jsme do hry spolu napsali a které se nám líbily, asi proto, že jsme je dělali s velikou upřímností a že v nich byly kousky našich duší.

Dopsali jsme 100 dukátů za Juana, ale ten amatérský davidský soubor mezi tím přestal existovat. Nevadí, řekli jsme si se Zdeňkem Petrem, byl to pokus, bylo to cvičení, příště napíšem něco lepšího. Už jsme spolu nenapsali nic. Ovšem v Praze se nic neutají. Dramaturg Hudebního divadla v Karlíně projevil z čista jasna o Juana zájem. Přečetl a pravil, že by to chtěl uvést, ovšem s podmínkou, že to přepíše. To jsme zas nechtěli my. Tady vidíte, jak si člověk někdy šlape po štěstí. Rok na to projevil o hru zájem Československý rozhlas a nikdo z rozhlasu to ani nechtěl přepisovat. V roce 1953 jsme natáčeli. Já jsem si komedii sám režíroval a Zbož se světe, její vysílání mělo přesto takový úspěch, že v dalších letech následovalo repríz, no tolik repríz, kolika evidentně nedosáhla žádná jiná rozhlasová inscenace. Bylo to podle mne především vítězství písniček, hudby, i když nechci podceňovat přínos zpívajících herců Niny Jiránkové, Vladimíra Salače, Ljuby Skořepové, Františka Filipovského, Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Václava Vosky a dalších. Jednoho večera ještě před rozhlasovou premiérou vystoupil Vladimír Salač s kytarou na pódium taneční kavárny Alfa a jako host zaspíval píseň pro Kristinku, myslím nejpůvabnější melodii ze hry. V té jinak dosti rušné kavárně bylo najednou takové ticho, že i vzadu v kuchyni slyšeli akordy Vladimírovy kytary a jeho krásně prostý a herecky procítěný zpěv. Když Vladimír Salač dohrál a dospíval, trvalo to ticho dál, možná že vteřinu, možná čtyři, a pak propukl potlesk. Velký potlesk, byl jsem přitom a řeknu vám, snad nikdy jsem nezažil tak silný pocit jednoty slov, hudby a podání. Z písně pro Kristinku se později stal bohužel šlágr. Já vím, neměl bych říkat bohužel, vyneslo mi to i nějaké peníze, ale musel jsem přetrpět tolik necitlivých, podbízivých úprav té písničky a taky parodií, až mi byla někdy protivná. Zdeněk Petr mi to jistě promine. Konec konců jemu ty vlezlé a netaktní proměny Kristinky ubližovaly víc než mě. Když jsem v právě uplynulých letech viděl některá představení hry 100 dukátů za Juana, měl jsem pocit, že píseň pro Kristinku se vrací tam, odkud vyšla, a že v kontextu komedie, kterou jsme mezi tím vylepšili a povýšili na muzikál, znovu působí svou náladou a citovým obsahem. Že už jen pamětníci slyší ozvěnu těch časů, kdy se na Kristinku tancoval ploužák nebo tango. Ve hře jsou i jiné úspěšné písničky, Tak já nevím, Varujte se žárlivosti a zejména Dobrou noc. Ze žádné z nich se nestal šlágr v tom neblahém slova smyslu. Ani z té Dobrou noc, přestože co do počtu prodaných desek, nezůstala daleko za Kristinkou. Ta se ovšem jako správný šlágr, nebo jak se dneska říká hit, zasloužila ještě o něco jiného. O to, že máme mezi spoluobčankami narozenými v 50. a v 60. letech tolik Kristýn.

0: Už jsem jednou říkal, že řadě posluchačů splývá tohle moje vyprávění s nedělními půlhodinkami orchestru Karla Vlacha. Na tom není vůbec nic divného. Ani na jeden z obou pořadů si nevypůjčuju hlas někoho jiného. A to, co je za hlasem, to jsem taky pořád já. Ale přiznám se, že i mně se ty dva pořady v poslední době trochu pletou. A kdybych vám měl povídat anekdotu, asi bych musel dlouho přemýšlet, jestli jsem jí neříkal někdy v neděli. Že se ty dvě relace pletou vám, je pochopitelné i proto, že spojení mého slova s nahrávkami Vlachova orchestru je mnohem tradičnější a zažitější. S Karlem Vlachem jsem začal spolupracovat už v roce 1948. Jeho orchestr tehdy doprovázel moje rozhlasové kabarety. Protože jsem však v témže roce odešel po nějakém tom odkladu na vojnu, nastala pauza. Až v roce 1951 jsme se s Karlem Vlachem dohodli, že budu konferovat jeho rozhlasové programy. Zdůrazňuju rozhlasové programy. Nikdy jsem nebyl konferenciérem orchestru, tím byl dlouhá léta až do své smrti Jan Borovička. A byl to výborný konferenciér. Jestli se nemýlím, bylo to v roce 1952, kdy jsem začal na rozhlasových vlnách uvádět orchestr Karla Vlacha, a to v pátečních přímých přenosech z divadla U Nováků. To byla slavná éra už Rudolfa Cortéze a ještě sester Alanových. Divadlo ve Vodičkově ulici, dneska ABC, bylo vždycky plné nadšených ctitelů kapely i zpěváků, takže pro konferenciéra, potažmo pro mne, byla práce doslova a do písmene radostí. Po nějaké době byl program orchestru Karla Vlacha přemístěn do studia A v karlínské budově Československého rozhlasu. Do studia se vešlo zhruba 80 diváků a studiové podmínky zcela změnily pracovní metody. Já jsem například začal své průvodní slovo číst. A přitom už vlastně zůstalo. Za pár let na to někdo rozhodl, že program orchestru Karla Vlacha bude napříště výběrem nahraných snímků s nezávisle natočeným průvodním slovem. Kdy přesně k té změně došlo, si nepamatuju. Za to vím bezpečně, že v roce 1962 se program Karla Vlacha vysílal ještě přímo, tedy živě. V tom roce 28. března jsem se totiž podruhé ženil a co čert nechtěl, zrovna v den vysílání. Předpolednem byl svatební obřad na Národním výboru, následoval restaurační oběd v úzkém rodinném kruhu a potom, no právě, potom, abyste rozuměli, vyženil jsem holčičku a ta byla v den svatby nemocná, takže jsme s manželkou spěchali z restaurace za dcerkou, o kterou od rána pečovala babička. Holčička Jana, tenkrát jí bylo 8, dneska je to máma dvou cvikýřů, akademická malířka, keramička, ještě ke všemu filmová herečka, tedy tehdy ještě holčička Jana už na tom byla líp, i když měla ještě horečku. Sotva jsme ji trochu povzbudili, zazvonila dětská lékařka, která se na ní přišla podívat. Vůbec si nevzpomínám, jak ta paní doktorka vypadala, ať mi to promine. Nevím, jak se jmenovala. Vím jenom, že v její přítomnosti roztály všechny obavy a já jsem si taky najednou uvědomil, že jsem se právě dneska, vlastně před 2 hodinami, oženil. I pozval jsem milou pediatričku na skleničku. Ona neodmítla a já jsem otevřel láhev gruzínského koňaku. Co vám budu povídat? Půl hodiny před vysíláním jsem si vzpomněl, že už mám být v rozhlasovém studiu v Karlíně. Takže v panice jsem vytočil číslo na dispečink, telefonicky jsem škemral o taxi, dispečink mi vyhověl, taxík skutečně přijel a já jel, jaksi poněkud nervózní, z Košíř do Karlína. Do cíle jsem dorazil asi tak 3-4 minuty před začátkem živého vysílání. Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy spěšně stoupám po mramorových schodech a proti mě nahoře stojí doktor Mojmír Smékal, tehdy odpovědný redaktor programu, a jak mě vidí, začne se mu v očích zračit dilema. Živé vysílání. Mám mě pustit k mikrofonu nebo ne? Mojmír Smékal, můj dobrý přítel, totiž vytušil, všiml si, že jsem něčeho upil. Co vám budu povídat? Program jsem odkonferoval, i s hosty promluvil a připadal jsem si po skončení jako vítěz velké Pardubické. Jenže jenom do té doby, kdy jsem doma z rádia slyšel reprízu a slyšel i to, co doufám ostatní posluchači neslyšeli, jak se tři skleničky podepsaly na mé dikci. Snad tenhle můj poklesek po letech omluvíte, ale taky možná namíříte ukazovák. Moc vás prosím, vás přísné, vás, kteří máte vždycky pravdu, uznejte, že pracovat v den vlastní veselky je nenormální. A že stejně nenormální je nepřipít si na štěstí a na zdraví, pokud člověk není notorický abstinent. A to není můj případ. Jenže ta 26 let stará, vlastně velmi soukromá historka je pro mne dodnes velikánské poučení. Téměř se mi chce říci memento. Od té doby mám-li jakékoliv vystoupení a vůbec jakoukoliv pracovní povinnost, v ten den se zásadně nežením. Přeju vám hezké poledne.
1: Po stráni jde průvod sedmikrát.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Letos v létě mi vletěla do chaty síkorka. Nemohu tvrdit s jistotou, že to byla síkorka, ale vím určitě, že to byl ptáček. Otevřel jsem dveře do místnosti, které říkáme koupelna, nevím proč, protože se tam nelze koupat, a proti mně rychlostí japonského expresu vyrazil ten drobný opeřenec, aby vteřinu na to narazil s ošklivým bouchnutím na sklo okna v protilehlé světnici. V první chvíli jsem měl za to, že je po něm, a popadla mě velká lítost. Ale kdeže? Než jsem došel k místu nehody, síkorka, nezlobte se na mě, já budu přece jenom říkat síkorka, stejně ji blíž nepopisuju a tak mě nemůžete usvědčit z omylu. Tak tedy síkorka už lítala po pokoji a zřejmě povážlivě rozrušená hledala únikovou cestu. Jakmile jsem se přiblížil, zmizela pod rohovou lavicí. Dobře, holka, řekl jsem směrem pod lavici, vydrž. Otevřu všechna okna, co jich tady je, a ty už se dovtípíš. Když byla okna do kořán, lehce jsem zaklepal na dřevo lavice, síkorka vystřelila z toho přítmí a k mému úžasu začala hystericky lítat z jednoho kusu nábytku na druhý. Občas přistála na rámu zejícího okna a ani několik centimetrů od volnosti neviděla ani necítila, jakou jí prokazuju službu. Chtěl jsem jí vzít do dlaně, že jí na tu svobodu pomůžu. Ale protože to neumím, nejen, že mi ulítla, ještě jsem sklouzl ze židle a narazil si koleno. Síkorka seděla na jiném okně. A to už jsem začínal mít dojem, že jde buď o ptáčka velmi hloupého, nebo o zakletého pátka, kterému se v mé robinzonské poustevně zalíbilo. Háček byl v tom, že jsem byl původně na odchodu a že jsem spěchal. Představa, že nechám okna otevřena, se mi nelíbila. Co kdyby pršelo? A uvěznit síkorku na několik hodin se mi taky nechtělo. A tak jsem si tiše sedl do sousední místnosti, abych nerušil ptačí rozjímání a s občasným pohledem na hodinky čekal, jak se síkorka rozhodne. Tu a tam popolítla, sedla si na kredenc, pak znova na okenní rám, pak na opěradlo židle a potom pro změnu zase na okno. Vždycky jsem si myslel, že takhle obtížně se z příbytku vyhánějí toliko vosy. A vzhledem k tomu, že jsem měl namířeno do značně vzdálené restaurace na oběd, neutěšilo mě ani vědomí, že síkorky a pravděpodobně ani jiní ptáci nemají žihadla. Když uplynulo 20 minut, jako by to síkorku najednou přestalo bavit. Mě to nebavilo už dávno. Nejdřív si konečně sedla na parapet jednoho z oken a potom, sláva buď přírodě, odstartovala směrem ven. Když jsem dorazil do zmíněné restaurace, dal jsem si bez váhání španělského ptáčka, abych se za to zdržení pomstil aspoň někomu z příbuzenstva.

Historka o tom, jak jsem byl přepaden síkorkou a posléze ztratil přehled, kdo z nás dvou je víc vězněm, jestli to ptáče nebo já, ta historka je arci banální, já vím. Ale když tak o tom dumám, napadá mi, že už jsem se mnohokrát v životě se zlou potázal i tehdy, kdy jsem chtěl prokázat službu člověku. Ne, nemám na mysli takzvané dobré skutky, i když v tomto oboru taky někdy platí to staročeské čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Dobrý skutek může být ostatně diktován i nedobrým úmyslem. To lze doložit touhletou známou školní anekdotou. Učitelka se ptá dětí, zdali někdo z nich učinil dobrý skutek. Hlásí se Jenda a hrdě praví: prosím, já jsem převedl stařenku přes ulici. Výborně, jí učitelka. Ještě někdo? A ruku zdvihne Pepík. Prosím, já jsem Jendovi s tou stařenkou pomáhal. Učitelka kroutí hlavou, to jste na to museli být dva. Prosím, ano, já jsem jí zezadu tlačil, ona ta stařenka přes ulici nechtěla. Takže já nechci mluvit o takzvaných dobrých skutcích. Ani nevím, jestli jsem se někdy dopustil skutku tak dobrého, aby stál za řeč. Mnohokrát jsem ovšem v domnění, že pomáhám, dělal pravý opak. Členem televizní redakce, kterou jsem přes 8 let řídil, byl taky hudební dramaturg doktor Zdeněk Procházka. Říkalo se mu Werwolf a nikdy jsem se nedověděl proč. Byl to člověk mírumilovný, poctivý, v hloubi duše plachý, prostě pravý opak nacisty, teroristy. Byl vynikající muzikant, hrál výborně na klavír a co je hlavní, hrál ochotně, čehož jsme v redakci patřičně využívali, jak pracovně, tak při nějakém tom dýchánku. Drobných i větších úkolů měl pořád nad hlavu, ale já jsem měl za to, že nejsou využity jaksi jeho dramaturgické kvality, že Zdeněk potřebuje rozvinout svoji koncepční schopnost. A tak jsem ho pravidelně zařazoval do týmů, které měly rozlousknout nějaký dramaturgický oříšek nebo vymyslit nové programové typy. Kdyby jen to, přímo jsem mu zadával úkoly, o kterých jsem si myslel, že na nich tak říkajíc poroste, že se jejich prostřednictvím vzedme jeho iniciativa, že se rozburácí jeho dramaturgický motor. Romea, mluvím jak Šárecká Radoměřská. Zdeněk Procházka ukázněně chodil na porady a během každé tiše chřadl. Ne, že by se vysloveně nudil, to ne, dneska si spíš myslím, že už po první půlhodince rokování v duchu počítal, kolik mohl za tu dobu napsat not. Původně normální, kolegiální vztah mezi námi chladl, jak zapomenutý čaj. A jednou, když jsem se znovu mezi čtyřma očima snažil probudit v něm onu koncepční ctižádost, dostal se ten vztah až k bodu mrazu. A Zdeněk Procházkami slovy na něho nezvykle drsnými pravil, že jsou dvě možnosti. Buď pochopím, že on není na vymýšlení, ale na poctivé muzikantské výkony, a nebo odejde. Samozřejmě zůstal. A já jsem pochopil, byť trochu pozdě, že dobrý zahradník zůstane dobrým zahradníkem, i když ho nenapadne třeba křížit meruňku se švestkou.

Stalo se mi s více lidmi, že jsem si je v naivní snaze prospět jim proti sobě popudil. Když nic jiného, šeredně jsem se mýlil, když jsem se domníval, že věcná individuální kritika prospívá vzájemnému porozumění. Snad mě trochu omlouvá, že jsem před příchodem do televize neměl s řídící činností pražádnou zkušenost. A tak jsem někdy trapně naletěl, když mě dramaturg, produkční anebo režisér statečně vyzýval, abych řekl na rovinu, co se mi na jeho práci nelíbí. Zpravidla jsem to řekl totiž na rovinu a ukolebán skutečností, že se nikdo z nich nezastřelil, dokonce, že ani na mne nikdo nevstáhl ruku, už jsem pak nemusel být ani vyzýván a rozdával jsem připomínky jak Adolf Hejduk cukrátka. Aby tohle přirovnání nebylo pro vás hádankou, když básník Adolf Hejduk učil na písecké reálce, měl prý pořád po kapsách cucací bonbony a ty bonbony na potkání nabízel dětem. Jenomže děti je nechtěli. Básník je nosil v kapsách jen tak, nebalené, takže naopak obalené drobty nitkami a všelijakým smetím. Kritické připomínky jistě nelze šmahem přirovnat k cukrátkům, k těm Hejdukovým ovšem zcela jistě. Když se totiž píseckým dětem nepovedlo básníkovi se vyhnout, museli statečně bombonek přijmout, aby neurazili, a dát si ho do pusy. Za rohem ho pak vyplivli, ale stejně ještě dlouho a dlouho prskali a kašlali a plivali. Jsou, ovšem, že jsou taky lidé, kteří dovedou přijmout kritiku a dokonce v ní najít potřebnou a řekl bych nutnou korekci své další práce. Byli takoví mezi mými televizními spolupracovníky a byli takoví mezi začínajícími kumštíři, kteří ode mě kdy chtěli radu. A víte, co je zajímavé? Že to byli vesměs lidi s talentem. Lidi, kteří něco uměli, a přitom se trvávali ve skromnosti a v pokoře. Lidi, kteří byli dobří, ale chtěli být lepší. Lidi, kteří se ani na okamžik nespokojovali s tím, co dovedou. Sebekritičtí lidé. Tak to asi je. Patrně jenom sebekritický člověk dokáže snést kritiku. Ne, že by mu dělala radost, že by ho potěšila. Já si o sobě myslím, že dokážu vidět svoje chyby, že dovedu vlastní práci rozebrat a hezky tvrdě. Ale udělali to někdo jiný, rozhodně mě to neoblaží. Nicméně vím, že to potřebuju, jako každý tvůrčí člověk. Abychom si ale rozuměli, když mluvím o kritice, myslím kritiku, nikoli obecná, nekonkrétní tvrzení, či dokonce pamatování.

Elevarietního ducha a hodnoty. Jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet vkus diváků tak, aby to nespozoroval. Potud citát. Neznám inkriminovaný repertoár skupiny Barrel Rock a tak jenom žasnu nad tou suverénně vyklenutou paralelou. Nevím, jaký je váš názor na tento způsob kritiky. Já bych řekl s prominutím, že je to jeden z exemplárních příkladů, jak zabíjet dvě mouchy jednou ranou a k tomu ještě střelbou ze zálohy.

Kamarád Franta Vyhnal, zasloužilý umělec ve hře na harmoniku, pobýval v první polovině 70. let nějaký čas v Japonsku. Koncertoval v Tokiu a já jsem mu záviděl. Nejen, že umí na harmoniku, ale že se může seznámit s autentickou japonskou kuchyní. Ne, že bych o ní příliš mnoho věděl, mně je prostě sympatická každá kuchyně, která používá sojovou omáčku. Když se František Vyhnal vrátil, nevyprávěl mi bohužel o sukiyaki ani o polévce ze sušených ryb, ale o soutěžním televizním pořadu, jehož vysílání prý pravidelně vylidňovalo tokijské ulice, včetně té největší, nejdelší, nejslavnější té, co se jmenuje Ginza. Nicméně vyprávění Franty Vyhnala bylo nadmíru zajímavé. A tak jsem oželel gastronomická poučení, zejména proto, že se mě místo nich dostalo inspirace. Program, o kterém Franta mluvil, byla stručně řečeno soutěž v amatérském zpěvu. Nesoutěžili v ní ovšem jednotlivci, ale rodinné týmy. Každý večer se jich vystřídalo několik a střídali se i žánry, protože žádný z nich nebyl ze soutěže vyloučen. Pokaždé prý byla velká legrace, jednak záměrná díky vtipnému moderátorovi, jednak nechtěná díky soutěžícím, kteří poněkud přeceňovali své schopnosti. Každý večer pak končil vyhlášením vítězů. Vítězné družstvo dostalo cenu, barevný televizor a šlo domů. Jášku, řekli jsme si s Frantou Vyhnalem unisono, jsme přece země muzikantů, tak proč něco podobného neskusit u nás? Potom jsme v redakci dali hlavy dohromady. Hlavu dramaturgyně Aleny Berkové a hlavu dramaturga Františka Živného a moji hlavu a posléze i další hlavy. A tak se v hromadě hlav začal rodit soutěžní pořad Zpívá celá rodina. Jmenovaní mohou dosvědčit, že jsem se nijak nehrnul do úlohy konferansiéra. Snad jsem dokonce malinko tušil, jak složité bude tuhle soutěž řídit. Nakonec jsem však do toho stejně spadl, protože do chvíle, kdy jsem měl realizovat první program, nikdo nepřišel na nikoho jiného. Heleďme se, koukejme se, říkáte si asi. Tak oni ten nápad uzmuli Japoncům. Ujišťuju vás, že Japonci to odkoukali taky jinde. Principy televizních soutěží se v tomhle trochu podobají anekdotám. Jenom stěží lze vystopovat jejich prapůvod. A pak vymysleli jsme zcela jiná pravidla, jiný způsob hodnocení a taky jinou hlavní cenu. Místo velkého japonského barevného televizoru náš malý černobílý.

Práce na přípravě programu bylo až. Jestli jsme se na počátku obávali nezájmu zpívající veřejnosti, po několika prvních anoncích a hlavně po prvním vysílání jsme se naopak začali strachovat, že množství přihlášek nikdy nezvládneme. Do soutěže se hlásila rodinná družstva z celé Československé socialistické republiky. Ani podmínka, že v každém musí být zastoupeny tři generace, nebyla pro zájemce překážkou. František Živný získal pro pořad orchestr Václava Hybše a co bych rád podtrhl, zasloužilého umělce Václava Hybše samého. Nevím, který jiný muzikant by se s takovým elánem a tak obětavě věnoval všem těm lidičkám, kteří většinou nikdy v životě nespívali s orchestrem, natož pak v televizi. Václav Hybš a František Živný výborně instrumentovali vybraný repertoár bez ohledu na to, jestli šlo o lidovku, o jazz, o národní písničku, o šanson, o kupleta nebo o operní árii. Neúnavně oba zkoušeli uchazeče pozvané k takovému předběžnému testování, domlouvali tóninu s babičkami, které v životě neslyšeli, co je to hlasový rozsah. Václav Hybš jako dirigent pak při vlastních produkcích nejen zůstával za všech okolností klidný, dokázal i uklidnit roztřesené adepty. Starostí nad hlavou měla taky Alena Berková, která pro mě mimo jiné připravovala informace pro rozhovory, a vedoucí výrobního štábu Eva Kubátová, která pořád proplácela nějaké jízdenky, a režisér Alexej Nosek, který zvyklý velet profesionálům, musel hledat jiný, co možná taktní a citlivý přístup k těm zpěvákům, nespěvákům. Pro mě osobně byla práce v pořadu Zpívá celá rodina drsně poučná. Vrhl jsem se do ní s chutí a troufám si tvrdit, že to bylo zpočátku znát. První dva vysílané pořady měly vynikající atmosféru. Nějaké ty chybičky ve zpěvu se daly lehce přehlédnout, protože soutěžící byli skoro všichni přirození, upřímní, mnozí z nich i vtipní a jejich bezprostřednost se pochopitelně přenesla na obecenstvo i na televizní diváky. S postupem času se tyhle kvality začaly nějak vytrácet. Další a další přihlášení možná lépe zpívali, ale přicházeli před kameru stylizovaní do podoby, která se jim zdála televizně způsobilá. V rozhovorech odmítali příliš osobní, soukromá témata, za to byli vždycky ochotni vypočítat všechny své funkce a všechny své zásluhy. A já jsem se dostal do zvláštních kleští. Ve snaze prolomit ty bariéry a vrátit programu spontánnost a legraci jsem kladl nečekané, nedomluvené otázky. A když jsem takhle párkrát soutěžící zaskočil, bohužel aniž jsem dosáhl kýženého efektu, začali o mě psát v novinách, že za A soutěžící znervozňuju, za B dostávám je do trapných rozpaků a za C suma sumárum napomáhám k zesměšnění pracujících lidí. Ne, já ty výtky neberu na lehkou váhu. Určitě jsem se nevědomky dopustil mnoha prohřešků. Víte, ale na druhé straně si myslím, že každý člověk, který překročí hranici mezi hledištěm a jevištěm, směrem na jeviště, se stává hercem, účinkujícím a měl by na sebe vzít všechna rizika, která to obnáší. Vždyť vlastně těmi riziky je vykoupena jeho pýcha. A kromě toho Zpívá celá rodina neměl být publicistický program s hudebními vložkami, ale zábavná soutěž, kterou přece nelze brát vážně a ve které, i kdyby se moderátor usnažil, nepokazí ani nevylepší profil soutěžících. A divák ten si tak jako tak udělá o každém vlastní úsudek.

Přesto přeze všechno jsem vydržel 21 pokračování pořadu Zpívá celá rodina. A nesnáze, do kterých jsem se dostával, byly vyvažovány sympatiemi a dokonce přátelstvím mnoha z těch několika set zpěváků amatérů. Většina soutěžících popírala, dokonce i veřejně, že bych je byl někdy přivedl do úzkých. Někteří mi dodnes píší a připomínají se mi fotografií, svatebním oznámením nebo zprávou o promoci. Ze soutěžícího chlapečka Pavla Nohy se stal zpěvák z povolání. Václava Hybše a ostatní spolutvůrce se mnou pojí společná vzpomínka na 5 let dlouhou epizodu tuzemské televizní historie. Epizoda jménem Zpívá celá rodina ještě pak nějaký čas trvala. To už jsme ji však nepsali my, ale Brno. Myslím, že je nejvyšší čas podívat se do trouby nebo pod pokličku, abyste kvůli mě něco nepřipálili. I konečně, já už se stejně pro dnešek loučím.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Jak praví moudrá kniha knih, všechno má svůj čas. Tudíž je čas práce a je čas odpočinku. Pro školáky nastal toužebný čas prázdnin a pro ty, kteří mají naladěnu stanici Český rozhlas 2 Praha, nastal čas Text tempore, u kterého vás ze srdce rád vítá František Novotný. Houslovým nebo basovým klíčem zkusíme odemknout za.

Václav Neckář přivítal léto plné příslibů, her a malin nezralých. Léto nocí svatojánků, padajících hvězd a splněných přání. Srdce se stočilo pozvolna k návratu, noc je však poťouchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny osleplé na trávě nechá tu ta luna otrhánek, už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřenem pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pohřbili ten stín.

Jiří Štajdl nechal za humny Evu Pilarovou pozorovat dnes už málo viděný letní úkaz. Sekáči. Přejde-li přes dívčí rty, to je ale sekáč. Určitě je zde ve hře něco jiného, než když to řekne instalatér. Zatímco dámy myslí švarného chasníka, instalatér má na mysli železný nástroj, kterému se správně česky říká majzlík. Pokud to řeknete při pohledu na fešáka, který se zručně ohání na louce s kosou, je to přímo sekáč na druhou. Ale sekáče na led či turecký med už tolik šancí využít elegancí tělesných proporcí nedávají. Úsměv vzbuzuje pavouk sekáč, který dlouhýma nohama připomíná čestnou stráž nasvičující slavnostní pochod. Na všechny tyto významy je možno zapomenout ve chvíli, kdy něžná dámská ústa vysloví sekáč tak nadšeně, že se budete zmateně rozlížet kolem, dokud nepochopíte, že ta pravá rozkoš čeká za dveřmi krámu s použitým textilním zbožím. Vraťme se však k sekáčům do zlátnoucích polí. Doufám, že budou obezřetní, neboť Michal Tučný se rozhodl ověřit v praxi tvrzení Artura Schopenhauera, že spánek je vždy a všude pro člověka totéž, co natahování, dnes by řekl spíše baterky.

Jak vidno, léto dává mnoho možností, kam složit unavená těla a duše obtěžkané novými dojmy. Zatímco Zdeněk Rytíř nechal Michala spát uprostřed vilnících se klasů, pánové Uhlíř a Svěrák

Soňa ví, jak je seno voňavý, ale co dělat, když široko daleko není ani jedno suché stéblo. Zkušený tramp Karel Štědrý otevřel příručku Bedřicha Nikodéma a Zdeňka Borovce a postavil si klasický útulek, který si stejně jako šnek nosí jemu podobní tuláci sebou. Ovšem, jistá chybička se bloudila, ale nepochybuji o tom, že vy budete umět poradit.

Nevím, co jste měli k obědu, ale pokud nás posloucháte kdesi u vody, nejspíš zavonila polévka ze sáčku a opečený špekáček. Komplikovanější recept ostatně netřeba, vždyť podle většiny trampských kuchařek se vůbec vařit nedá. Většina receptů tam totiž začíná slovy vezmi čistý kotlík. Světák Jiří Korn nespoléhá při letních cestách na to, že by se mu kvůli pěkné písničce srazil stan, vodu v řece hodlá zaměnit za pohodlnou koupelnu a najíst se půjde do restaurace luxusního hotelu, jehož ředitelem je slavný skladatel Irving Berlin.

0: Jiřímu Kornovi to nevyšlo, ale my vás přeci jen mezi milionáře zavedeme. Dokonce na Nuda pláž přímo u hotelu na břehu Karibiku. A že vám ti bohatí gentlemani připomínají Luďka Nekudu a Jiřího Cíznera? Inu, jak známo, nikdo není dokonalý.
1: Zdá se, lorde, že ten nahatý číšník balancuje k nám.
2: Každý den kaviár,
1: každý den šampaňské,
2: každý den extra bar, máčet pěstky do whisky.
3: Řeknu vám, lorde, ty přesní dávky na pláži už jsou nuda.
1: Jediné povyražení je, že nuda je i ta pláž.
3: Promiňte, ale při pohledu na vás se mne vyražení nezmocňuje.
2: Miami
1: Beach.
2: Miami Beach.
1: Ano.
2: Riviera.
3: Ale Riviera je pase.

Vychovali jsme vás na chudé chlapce a vy jste milionáři, styďte se. Nechte si své miliony, my máme své kapesné. S pozdravem hrdý, i když nahý, rekreantky z Prahy.

0: To musí být úžasné město, ta Praha, lorde, když plodí tak hrdé dcery. Znáte to město?
1: Ne, ale pojedu tam, lorde, i kdyby na to mělo hrabství prasknout.
0: Oh, a nechtěl byste, lorde, víti ponížením jako šakal?
2: Vil bych, lorde, vil, až bych brečel.
0: Nuže, lorde, víme.

0: kam se hrabou zavilí šakaly profesora Hrbolka. Ti, kdož se přes moře plaví, jen pod nebí mění ne mysl, pravý moudrý Horácius. Spolu s Ivanem Mládkem si vás teď dovolím pozvat na malé české safari. Stará cestovatelská rada tvrdila, že při spatření medvěda je nejlepší dělat mrtvého. Já bych ho asi ani moc dělat nemusel. Ale jestli pak ještě víte, které tři věci zbudou po turistech po spatření medvěda, tak si rychle zkuste vzpomenout, abyste mohli zpívat refrén spolu s Benjo Bandem.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně.

Mají zbraně až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: horských chodníčků sestupme raději dolů k vodě. U rybníka plyne léto zvolna. Letos už jsme okusili, jak se smaží čas na pánvičce slunce, i když vánek hledá stín, kde by odpočinul. Jen komáři a mušky vysílají průzkumníky do spocených krajin naší kůže. Následující písničku Marka Ebena mám rád proto, jak perfektně vystihuje náladu u vody, když je vedro. Vedro. Vedro, vědro, kůže, muže, může, nuže, voda bodá, pádí chladí, hladí svádí, muka ruka jde to, léto pro ní voní.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Jak jste slyšeli, vůbec není lehké popsat v létě léto. Podle mě se to ale krásně povedlo i mistru Skácelovi, ke kterému se přidal Jura Pavlica a Hradišťan. Požár!

to všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi voňavý je až po okraj. Kdo si mi náhle řekl hraj a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, oněmí a o to víc to v srdci zpívá. A v srdci mi zpívá i jedna krásná melodie, kterou jsem si pro vás vyhledal na závěr. Uvízla v klasické pavučině not, v jedné z nejslavnějších jazzových oper George Gershwina Porgy a Bess. Je to známá a podle mého moc krásná letní ukolébavka. Tak vám ji nabízím v luxusním podání Ellie Fitzgeraldové a Louis Armstronga z roku 1957. Ať vás zavede do krajin snů milostivého léta. Zkuste si dopřát voňavých radostí, odpočívejte a jak říká čínské přísloví, velké starosti měňte v drobné a drobné v žádné. František Novotný vám děkuje za pozornost, buďte blaženi, opatrujte se a naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
1: Igor Bareš. A Josef Veselý, jakož i knižní inspirátor Petr Hora Hořejš. A ještě režisér
3: Jaromír Ostrý.
1: Ti všichni v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu připravili dnešní schůzku Toulek českou minulostí nazvanou...
2: Aby jeho milost pán ráčil tu moc míti na hrdlo a na všechen statek náš sáhnouti.
1: Ano, tak to zní tentokrát zestručněná varianta úvodu ke 337. dílu tohoto, jak se ukazuje v skutku ostře sledovaného seriálu.
2: Urození věrní naši milí. Oznamujeme vám, že jsme od urozeného Viléma z Rožimberka i na místě bratra jeho mladšího Petra Voka z Rožimberka, věrného našeho milýho, více nežli jednou prošení. Poněvadž urozený Albrecht z Gutensteina z tohoto světa jest povolán, kterýž jedním poručníkem a zřízeným a zmocněným týchž sirotků z Rožimberka byl a urozený Jeroným Šlik, věrný náš milý, také na zdraví svém nedostatek trpí, pro což poručenství toho statku opatrovati nemůže a zvláště znajíce, že jmenovaný Vilém z Rožimberka léta svá dospělá má, bude moci sobě i mladšímu bratru k dobrému hospodařiti a spravovati, poroučíme, abyste nadepsanému Vilémovi z Rožimberka i na místě jeho mladšího bratra všeho statku podle poručenství po otci postoupili a toho nikterak nezbraňovali ani odpírali, soudce povinni tak učiniti. I znajíce jistou vůli naši, tak se zachovejte jináče nečiníce. Datum ve Vídni v úterý velikonoční, léta 15.51. určeno Jeronýmovi Šelikovi a Oldřichovi ze Šternberka, poručníkům domu Rožimberského.
1: Citovali jsme z císařova dopisu, který do své kroniky o životech posledních Rožimberků začlenil jejich dvorní kronikář Vilém Březan.
4: Léta svá dospělá pan Vilém z Rožimberka ještě neměl.
0: Právě dovršil 16. rok života svého.
4: A za dospělého pokládalo zemské zřízení teprve 20letého muže.
0: Jenomže král mohl splnoletit i mladšího sirotka, což roku 15.51. Ferdinand I. právě v případě Viléma z Rožimberka učinil.
2: Pan Vilém od milosrdenství správu domu svýho začal. Pán mladý, když se v panství uvázal, všecky a všelijaké vězně po všech panstvích pustiti a prázdná vězení učiniti rozkázal. I mnohým hrdla šenkoval, i vražedlníky na zápisy vydal.
1: Na vysvětlenou vrazi byli propuštěni po sepsání hrdelního reverzu, jímž každý z nich se zavázal pod trestem smrti nepáchat další kriminální činnost. Slíbili pochopitelně všichni, slíbili by zřejmě i modré z nebe.
2: A tudy od milosrdenství správu domu svého pan mladý Vilém začal.
1: Amnestie má v našich zemích bohatou tradici, na níž lze účinně navázat, ať to stojí, co to stojí.
0: Šestnáctiletý Vilém se stal, jak jsme si už řekli, přímou vrchností zhruba patnáctiny celé populace Českého království.
4: Tomu odpovídal i složitý, ale poměrně účinný správní systém.
0: Ten systém sahal od rožmberského vladaře k poslednímu hospodáři, od česko-rakouského pomezí až na Táborsko.
4: Vilém převzal celý ten aparát jako součást dědictví po svých předcích.
0: Ale tím se nespokojil. Spolu se svými úředníky jej zdokonaloval tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho představám i potřebám šlechtického velkostatku na prahu novověku.
2: Ústřední nerv celého domínia představovala tehdy rožimberská kancelář na českokrumlovském zámku.
1: Dočetli jsme se v monografii historika Jaroslava Pánka o Vilémovi z Rožimberka.
2: V jejím čele stál po dlouhé období 38 let rytíř Václav Albín z Helfenburka, schopný a zkušený organizátor, který na oddané službě Rožimberkům založil vlastní kariéru i vzestup dalších členů své jinak nezámožné rodiny. Za Albína vyvrcholila pravomoc kancléře, jemuž podléhali dva sekretáři, český a německý, několik listovních písařů a další úředníci Dominia. Druhý významný článek tvořila Rožmberská komora, určená ke správě financí. Její přednosta, komorní písař neboli komorník, shromažďoval a evidoval vladařovi příjmy, ale sám z nich nesměl nic vydávat a navíc byl soustavně kontrolován kanceláří. Ochrana hotovosti spočívala na bedrech truhelního písaře, nazývaného podle truhlic, do nichž pod dva zámky ukládal panské peníze. Při Vilémových častých cestách se o pohotovou finanční rezervu staral pocestní písař, který jinak za vladařova pobytu na Českém Krumlově bděl spolu s kuchmistrem nad zásobováním dvora potravinami.
1: Po vzniku České republiky se nám sice podařilo vrátit několika starobylým slovům jejich někdejší význam a snad i lesk, ku příkladu hejtmanovi, ale na rozdíl, dejme tomu, od Velké Británie, kde používají tytéž termíny i několik století, u nás vzali mnohé za své a je to škoda. Protože jak by bylo například poetické, kdyby se o státní rozpočet starali písaři komorní a truhelní a prezidentské a premiérské výdaje měl během jejich státních a vládních návštěv na starosti pocestní písař.
4: Výčet rožmberského managementu však ještě zdaleka nekončí.
0: V blízkosti vladaře působilo též několik čestných dvorských hodnostářů.
1: Například?
0: Například hofmistr a maršálek.
4: Ti udržovali velmožský dvůr na patřičné reprezentativní úrovni.
0: Zatímco takový štolmistr...
4: Ten dohlížel na vladařovi koně, kočáry a příslušné služebnictvo.
0: Tito úředníci a hodnostáři požívali na Rožmberském dvoře velké vážnosti a byli štědře odměňováni penězi, důstojným ubytováním a vybranou stravou, naturáliemi, obrokem pro koně i šatstvem, někdy také nemovitostmi či případně nadějí na nějaké to stavovské povýšení.
4: O úřednická místa se ucházeli měšťané, ale také četní šlechtici.
0: Členové panských rodů nejčastěji zaujímali dvorské hodnosti.
4: Nižší šlechtici a měšťané se stávali výkonnými úředníky na vladařově dvoře i na jednotlivých panstvích.
1: Vladař, dvůr, kancléř, komorník, hofmistr, maršálek. Nepřipomíná tohleto všechno a tihleti všichni až nápadně panovnický dvůr?
0: Rožmberské sebevědomí na to mělo.
4: Rožmberské dominium to byl takový malý stát se vším všudy.
0: Kancelář a komora byly o něco skromnějším protějškem hlavních úřadů Českého království.
4: Tituly hofmistra, maršálka a kancléře důvěrně připomínaly hodnosti trojice ze sboru nejvyšších zemských úředníků.
0: Titulaturou i důstojným vystupováním měli dvořané a úředníci zvyšovat společenskou prestiž rožmberského vladaře.
4: Ale základní smysl jejich činností spočíval v tom, aby celé správní a hospodářské ústrojí spolehlivě pracovalo.
0: Na něm totiž záviselo pevné mocenské postavení vladaře.
4: Stejně jako na co nejvyšším dosaženém výnosu z práce poddaných obyvatel na panstvích, ve městech, městečkách a na vesnicích.
2: Rožmberské dominium se administrativně členilo na panství, která tvořila hospodářsky soudržné územní celky kolem významných hradů či zámků, tvrzí a klášterů.
1: Opět jsme zalistovali knihou Jaroslava Pánka o Vilémovi z Rožmberka.
2: Rozlohou a lidnatostí mezi nimi vynikalo panství Českokrumlovské s více než 3 200 osedlými. Nejvyšším zástupcem vladaře byl na každém panství hejtman.
1: Další funkce, kterou si Rožmberg vypůjčil u panovnického dvora.
2: Hejtman vybavený širokou pravomocí v politických, vojenských, hospodářských, policejních a soudních záležitostech.
1: Dnešní hejtmani mu mohou ty pravomoci jen tiše závidět.
2: Všechny své kolegy předčil právě českokrumlovský hejtman, který měl nejblíže k vladaři a stal se zároveň vrchním hejtmanem celé rožmberské državy. V péči o hospodářství pomáhal každému hejtmanovi purkrabí. Jemu příslušela péče o hrad či zámek, ve kterém se soustřeďovala vrchnostenská správa panství.
4: Chod jednotlivých hospodářských resortů organizačně zajišťovali specializovaní úředníci.
0: Byli to písaři důchodní.
4: Pro finance.
0: Dále obroční.
4: Ti měli na starosti rostlinnou výrobu.
0: Porybní.
4: Ti zase spravovali rybníkářství.
0: Pivovarní písaři.
1: V jakém oboru písařili tihle, není snad nutno konkretizovat.
4: Hejtmanovi, purkrabímu a písařům pak podléhal nižší výkonný personál, k němuž patřili
0: fišmistři neboli porybní, sládci, pivovarníci, mlynáři, polesní, lovčí, hajní, početné služebnictvo na zámcích a také šafáři a šafářky z čeledí na vrchnostenských dvorech.
4: Tito nižší úředníci pocházeli většinou z řad měšťanů a poddaných.
0: Existenčně i právně byli na své vrchnosti silně závislí.
4: Toto pevné sepětí vyjadřovalo i přísaha, kterou se služebník zavazoval k věrnosti i poslušnosti, a pokud se proti přísaze provinil, tak se vydával pánovi na milost a nemilost.
0: Většina rožmberských zaměstnanců si věrnou, anebo aspoň právně nenapadnutelnou službou zajistila dobré živobytí.
4: Mnozí byli obdarováni, nebo jim pán za odměnu vystrojil nákladnou svatební hostinu.
1: Bylo tu ale řečeno, že to platilo o většině.
4: Souhlasím.
1: Vedle většiny je však vždycky taky nějaká menšina. Jací v ní byli lidé?
4: Inu, někteří služebníci a úředníci.
1: Co s nimi bylo?
4: Dopouštěli se zpronevěr i jiných nepravostí.
1: A pak?
4: A pak, když tím nebo oním způsobem rozhněvali vrchnost nebo její mocné zástupce, nabývala platnosti nesmlouvavá slova z oné přísahy.
1: Aha, jak zněla?
4: Už zazněla v titulku této schůzky toulek českou minulostí.
1: Tak si je tedy zopakujme.
2: Aby jeho milost pán ráčil tu moc míti, na hrdlo a na všechen statek náš sáhnouti.
4: Nejeden z nižších rožmberských služebníků, zvlášť když se dopustil majetkových přehmatů, skutečně skončil ve vězení nebo dokonce na popravišti.
1: A co když se přehmátl i vyšší služební?
4: Ten se nepřehmátl, anebo již zmíněným způsobem neskončil.
1: Takže co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi?
4: Tak nějak.
1: Věčná pravda.
2: Poněvadž mnoho neřádů jest mezi lidmi, takový, že mnohé děvečky i vdovy dopustíce se neřádu a obtíženy jsou a potom potracují děti a hubí je tajně. Protož jest jeho milosti páně poručení, aby richtář každý to opatřil, aby každého čtvrt léta při suchých dnech všecky děvečky a dívky bývaly skrze rozumné ženy opatrovány, jestli která těhotna.
1: Jak byly dívky od rozumných žen opatrovány?
0: Byly jimi prohlíženy.
4: Prostě kontrola, jestli se neocitly v jiném stavu.
1: Poněkud ponižující praxe.
0: Mravní komise, které podobným způsobem snižovaly lidskou důstojnost, jsou z českých měst doloženy teprve až z druhé poloviny 17. století.
4: Jisté však je, že Vilém z Rožmberka s tím nešetrným zásahem do soukromí svých poddaných souhlasil.
1: Třeba to myslel dobře. Bránil tím obecnou mravnost a chránil i životy nemanželských dětí.
4: Jenže tím zároveň bezděčně pootevřel průhled do svého myšlení.
0: Ještě přísnější byl na škůdce lesů a zvěře, které byly bohatstvím a pýchou, ale také vděčným zdrojem zábavy každého zámožnějšího šlechtice.
4: Názorně o tom vypovídá tragický osud svobodnické rodiny Václava Přemila ze Zubčic na Krumlovsku.
1: Co pak provedl Václav?
4: Chytal zajíce. Na rožmberských pozemcích. Nedovoleně.
1: Což mu Vilém nedaroval, ty ušáky.
4: Poslal pachatele k soudu do Prahy. A když dotyčného na té cestě zavraždili loupežníci, tak přenesl veškerý hněv na Přemilovu manželku.
0: Která však neměla peněz na zaplacení pokuty? A taky pan vladař dal uvěznit před Vánocemi v českokrumlovské Šatlavě, přestože jí uplynulo teprve několik týdnů od porodu.
4: O 3 dny později ji dal sice s ohledem na sirotky propustit, ale na podstatě tohoto zákroku se změnit už nic nedalo.
1: Choval se tak ke všem obyvatelům svého dominia?
4: Svobodníci?
1: To byli svobodní poddaní českého krále?
4: Ti to u něj měli dost špatné.
0: Oni se totiž svým výsadním postavením odlišovali od ostatních sedláků a narušovali tak celistvost rožmberské državy.
1: Pan Vilém je zkrátka neměl rád.
0: Neměl, což se projevilo, když svobodníci chtěli založit vlastní výrobu piva a tím pádem konkurovat šlechtickému velkostatku.
1: Podařilo se jim to?
0: Kdepak. Rožmberg jim to zatrhl.

0: Již těch let pan vladař, ač mladý pán, však rozumný, správný a vážný, veliký zřetel u všech stavů království českého měl.
1: Napsal Václav Březan v roce 1555, když měl jeho pán pouhých 20 let.
2: U všech stavů království českého sice veliký zřetel měl, leč neplatilo to v Českých Budějovicích.
1: Kromě svobodníků neměl rád ani Budějovické?
2: Žádný pán z Růže se s tímto městem neměl rád.
3: Kdysi, ve 13. století to bylo, založili Budějovice jako královské město Přemyslovci uprostřed Rožmberského domínia, tak nějak na truc.
2: Na truc tam pak po celá staletí zůstávalo, Rožmberkům hezky na očích.
3: No a teď se je Vilém pokoušel obklíčit.
1: Jak obklíčit? Ona byla válka?
3: Ale nebyla. Obklíčit lze i bez užití děl a mečů a halaparten.
2: To nebyl špatný plán, ten Vilémův.
1: V čem spočíval?
2: No, kdyby se mu podařilo získat do zástavy Hrad Hlubokou, tak by měl Budějovice obstoupené ze všech stran.
1: Jako když zámek v té pohádce o šípkové růžence zaroste planými růžemi.
2: Vilém by městu odřízl jediný průchod do českého vnitrozemí.
1: No, a povedlo se to?
2: Jednání s tehdejšími zástavními držiteli byla na nejlepší cestě.
3: Mezi námi byli hrozně zadlužení a pár grošíků do kasičky by je vytrhlo.
2: Jenomže zasáhly dlouhé prsty Jindřicha z Plavna, nejvyššího českého kancléře, který soupeřil s Rožmberky o postavení nejvýznamnějšího domácího rodu.
3: Tehdy byla veškerá česká šlechta rozdělena do dvou nesmířitelných seskupení.
2: Takže z obchodu nic nebylo.
3: Vilém se musel spokojit s tím, že hlubocké panství získali spříznění páni z Hradce.
2: Na jedné straně měli budějovičtí z Rožmberků respekt. Nechtěli si je proti sobě popudit. A když se bratři Vilém a Petr Vok jednou v jejich městě zastavili, tak je slavnostně uvítali zpěváci, trubači a loutnista a městská rada jim vyšla vstříc s čestným darem.
3: Na druhé straně zase nechybělo moc a rožmberští se s budějovickými hnedle prali.
0: Počátkem května 1559. roku nescházelo mnoho dobytky mezi budějovickými měšťany a rožmberskými poddanými.
1: Dočítáme se v knize profesora Jaroslava Pánka.
0: Budějovičtí pojezdní tehdy zadrželi vůz s nákladem železa, který se vyhýbal placení mýta, a chtěli jeho osádku strestat. Když se na ně ze zálohy vyřítil houf ozbrojenců s kordy, oštěpy a ručnicemi, pojezdní se dali na útěk.
2: Neboť my,
0: psali rozhořčení českobudějovičtí radní ještě za tepla končelům do Třeboně.
2: Jich na žádnou bitvu nevysíláme.
0: Vilém z Rožmberka odpověděl na tento incident novým zostřením obchodní blokády. Nařídil třeboňským, aby pravidelně hlídkovali na silnicích a zadrželi rožmberské poddané, jedoucí jinam než do měst na panství, zejména ovšem do Českých Budějovic. Potyčky a spory o podíl na vnitřním a zahraničním obchodu zůstaly na denním pořádku.
1: Nechal si to rožmberský mocnář líbit, mít uprostřed svého dominia takového vetřelce?
3: Co měl dělat?
2: Ale aspoň to sousedství budějovickým trošku osladil.
3: Město Třeboň,
2: které patřilo pánům z Růže,
3: až do té doby uznávalo za vyšší soudní stolici městskou radu v Českých Budějovicích.
2: Tak to teda ne.
3: Řekl si, alebo nějak podobně, pan vladař a tuto zvyklost škrtem pera zrušil.
2: Napříště se odvoláte ke mně, svému pánovi.

0: Město naše Krumlov, ke kterémuž nad jiné zvláštní milostnou náchylnost máme.
1: Budějovicům nemohl na jméno přijít a ke Krumlovu, že choval náklonost až milostnou?
2: Je to tak. Vilém si na něm přímo zakládal.
3: V rodě měli už takovou hezkou tradici. Každá generace něčím Krumlov obdarovala.
0: Pro čest a slavnost města našeho,
1: prohlásil Vilémův dědeček Vok spolu se svými bratry,
0: listem tímto ustanovujeme, aby hnoje na rynku a v ulicích žádný více nekladl, než když by potřebí bylo komu z domu svého hnůj z města ven dáti vyvésti, bude jej moci před dům vynésti, ale hned, aby z města byl vyvezen, tak, aby déle 3 dní ani na rynku, ani v ulicích na dláždění neležel a k větším svátkům úročním, aby na rynku a v ulicích každý před svým domem dal umésti a takové smetí a nečistoty, aby z města ven vyvezeny nebo vyneseny byly, poněvadž město pěkně stavením a dlážděním ozdobeno jest, aby pro dobré povětří a pro čistotu ten řád zachován byl.
3: Tak o tom se píše už v královském právu z roku 1494.
2: Také v dalších letech se Krumlov rozrůstal a hospodářsky se vzmáhal.
3: Jeden problém ho však trápil.
1: Jak pak se ta potíž jmenovala?
3: Latrán.
2: Tak se říkalo podhradí, které se vyvinulo v samostatnou obec.
3: Samotné staré město za řekou bylo samozřejmě taky samostatnou obcí.
2: A teď se začaly obě dvě hádat.
3: Řečeno soudobým slovníkem,
0: buzeny byly mezi nimi rozličné různice a ústrkové.
3: Latránští se cítili právem diskriminováni, protože v porovnání s krumlovskými měli podobné povinnosti, ale menší práva.
2: Nemohli se smířit s tím, že je krumlovský monopol omezuje ve výnosném vaření piva.
3: Strkanice se pokoušel urovnat Vilémův strýc Petr.
2: Ale řešení čekalo na mladého vladaře.
3: Ten pozorně vyslechl stížnosti obou stran
2: a okamžitě pochopil, že situaci může vyřešit jenom jedno.
1: A to?
2: Sloučení obou obcí v jediné město.
1: A bylo po ptákách.
2: A Krumlovu to velice posílilo jeho váhu mezi českými městy.
0: Pan vladař Krumlov s Latránem spojil. Pan vladař hodnou a milostivou paměť a vejsadu městu Krumlovu uděliti ráčil, že Latrán k městu starýmu, aby jedno nerozdílné město připojil a přivtělil, vydav jim na to privilegium. A Lusthaus nahoře v zahradě nad zámkem Krumlovem byl stavěn a toho roku dohotoven, jakož i nová obora byla založena.
2: Krátce po nástupu na vladařský trůn,
1: přesněji po jeho usednutí tamtež,
2: povolal Viléma vlašské mistry,
1: tedy italské,
2: aby začali s velkorysou přestavbou českokrumlovské rezidence.
1: Pochopitelně ve stylu, který tehdy frčel, tedy v renesančním.
2: Stavební úpravy byly veliké a značně nákladné.
3: Ale Vilémovi nestačilo, aby Krumlov vypadal velkolepě zvenčí.
2: Znal z vlastní zkušenosti mnohá sídla středoevropských velmožů a věděl, že renesanční životní styl klade vyšší nároky i na kulturu každodenního života.
3: No a Krumlov se zatím moc nelišil od let kterého dvora zapadlých rytířských tvrzí.
1: Aha, no snad, kdybychom si to nějak přiblížili, jakože přeskočíme několik století a ocitneme se ku příkladu před hradní branou.
3: Takže tou branou nám právě vbíhají do města vepříci a nechávají na nádvořích věru nevábné stopy svého metabolismu.
2: Nečistota vládne i v čeledníku. Odkud se po zámku šíří, citujeme?
0: Veliký smrad.
1: Konec citátu.
2: Konec.
3: Jinak však naše exkurze pokračuje dál. Tak ku příkladu konírna.
1: Co pak se v ní děje?
3: Inu shromažďují se tam rozjaření služebníci a poddaní, kteří zásobují hrad potravinami a spíží.
2: Vladař s nelibostí pozoruje, jak
0: hrají, pijí a kvasí tam.
2: A vůbec těžko snášel všechnu tu špínu, zápach a hluk.
3: Do takového prostředí rozhodně svou první manželku nechtěl přivést.
2: A tak, když se chystal jeho sňatek s brunšvickou kněžnou Kateřinou, rozhodl se k ráznému zákroku.
3: pověřil s okamžitou platností krumlovského půrkrabí, aby si vzal na starost dozor nad služebnictvem a všemi neurozenými návštěvníky zámku.
2: Sám osobně bude z rána otevírat a večer zase zavírat vchody do zámku.
3: V létě se otevírá ve 3, v zimě ve 4 ráno, konec provozu je stanoven na 20 a 21 hodinu.
2: Během dne zkontroluje vrátné u obou bran.
3: Bude bdít nad tím, aby se čeleť neopíjela a aby byly řádně uklizeny světnice, kde služebnictvo spí a jí.
2: Ani na čtyřnohé hosty pan vladař nezapomíná.
0: Přikazuji, aby svině žádný se do dvora nevpouštěli. Nepích tam veliký zástup bývá.
3: Každý krumlovský měšťan se musí postarat, aby se jeho vepři nepoflakovali po zámku.
2: Bude-li nějaký čuník přece jen přistižen, má být zadržen a obětován ve prospěch místní chudiny.
1: Tak, a byl pořádek.
0: Vladařova snaha o zvelebení českokrumlovské rezidence se neomezovala na nápravu jejího vnějšího vzhledu. Mladistvá energie a touha podřídit vše kolem sebe vlastní představě hnali Viléma k vydání jedné instrukce za druhou. Sám je nepsal, to měli na starosti jeho úředníci. On však do nich vnášel vlastní pohled, tužby a představy.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Бачите, пане? То не, то я не хотіла, то не. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Velká 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Mám rád tahle dopolední setkání s vámi a věřte, že mám rád i setkání s našimi hosty. Jsou to lidé vpravdě výjimeční, dosáhli úspěchu nejen jako profesionálové, ale stojí za nimi i kus odžitého života a proto nám skutečně mají co říct. Můj dnešní host na začátku své kariéry velmi riskantně opustil zažitou roli bílého Pierrota a nám všem představil nového hrdinu, docela drsného, možná až nevábně, ale přesto lidsky jímavého muže, společenského vyděděnce a životního outsidera, který završuje svou životní pouť jako klaun. No, prostě vítám herce, scénáristu a mima Borise Hübnera.
2: Nazdar, Jene.
0: Nazdar. Nazdar. Jak se ti líbila ta charakteristika?
2: Jo. Něco mi to připomíná.
0: Že jo, možná tvůj ano, život, co?
2: Ano, ano, vyděděnce, jasně.
0: No jo, ale dneska už oceněného vyděděnce.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Ve studiu Tandemu se mnou sedí dneska Boris Hübner. Mám radost. Není tu sice poprvé, ale vždycky ho rád vidím. Příjemný, usměvavý. Jseš takový i na svoje žáky?
2: Jo, samozřejmě. Jo. Já nejsem profesor, to je vždycky na první hodině ukážu karty. A já jim vždycky řeknu, já jsem váš starší kolega. Upozorňuji vás, že nevím všecko. A řeknu vám jenom to, o čem jsem se přesvědčil, že funguje. A to ostatní budeme hledat spolu. Protože to nejdůležitější, proč se scházíme, říkám těm žákům, je, abychom vás objevili. On totiž, Rowan Atkinson, neboli Mr. Bean, řekl úžasnou myšlenku. Řekl totiž, že každý v sobě má jednu jedinou jedinečnou komickou podobu. Ne víc. Spousta lidí o ní neví, většina lidí o ní neví. To určitě, Honzo, znáš, když třeba se najednou někdo rozparádí na večírku, naprosto nenápadný, banální člověk, najednou srší, je okouzlující, charming, jo, a tady to baví celou společnost a tohle to všichni říkají, jak je to možný.
0: Takhle ho neznám.
2: Ne, to je úžasný frajer. A druhý den si dá aspirin, že jo, ováže si hlavu a tohle, a je to pryč a už nikdy více. Ano, jo? Ano. Ale ten člověk to z nějakých důvodů to odkryl, on vystoupil a ta zábavná figura tohle. No a my máme 3, 5, 7 let na to, abychom to objevili. Takže po roce, kdy všichni dostávají zabrat, dostávají do těla, že jo, aby to tělo bylo na rozdíl od sportovců citlivý a vytrvalý, nemusí být silný, jo. A pak začínáme hledat tady tohle.
0: Ty si tohle to můžeš, myslím, dovolit takhle odkrýt karty, jak říkáš. To znamená v podstatě se odkopat a schodit masku profesora, kterou u tebe samozřejmě každý čeká, protože když přijdu do školy, čekám tam komisního profesora. Ty masku sundáš a takhle se předhodí žákům, ale já si myslím, že ty si to můžeš dovolit, protože u tebe asi žáci vědí, co za tebou je.
2: To je ale bezpodmínečně nezbytný, protože já chci, aby se začali slíkat do naha všichni.
0: Až takhle?
2: Jo. Do jisté doby tam chodila holčičí, no. Studentky tam chodili.
0: To se ti nedivím, že si tohle přeješ.
2: Chodili tam studentky. Což jsem věděl, že se na to chytíš. Ne, ale fakticky, jo, protože tohle bývá předmětem největších zábran. Jo. Odhalit tu takovou tu skrývanou, plachou, přecitlivělou podobu. Jo. A každý toho komika v sobě opravdu má. Tak, i vy, posluchači.
3: Tandem cestuje.
0: Před chvilkou jsme si představili v našem tandemu Borise Hübnera jako, málem jsem řekl pane profesora, ale to právě Boris nemá rád, čili pedagoga, nevelmi netradičního. Možná, že se k tomu ještě vrátíme, k té tvé výuce na katedře pantomimy, kterou vedeš na HAMU, ale teď bych tě, Borise, ještě trošičku chtěl exploatovat jinak, jako cestovatele. Jsi vášnivý cestovatel, anebo jsi zápecní typ?
2: Já jsem zápecní typ, který procestoval celý svět. Nikoli v
0: donucení.
2: Ano, nikoli v zapecí, ale za chlebem. Protože, ne za chlebem, protože divadlo pro mě není příležitost dostat se k chlebu, ale posedlost a milá oblíbená zábava a něco, co mě spojuje nejenom s kolegama, se kterýma poskakujeme a šklebíme se na jevišti, ale s neznámýma lidma, který přijdou a tak dále. Ano, ten svět se opravdu díky tomu, víš, je to díky tomu, že nemluvíme na scéně.
0: Teď jsem to chtěl říct. Ano. Ty máš takovou výhodu, jako mají třeba muzikanti. Jo. To znamená, ano, vyjadřuješ se jazykem srozumitelným všem. Ano. Na rozdíl od skvělých činoherců tuzemských. Vím já třeba, Jiřina Bohdalová říká o Menšíkovi, kdyby Menšík mluvil anglicky, tak měl kolem svého baráku plot ze samých Oscarů, s čímž já souhlasím. Jasně. Měl handicap uvozovky, dole uvozovky nahoře češtiny. Ano. To ty nemáš, čili ty si mohl opravdu exploatovat celý svět.
2: To můžu potvrdit, byli jsme na Broadway, stříhal Miloš Forman tenkrát Ragtime a zašli jsme za ním, když jsme projížděli z Mexika domů a ptali jsme se, kdo by mohl hrát z českých herců v americkém filmu. On říkal, jeden člověk, Menšík, fakticky. On říkal, takovej živel, a vlastně takovej člověk s takovým poctivým a nekonečným nasazením. On říká, americký herec, když si podepíšu smlouvu, tak si nechá zbrousit zuby, ohlit hlavu, změnit barvu očí, všecko. Když mu zavolám o 3:30 v noci, že s ním potřebuju prokonzultovat roli, on řekne, OK, dám sprchu a přijedu. Oni jsou samozřejmě úžasně placený, jo, a v tu chvíli tím pádem nemusí dělat vůbec nic, jsou k dispozici po celou dobu natáčení, nekonečně jako...
0: Protože oni vědí, že za dveřma čeká 50 dalších.
2: Přesně.
0: A téměř stejně talentovaných, jestli nevíc, že jo?
2: Ano, přesně no, tak, no. No a nehledě k tomu, že jsou tady dvě věci, jako v té 200 milionové Evropě mluví česky 10 milionů lidí, ale my máme Schengen, takže studenti letos bude vycházet 12 lidí se srolovaným diplomem, to znamená bakaláři, magistři i doktorandi, kteří si udělali dva jazyky, něco už měli předtím, a protože tady není divadlo pantomimy, už žádný, tak se seberou a budou, někdo bude žít v Norsku, někdo bude žít v Portugalsku, někdo bude courat po Evropě a po světě. Se neztratí.
0: Ty jsi takový, řekl bych, umělec, který si nezůstal jenom u toho zamlklého Pierrota nebo toho tichého mima. Ty se umíš vyjadřovat i jazykem, a to velice zručně a dovedně, a taky už to několikrát předvedl třeba i ve filmu, na divadle taky samozřejmě. Máš i takové studenty, kteří tohle to dokážou taky?
2: Jistě, jo, samozřejmě. Vždycky jsou to herci, kteří si z podobných, jako jsme předchozím vstupu říkali, nebo před chvíličkou, zvolili, že nechtějí být jenom tady v tom našem, na tom dvorečku českým a chtějí se rozjet. Takže mají víc jazyku, ale znají víc jazyku ne snad proto, že by v nich chtěli hrát, ale proto, aby mohli prostě obstát. Jo? Zrovna musím vzpomenout Vojtu Švejdu, který exceloval na loňským edinburgským festivalu se svým partnerem. A to je co říct, protože tam o tom festivalu Fringe je asi 2000 produkcí. Oni se dostali do té první desítky. A to znamená, že okamžitě už si tam podávají dveře agenti a dělají turné a podobně.
0: Už o nich vědí.
2: Už o nich vědí.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: když se teď zeptám Borise Hübnera na osobnost historie, kterou obdivuje a se kterou by se docela určitě rád sešel a popovídal, přestože třeba mým tolik nepovídá, tak bych si troufnul vyslovit jméno Marcel Marceau, že by tam asi v té skupině, která by seděla v té kavárně, asi seděl, co?
1: Nebo ne? Rozhodně. Rozhodně by tam seděl, seděl by tam jako z těch čerstvě nežijících. Byl jsem rád, že jsem ho potkal třikrát v životě, vždycky v takovým určitým správným období, kdy uzavíral jako nějakou svoji kapitolu nebo jako dospěl k nějakému vrcholu. To poslední bylo úžasný, když jsme se dozvěděli, že v divadle Antoine v Paříži dělá představení v těch 82 letech. Tak to jsme teda s Pepou Placem prostě a s Martinem Sochorem, s kolegama z katedry, takzvaně rozbili prasátka a jeli jsme do Paříže a to bylo úžasný. On už hrál jakoby trochu z druhého břehu, ale to byla mystická záležitost. Když jsem měl třeba, já nevím, jako sehnout a utrhnout květinu nebo polapit motýla, tak on to jenom znázornil takhle ve výši pasu. On se zbytečně nenamá. Aby šetřil emoce diváků, tak tu pleť prostě, jo, on měl takové něco, dalo by se to přirovnat k dekoltu, jo, takový odhalený tenhle, no, aby to bylo esteticky přijatelný, tak on se líčil i krk a poprsí. To znamená, že on vypadal jako antická socha. To bylo úžasný.
0: Prosím tě, a koukal jsi se na něj, nebo šli jste na něj jako na, dejme tomu, krásný obraz mistrů Rembrandta, anebo jste na něj šli jako na nový divadlo?
1: Aha, no to mi trošku něco podsouváš. Jo, jasně.
0: Ne, ptám se, promiň.
1: No, on hrál skutečně tak oduševněle, jo, a tak už vlastně odtažitě, a tak jako jenom čertal ty věci. Stačilo by ještě pár kroků a došel by k takovému Tanakovi, který sem přinesl to náboženství zvané Buto, ze kterého celá alternativa je dodnes jako posedlá. Jo, je to tak. Jo. Poté, co my jsme ho viděli v tom Antoine Theatre, tak odjel, já nevím, na 38. turné americký. To byl dědek, který do poslední chvíle. No, takže my máme u nás na katedře učí Martin Sochor, to je jediný Čech, který absolvoval jeho školu, a ten udělal úžasnou věc, co by každý student měl někdy pro svého milovaného profesora udělat. Pozval ho do Čech a dosáhl toho, že mu naše akademie dala pamětní plaketu, že jo? Takže vedle Wynn Marsalise, jo, a tady těch světových jazzmenů má hudební akademie další prostě v té galerie těch lidí, ze kterýma se protly dráhy i mistra Marceaua.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Při své poslední návštěvě před mnoha a mnoha lety, tuším, že to bylo skoro 2 roky, no, možná i víc, tak Boris Hübner si z klasiků českého humoru vybral klasika takového, řekl bych, neortodoxního. Jasně. A to Smutného muže. To já si myslím, že on, přestože se vyjadřoval verbálně, tak měl něco společného s pantomimu, protože byl takový.
1: No, já si myslím právě mezi těma mluvícíma, takovýma vlastně těma rozhlasákama, hájil takovou tu oblast, jakou ve filmu proslavil Buster Keaton.
0: Ano, ano, přesně.
1: Jo, to je to Stone Face, nebo Poker Face, tvář hráče pokru, nebo Deadpan, jak oni říkali v Americe, to znamená mrtvá pánev. Jo?
0: Ano.
1: Takže to bylo přesně ono. Škoda, že nežije, rád bych se ho zeptal, jestli ho znal, nebo jestli někde ve chvíli, kdy hledal, jestli ho třeba tento příklad nepřistrčil k tomuhle. Jsem o tom přesvědčený. dodnes ho vidím, jak na Vyškovský, to byl v nějaké estrádě, přišel k tomu mikrofonu, měl, tuším, že to byl Redingot?
0: Redingot, ano.
1: Redingot,
0: ano, černý.
1: Ano, buřinku.
0: Buřinku.
1: Měl ruce v klíně, že jo, a měl takový ten nazální hlas.
0: Brýle.
1: A černý brýle, ano. Ano. A měl tenhle ten monotónní, sugestivní servis, který budil dojem, mluvil velmi pomalu, protože ty nehoráznosti, které ze sebe vydával, nepotřebovaly už žádný barvy, žádný změny hlasu.
0: Ne,
1: jo?
0: Ne, já si žádný turbo, ano.
1: Ano, já si vzpomínám, co mě dostal. Nikdy nezapomenu. Popisoval, že byla tichá noc a on říkal, ani Šťovík nezakyselil.
0: Úžasný.
1: Úžasný.
0: Tak přesto, že jak správně Boris Hübner říká, byl strašně pomalý až takový, až na usnutí, tak teď bude paradoxně v tandemu mluvit o spěchu.
3: Stalo se mi rovněž, že jsem měl nakvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal. Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplnění nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Boris Hübner je člověk, který dělá svou práci hrozně rád. Práci, no to se nedá říct práci. Je to
2: jen se neživíruj. Je to dřina, teda no. Jako kolikrát i větší. Já si vzpomínám, že my kdysi dělali telemetrické měření při představení Etidovým a dělali to, já nevím, dělníkovi v metru, horníkovi, Vaškovi Hudečkovi při nějakým Brahmsovi, že jo, a tady to dali elektrody jako na tělo a v portále byl chlapík s přístrojem a s ním měl srdeční činnost a tohle.
1: Jak si dopad?
2: Byl jsem hned za chlapíkem, který se spuštěnou houkačkou jel sanitkou přes centrum. Hned druhej.
1: Stříbrnou si urval.
2: Jo. No, ne, fakticky, jako ta psycha, když zvedáš činku, jo, nebo pasažér ve vlaku, když zvedáš kufr, tak tam ta námaha je odpovídající.
1: Počkej, to byla měřena fyzická námaha, nebo i psychika, jak trpí?
2: To tam s tím souvisí, jo, to je v jednom. A vlastně i ta psycha, i ta fyzická vlastně se projevuje jenom na tom srdíčku, který dělá, co může.
1: Tak zatímco tehdy dostal Boris Hübner stříbrnou, tak zcela nedávno dostal pomyslnou zlatou. Teď mám na mysli Tahli. No, já vím, že pro tebe to není až tak, jak si, že bys to proto dělal. Málo kdo dělá prostě svůj kumšt pro Tahli, ale já tě znám trošku a vím, že seš citlivý člověk a že to s tebou mohlo i zahýbat. Jako
2: no strašně, já části své osobnosti tomu ještě pořád nevěřím. Hmm. Jo? A bylo to, samozřejmě jsem si myslel, že v tom má prsty Ornest s Krausem, jasně, jo? A, nebo Polívka. Teď to vypadá spíš na polívku, jo.
1: Ne,
2: fakticky, jako bylo to báječný a já jsem tomu fakt nevěřil. Díval jsem se na ten dopis, který mi to oznamujou. Dokonce to mělo ten důsledek, že jsem si ty černý hadry koupil, oblek jsem si koupil až 2 hodiny před...
1: Ne.
2: Ano. Ne, fakt. Já jsem si říkal, oni to nevydržej. To nemůžou vydržet.
1: Jako for.
2: No jasně. To teď už tohle, už jsem byl nervózní, ale jsem říkal, ale nekoupím si černý hadry.
1: A teď zazvoní telefon a řekl, apríl.
2: Já to samozřejmě přeháním a jasně, tohle, jasně. Aby to mělo nějakou zábavnou... No ale fakticky ty šaty jsem si koupil na poslední chvíli, však se mi to taky vymstilo. Oni to vyřešili tím, že se tentokrát sedělo na jevišti a to byla ta největší odměna. Sedět na jevišti a dívat se do toho rozářeného sálu, hlediště Národního divadla vedle manželky, to nemělo chybu. A já tam teď mám takovou čurdu v žebrácké opeře, hraju londýnského policajta, mám tam 7 vět, pozor. Jo, jistě, já hraju v Národním divadle.
1: Je jasně, to možné?
2: Ano.
1: Byla to tvá meka v životě? Jako?
2: Ne, opravdu jsem nikdy. No, my jsme byli a jsme pořád na okraji divadla, jo. Já jsem se prostě náhodou, teda už podruhý, protože zase ve Stavovském hraju v Revizorovi. Tam mám nádhernou roli, hele. Gogol skutečně napsal do Revizora figuru, která nemluví a která se jmenuje Doktor Hübner.
1: Ne.
2: Jo, já jsem přesvědčen, že to je poprvé člověk identického jména. Je to doktor Hübner, je to nějaký Němec, který zůstal na té Rusy.
1: A nemluví.
2: On se nenaučil rusky. Neví, co se kolem něj děje a tak se tak jako tu a tam strašně opije. Jo. Bodejť. No a takže jsem viděl na oponě na Hynajsce z druhé strany je takhle velikánský nápis Klobouk dolů 1926. Tak jsem nemohl mít čepici. To jsem nemohl. A teď, když řekli to celoživotní mistrovství, to zní. Tak jsem přesně věděl, jak to dělají v Hollywoodu, že ve chvíli, kdy se to dolezlo, tak se nakloní ke své manželce nebo manželka ke svému muži a políbí ji.
1: Zabírají to kamery.
2: Zabírají to kamery, jasně, dáváš bacha, jako abys...
1: Jo, dobrý profil.
2: Aby to byl dobrý snímek, jasně. A jak jsem se takhle naklonil, tak mi vyjeli, otevřeli ty pacičky od kšant. Protože ty hadry byly nový. Já jsem to neznal. A věděl jsem, že se budou spouštět. Jo. To byl takovej úlek. Tak jsem zapomněl poděkovat rodině. Takže já to tímto činím. Moc ti děkuju, Lucie, moc ti děkuju, Heleno, moc ti děkuju, Jano, to jsou moje tři manželky. Já jsem trigamista. A moc vám děkuju, děti, Vando, Lenko, Žofinko, Maxi, Heleno. A moc ti děkuju, Harpo Marxi, Bastře Kytne, Marceli Marsou a... Mám jmenovat všechny kytaristy.
3: Prosím tě, my to stejně dáváme do fade outu.
2: Jo,
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Teď můžeš klidně, Borisi, navázat, protože se tě teď ptám na lidi, osobnosti, osoby, ale třeba i momenty v tvém životě, které byly takové důležité, rozhodující a pomohly ti na tvé cestě.
2: Nemusím moc přemýšlet, vzpomínat, je to... Doktor Šváb, Luděk Šváb, to byla renesanční osobnost a ozdoba nejenom Prahy. Byl to vnuk Josefa Švába Malostranského. Ano. Kytarista pražského Dixielandu, šéf výzkumného psychiatrického ústavu, člen pražské surrealistické skupiny a velkej nekonečně poučený, přemýšlivý a nadšený znalec němýho filmu. A nikdo to neví, že on taky psal některý skeče pro Fialku, pro jeho pantomimu, zejména v devět klobouků na Prahu. A tohle umění miloval. Pomohl mi na pantomimě objevit i věci, které jsem netušil. To, že byl surrealista, bylo a je pořád důležitý, ale objevil mi svět americký grotesky. On měl 16 a měl strašnou spoustu filmů a vždycky uvařil nějakou takovou stravu, která trhala čelisti. Jo. A pak jsme si ty zasukovaný filmečky jako promítali a pak jsme si o tom povídali, on vyskakoval a vytahoval z knihovny prostě knížky a takhle mě nakazil prostě tady tou těma, jak on říkal, groťajznama, že jsem vlastně zatímco kolegové Turba a Polívka a souputníci a moji milovaní druhové prostě se orientovali na Francii, tak já jsem byl právě taky z toho titulu jazzu a tady tohle jsem žil vždycky Amerika. Na ten amerikanofil a na ten anglosaský humor. No a tam je to prostě ta groteska, že jo, to nejdůležitější a tak mě to vlastně přivedlo k té sérii těch...
1: Já si uvědomuji, že vůbec nevím, kdo je pro tebe jako top, number one. Třeba já miluju asi nejvíc Laurela Hardyho, ale...
2: No ten je ty dva jsou skutečně nejsměšnější. No. A i jejich nahrávači, jo, James Finlayson a Edgar Kennedy. Finlayson to byl ten, kterýmu se říkalo Mr. Double Take, jo. To byl takový ten šilhavej Scott, prudivej, jo. A Edgar Kennedy, to je ten, co hrál, to je původně boxer, jo, který hrál ty policajty. A kterýmu se zase říkalo Mr. Slowburn. Pomalý zapalování. Jo? To bylo, no a to zrovna tyhle ty dvě věci, to jsou herecký triky, které dodnes fungují. Takže když se podíváš na jakýkoliv film s Redfordem, tak tam uvidíš double take, i kdyby je třeba měl udělat očima jenom. Jo? To je opravdu tím, on vždycky posílá navštívenku, jako že je plně vzdělaný herec.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Boris Hübner je muž mnoha tváří, hlavně ale té jedné tváře, která je sympatická a řekl bych, znáte ji samozřejmě ze spousty skečů, pantomimických představení, z gagmena, ale znáte tvář Borise Hübnera taky z filmu. Dost často tě teď poslední dobou využívá film v tom dobrým slova smyslu. Teď zrovna jsem si vzpomněl na to nádherného Skořápkáře z U mě dobrý. Ty tam vyřádíš vždycky skvěle. Tak co pak, čeká tě teď něco podobného, taková nějaká hezká rolička?
2: Já jsem si pro jistotu napsal. S Pepíkem Placem chystáme teď pohádku, která, nezapomeňte se dívat na Štědrý den, bude první část naší klaunské pohádky. Je to velmi originální projekt.
1: Pepa Plac režíruje.
2: Prosím?
1: Pepa Plac bude režírovat.
2: Ano. Pepa Plac bude režírovat a je to něco, co mě ovlivnilo z té práce Slávy Polunina, se kterým jsem teď v poslední době cestoval po světě. A to jsou klauni, nebo mentalita klauna úplně nová. Souvisí to vlastně s tím novým cirkusem, že doufám, že se objeví v Praze. A doufám, že se objeví konečně v Praze i Sláva Polunin, abychom vlastně nezaspávali i nadále. Jo? 20 let dřímání stačilo. Už bychom měli nejenom vyvěsit...
1: To už je taková pauza veliká?
2: Ano.
1: Je to možný?
2: Neměl

0: neměli bychom otálet a vyvěsit i vlajku Unie na hradě. To je jediná věc, která mě přiměla poprvé v životě jít na demonstraci. Já si myslím, že by to tak mělo být. A zamyslel se nad tou vlajkou Unie. Já tam vidím stůl krále Artuše a rytíři kulatého stolu. Ano, to je naprosto nejdemokratičtější. Všichni mají stejně daleko od středu, ano, a ten střed tvoří průsečík jejich zájmu, jejich nadšení a jejich oddanosti.
1: Je ale pravda, že každý není v tom, u toho stolu Artuš a každý není Lancelot, víš?
0: Ale byli jsme tam pozvaní. Pozvaní.
1: No je to důležitý určitě.
0: Ano, a to je všechno otázka procesu. Za dvě generace tomu budeme velmi dobře rozumět. Hele, to není zahození 200 milionů Evropanů.
1: Řekl na závěr dnešního tandemu velký herec, velký Evropan Boris Hübner. Borisi, děkuji ti za dnešní návštěvu.
0: V kolik za dva roky?
1: Za dva roky, no zase tak jako dneska.
0: Zase v desítku.
1: Ve stejným čase.
0: Jasně,
1: dej si to do nějakého diáře nebo do telefonu.
0: Nemusím.
1: Já se ti určitě ozvu.
0: Bezvadně. Platí.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dámy a pánové, jsem moc ráda, že se opět potkáváme díky lidové a dechové hudbě, která nás všechny spojuje. Prostě máme ji rádi. Nejen, že nás pohladí po duši, ale obdaří nás chvílí odpočinku a poskytne jakési závětří před náporem, někdy až absurdum vyhnané civilizace. Ta naše muzika zní prostě, upřímně, nic nepředstírá a můžeme si ji dopřát, aniž bychom museli požádat, já nevím, třeba Google a několikrát kliknout. Stačí v pravý čas nastavit správné vlny a zapnout rozhlasový přijímač, což vy všichni, kteří náš pořad u muziky sledujete, jste v ten pravý čas udělali. A tak vás všechny srdečně vítá a hezký poslech přeje Pavlína Filipovská. V úvodu jste si poslechli polku Vladimíra Sudy s textem Jaroslava Hájka a titul zní Život je nádherný. Zpívali Helena Hínová a Jiří Vondrák, hrála Waldau Finka Ády Školky pod vedením Heleny Hínové. Pokračujeme lidovou písničkou v rytmu polky Červenobílý. Zpívat budou Ivana Štelnerová, Jana Dušková, Lubomír a Pavel Jechovi. Hrají Božejáci s Janem Březinou v čele. Potom si poslechneme písničku dávnou, ale stále oblíbenou. Jmenuje se Děvčátko z kolonie. Napsal ji Rudolf Kubín, text připojil Josef Sládek. Zpívá Jiří Škvára, hraje studiový orchestr Jana Slabáka pod taktovkou Milana Baginského. A nebude chybět ani tango, Cikán černý, Jaroslava Macha a Antonína Franty. Studiový orchestr Jana Slabáka doprovodí Marii Hanzelkovou a Jiřího Škváru.

po vášnivém tangu trocha uvolnění ve tříčtvrtečním rytmu. Něžný lidový valčík Vlaštovičky. Zaspívají Marie Robnhauptová a Ludvík Petr, zahraje Budvarka. Pochodová písnička Bílý kvíteček. Autor, no ani jsem to možná nemusela říkat, všichni jistě víte, že to byl Karel Hašler. Ano, zpívat budou Josef Zíma a vokální soubor Lubomíra Pánka, hrát smyčcový orchestr pod vedením Karla Sodomky. No, ale pochodovat budeme muset my sami. Následovat bude lidová písnička, kterou všichni známe už od dětství. Já jsem malý mysliveček. Tak neváhejte, vážení, a dejte se do zpěvu. Podpoří vás zpěváci Jarmila Luňáčková a Jiří Škvára spolu s kapelou Květovankou pod taktovkou skladatele, aranžéra a dirigenta Miroslava Císaře a kapelníka Josefa Husáka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Jsem přesvědčena o tom, že výlet na Moravu nám jako vždycky přinese mnoho krásných hudebních zážitků a přátelské přivítání. Dneska je prvním na řadě Václav Krutílek. Ten pro nás s textařkou Věrou Filgasovou přichystali valašskou točenou, neboli Kady k vám, ej vrší. Zpívají Anna Pechalová, Marie Trčková a Vojtěch Trčka. Hraje Kotáranka, kterou řídí Josef Filgas. Jiří Zmožek je autorem hudby i textu Valčíku Holuběnka. Zpívat budou Václav Řihák a Vít Nosek, hrát mistříňanka Františka Pavluše. No a na rozloučenou ještě lidová písnička Vysoký jalovec. Zpívá sbor Moravanky, hraje Moravanka Jana Slabáka.

Doma nás vítá jihočeská muzika Jana Lipolda s textem Zdeňka Beneš. Zpívají Vendula Korandová, Zdeňka Litvanová, Veronika Rynešová a Jakub Jíru. Hraje Lipkovanka, jejímž uměleckým vedoucím je Michal Mareš. Autorské trio Jaroslav Jankovec, textaři Vilda Sýkora a Petr Slavík, to jsou ti, kteří nám nabídnou směs písniček v rytmu valčíku. První láska. Zpívat budou Jindřiška Novotná a Kamil Vacín, hrát Nektarka. Lidovou písničku Vy hvězdičky zaspívá Jiří Langmajer starší a zahraje Vojnarka pod vedením Vladimíra L.

Čas, který byl vymezen dnešnímu vydání pořadu U muziky, už pomalu končí. A než jej vyčerpáme docela, dovolte, vážení posluchači, abych za všechny spolupracovníky se s vámi rozloučila a vyslovila přání, abychom se příště ve zdraví opět setkali u rozhlasových přijímačů. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Jako vždy končíme hudebním pozdravem a dneska to bude směs lidových

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: vlídně popřeju dobrou a ještě lepší neděli. Istanbulská televize několikrát denně vysílala záznam z pranice na pražském stadionu. Zpomaleně a opakovaně ukazovala především scény, v nichž pražští policisté pacifikovali svými obušky turecké občany. Vás naši policajti být nebudou, ubezpečovali nás hoteloví zaměstnanci, ale naši fandové se na vás pomstí, nechoďte na stadion. Můj prodavač ovoce mě varoval, pane, na zápas nechoďte, naši fandové nosí na stadion nože. Pracovníci československého konzulátu sdělili vedoucím naší výpravy, že jednali marně s tureckými orgány o větších zárukách naší bezpečnosti. Doporučili, abychom na utkání nechodili, abychom sledovali pouze televizní přenos. Nejlepší československý fotbalista roku Ivan Hašek telefonicky zakázal své paní, která byla členkou naší výpravy, aby jela na zápas. A posléze i vedení naší výpravy nám doporučilo nejet na stadion. Pokud někdo přece jen pojede, učiní tak na vlastní nebezpečí. Pak teprve položilo celému našemu autokaru otázku. Kdo chce i přesto na utkání jet? Ruku zdvihl pouze mladý dvoumetrový vazoun a podotkl, že s tím, kdo na něj pouze sáhne, zamete tribunu. Na to se přihlásili další dva metaři tribun a posléze i přeprostý nemladý člověk, který nikdy předtím v cizí zemi nebyl. Helejte se, řekl na supeně, já dal za ten zájezd takovou hrůzu peněz a teď mám dřepět před televizorem, to se mohl zůstat doma. Pak se zdálo, že se už nepřihlásí nikdo, ale přihlásil jsem se já.
1: O jedné klukovině svého zralého věku nám vyprávěl František Nepil. Už 6 let můžeme jeho hlas poslouchat jenom z archivních nahrávek a nebo z vyprávění kamarádů. Ono totiž těch klukovin bylo víc a jednu z nich neodolatelně líčí akademický malíř Karel Franta. Dokonce se nechal přemluvit, opásal se ve svém ateliéru heligonkou a potvrdil, že dotud je člověk mladý, dokud nelpí na vlastní důležitosti a umí si udělat legraci i sám ze sebe.

Tak teď jsem vám právě představil harmoniku, vlastně heligonku, s kterou jsme vykonali s Františkem Nepilem několik koncertů ve Švýcarsku. A bylo to tak, že jednou mě zavolal František a říkal, mám tady návštěvu ze Švýcarska manželé Weberovi, tedy Hildegardu a Joa. A oni už všechno skoro v Praze viděli a teď by si prostě přáli poznat malíře, který udělal nakreslil ty čerty, který visejí u nás tady na zdi. František totiž dostal za každou moji vernisáž, tedy za každou výstavu čerta. Těch výstav bylo celá řádka, takže František někdy říkal, Čověče, u nás už je to jako v pekle. Mohli bychom tě navštívit? A já jsem říkal, no samozřejmě, že můžete. A taky za hodinu byli u mě v ateliéru, prohlídli si obrázky, podebatovali jsme a aniž zjistili, jestli třeba nekrademe, pozvali nás do Švýcarska na dovolenou. Já jsem samozřejmě to bral jako takovou zdvořilostní frázi, protože těch pozvání už jsem dostal za život hrozně moc. Málo kdy se uskutečnili, ale v tomto případě to bylo všechno jinak. Za měsíc volal František a říkal, mám tady letenky, zbalte se, za pár dní letíme do Švýcarska. Jo, a abych nezapomněl, Karle, já jsem jim říkal, že hraješ na všechny hudební nástroje, takže vem kterýkoliv z nich, trumpetu, housle nebo harmoniku, klavír brát nemusíš, ten oni mají a čekám tě s harmonikou teda na letišti. Já jsem říkal, Františku, prosím tebe, kde jsi to sebral, že já hraju na všechny hudební nástroje? A to byl celý František. No předpokládám, když jsi vyilustroval hudební výchovu pro čtvrtou třídu, že hraješ na všechny hudební nástroje. Prosím tebe, já hraju mizerně na trombón, ještě hůř na housle a na harmoniku hraju skutečně jenom, když jsem na chalupě a to v přítomnosti lidí, kteří už si na to zvykli, jo, kterým já se připoju v okamžiku, kdy jsou spíš přimáznutý a s tou harmonikou opravdu já nemůžu nikde jinde vystupovat. Nepodceňuj se, člověče. Prostě na tom letišti tě čekám s harmonikou.

Jako kluk jsem získal svoji první harmoniku v Červený Řečici. Tam ji koupil můj strejda od žebráka, který šel pravděpodobně do důchodu. Zajímavý na tom byla jedna věc, a sice ta, nikdy jsem to nedržel v ruce a na tu jednoduchou harmoniku, tu nejjednodušší, jaká existuje asi, jsem i hned začal hrát tak, že rodina poznala, o jakou písničku se jedná. Od té doby jsem se nikdy už nezlepšil, ale taky nezhoršil. Potom jsem ji měl i na akademii, hrál jsem prostě při různých srandách a tak skončila nakonec ta harmonika na akademii jako modelka v různých zátiších. Po vojně jsem si koupil chalupu, ale zároveň jsem k tomu koupil harmoniku. A to proto, že v Bílý Laboti jsem objevil harmoniku, která měla stejný rozsah jako ta moje původní, tedy dvouřadovka knoflíková, takže to pro mě nebyl vůbec žádný problém přejít z jednoho nástroje k druhému, tak jako prostě chodí například varhaník z jednoho kostela do druhého, tak jsem měl tady harmoniku a zase bylo to pouze pro společnost, která si na to zvykla, který to už vlastně tolik neubližovalo, věděli, co čekají. A ta harmonika potom jako tedy skutečně zůstala ležet na té chalupě v truhle a vytahoval jsem ji skutečně velice jenom jako zřídka. A teď najednou ten František si vzpomněl, že já pojedu do Švýcarska koncertovat na tuhle tu harmoniku. Přitom, když jsem mu řekl, že je to 180 kilometrů od Prahy, že leží a pozejtří, že letíme, tak ten František mě s klidem řekl, prosím tebe, teď vím, jak rychle jezdíš, kdyby tě viděl Niki Lauda za volantem, bude mít mindráky. No, prostě viděl jsem, že to jinak nepůjde, že se bez harmoniky neodlepím v Ruzině na letišti. Tak jsem se rozhodl, že já pro tenhle ten účel koupím harmoniku. Zběhal jsem všechny obchody s hudebními nástroji a teprve zase v Bílý Labuti jsem najednou viděl tuhletu harmoniku, ale přesně tu, kterou jsem měl na chalupě v regále. Říkal jsem si, mám vyhráno, až do té chvíle, než když jsem zjistil, že tam je prostě takový podivný pohyb, že se tam neprodává, ale že tam lítají nějaký lidi, berou hudební nástroje do ruky a hned je totiž zase pokládají někam a papíry, já nevím co. A potom jsem se všiml, že je to zahrazený provazem a na tom provaze, že je napsáno inventura. To jsem říkal, no to je teda tragédie, co já budu. No, vyhlídl jsem si tu jednu slečnu, zavolal jsem ji k sobě a říkal jsem, slečno, prosím vás, já nutně potřebuju tamhle tu harmoniku, co tam stojí ta sama takhle. Pane, ale ona je inventura, přijďte si pozítří. Já jsem říkal, slečno, to mě ani neříkejte tohleto, protože podívejte se, já zítra musím být v letadle a pozítří už mám koncert v Ženevě. To je úplně vyloučený, jo. To nepřichází vůbec v úvahu. A teď ta slečna se na mě koukala teda skutečně tak jako na nějakého cvoka, jo. Ale vzdálila se, šla tam mezi ty ostatní a něco jim vykládala a ty se všichni otočili na mě. Skutečně, co je to tam za člověka? A když potom přišla ke mně, tak říkala, hlejte, my vám ji teda prodáme. No, to byla pro mě. To ani si neumíte představit, jak jsem letěl s tou harmonikou domů. A hned jsem volal Františkovi a říkal jsem, Františku, je to dobrý, já mám harmoniku. A ten František, úplně samozřejmě, protože si myslel, že já jsem tu harmoniku přivez z těch Orlických hor, mě řekl, no vidíš, že jezdíš jako formule.

letěli jsme. Ta harmonika mě všude překážela. Už jenom proto, když jsem si vzpomněl, že já letím do Švýcarska a tam budu vystupovat, tam budu hrát hudby milovným Švýcarům, protože jak jsem se dozvěděl, ta Hildegarda a ten Joe milujou muziku, ale skutečně muziku. To zdůrazňoval František, to bude ten nejlepší dárek, jaký můžeme přivést. Já tě doprovodím zpěvem. Já jsem říkal, no to je výborný, ale co tam budeme hrát? A ten František zase, dyť je takových krásných písní. Například Předehra k prodaný nevěstě. Říkal, no to je výborný, to krásně na tu heligonku půjde. Nyon je nesmírně tichý městečko, tak to na mě působilo hned, jako když jsme tam přibyli před ten domeček těch Weberů, který stojí v tichý ulici. Cvrčky bylo slyšet dokonce. Weberovi nás přivítali, bylo to úplná paráda. Byli jsme v místnosti, kde se všichni shromáždili, celá atmosféra byla podmalovaná muzikou Hindemitha. Já jsem tam byl s tou harmonikou, já nic neslyšel, já jsem nic neviděl, já jsem pořád myslel jenom na to, až se do toho s tím Františkem položíme. František? Bylo to neuvěřitelné, tohle pokládal za největší dárek, který můžeme těm Weberovům věnovat. Já jsem zabloudil pohledem na ty stěny, které byly plný kazet. To vám byla diskotéka, to byla taková ta muzika, jak jsem se do toho podíval. Od půlnoci do rána, na zvláštních stanicích ještě ke všemu a teď najednou těmhletěm lidem, kteří byli opravdu, jak se říká v muzice, doma, tak já jim měl zahrát na heligonku. Ke všemu ještě ten František mi uprostřed tohodle toho všeho jenom špitnul. Čověče, musím ti ještě říct, že Joe nemá rád varhany. Já totiž nevím, proč on mě tohleto vůbec říkal. Takže když nastal ten okamžik, když jsme si předali dárky, tak přišla řada na tenhle ten dárek největší. Já jsem se potopil do toho kufru s tou harmonikou. Tu harmoniku jsem odvíral ke všemu poprvně v tom Nyonu, v tom domku u těch Weberů. Takže když jsem otevřel to víko, v první řadě vypadlo na podlahu prospekty a taky záruční list, tak já jsem to prostě sebral. Zase jsem to vrátil do toho kufru a ta harmonika mě zůstala na těch ňadrech. A já jsem říkal, a čím začnem? No, začneme. My jsme ty Pražáci. Vltavská krev. Lidi, já jsem to natáh. Všichni ty kolem, ty stuhly. Tam to bylo v okamžiku, to tam bylo jako v Pompejích, jo. Tam prostě nikdo se nehejbal, protože tohle nikdo asi nikdy neslyšel. Pro ty Weberovi to muselo být takový překvapení, že ani nedejchali. Roztáhl se měchy a František se hned připojil. Já jsem byl překvapený, jak má silný hlas. Musel jsem přidat, abych se vůbec prosadil, jo. A zpozoroval jsem, jak Joe a Hildegarda stuhli. Oni patrně nic podobného nikdy neslyšeli. Ale přesto jsme ještě jednou v repetici propláchli vltavskou krví. A ten Joe se najednou přiblížoval k těm oknům a zavíral okenice. A to byl pro mě signál, že jsme mimo mísu. Ubral jsem na síle a František taky sklouzk pianissimo. Když jsme skončili, Joe ani Hildegarda nežádali přídavek. A to jsem poznal, že bychom se teda ve Švýcarsku secakra těžko živili. Když jsme potom byli už v Praze, volal jednou dne Joe, že lidé v ulici litovali, že zavřel ty okenice a že se jim to moc líbilo a pan doktor Richard, což byl osobní lékař Weberů, si přál, aby jsme znova přijeli do Švýcarska a zahráli mu.

Po dvou letech jsme tedy znova jeli do toho Švýcarska a zase s harmonikou. Zajímavé je, že narostly mě trošku křídla a neměl jsem už takovou trému a byly dokonce okamžiky, kdy jsem se na to těšil. František, ten byl spokojený nad míru a v jednom kuse. Za Františkem, kdyby býval někdo přišel v té době a řekl mu, že bychom mohli třeba zahajovat pražský jaro v Rudolfínu s tímhletím koncertem, jsem přesvědčený, že by vytáhl svůj notes, do kterého by se podíval, řekl by, mám volno, bereme to. Jo. Takže skutečně jsem měl totiž podstatně klidnější, že jo? Ta harmonika už mě tak jako nevadila a říkal jsem si, no, je to pro ně exotum určitý a nějak to zvládnem. Jo, jenomže až do okamžiku, když jsme byli v tom Švýcarsku a Joe nám vyprávěl o doktorovi Richardovi, kterýmu jsme měli přijet zahrát, že pan doktor totiž není vůbec v muzice žádný mejdlo. Jeho paní, že je členka filharmonie v Ženevě a on, že je skoro profesionál, který hraje na flétnu, tak tam jsem se začal zase trošku tetelit, jak se s tím vyrovnají, až s Františkem a se svýma ženama nastoupíme a zahrajeme osobnímu lékaři Weberu, až jim předvedeme koncert. Skutečně, když přišel ten den, kdy zavolal doktor Richard, že by si přál tedy, aby jsme se rozstavili, že už se hrozně těší se svojí paní. Tak já jsem si to teda začal uvědomovat, že to zase nebude žádná legrace, že to bude dokonce složitější, protože lidi, kteří na něco hrajou a teď já tady s tou heligonkou, prostě mě nebylo zrovna dvakrát. V 5 hodin jsme měli být v ordinaci a bylo nás 5, to si pamatuju. Nastoupili jsme do ordinace, sestra nás přivítala. My jsme se postavili do řady a čekali, až přišel doktor Richard, který byl takový suchý, dlouhý pán. Trošku mě připadal jako herec Svatopluk Beneš, jenomže tenhle ten byl suší. Dokonce se mi zdálo, že kdyby se trošku vohnul, že by mohl prasknout. Zajímavý na něm byla jedna věc, a sice to, že neovládal němčinu perfektně. On mluvil asi tak jako já. To znamená, že kdybychom si bývali jako pokecali, tak bychom se rozešli a nevěděli bychom pořádně, o čem jsme mluvili. Jo. Bylo ticho, ať pan doktor Richard omlouval svoji paní, že se někde zdržela, aby jsme chvilku počkali a omlouval to, a protože bylo takový ticho. Já jsem se pokusil tou svojí němčinou udělat veselo, tak jsem mu říkal, pane doktore, já normálně vystupuju s Pavarotym, ale Pavaroty náhodou nemá čas, tak ho zastupuje tady pan Nepil. On se prostě vůbec neusmál. On se jenom podíval po tom Františkovi. Ten František to přijal, jako kdyby to nebyl fór, jo. Pak ale mezi tím přišla najednou paní doktorová Richardová, starší paní. No co paní, to byla dáma, jo. Asi se zdržela, protože se mi zdalo, že byla u holiče a že má úplně nový šaty, jo. Byla to dáma, která se tam posadila a teď čekali, až my to na ně vybalíme. Joe byl opřený o operační stůl a sledoval celou tuhletu produkci. My jsme stáli v řadě jako nějaká skupina a teď ten František dostal takovejhle nápad. Říkal, čověče, já mám nápad. My jim napřed řekneme, vysvětlíme obsah těch písní, který jim zaspíváme. Začneme, co jste hasiči, co jste dělali. Takže ženy přeložili obsah písně, co jste hasiči, co jste dělali. A teď nejhorší bylo, že já jsem pozoroval na tom doktorovi Richardovi, že to vůbec nebere jako obsah písničky, ale že mu vyprávíme mu nějaký tragédii, kdy chytnul pivovárek a máme nějaký idioty hasiče, který to nechali schořet. Ten kroutil hlavou jenom ten Richard, a poznal jsem, že to bere tak, jak jsem se domníval, protože při písni U našich
kasáren stojí Česká stráž. To vzal jako nějakou současnou událost, reagoval na to tím způsobem, že řekl tou svojí němčinou, my jsme vám drželi palce, abyste ty Rusáky dostali ze země. A je to dobře, že už tam stojí vaše Česká stráž. Nedalo se nic dělat, já jsem to roztáhl a oproti Weberu, který zavírali okna, doktor Richard okna otevíral. Paní doktorová se prostě předklonila, tak stuhla taky, předklonila se a mě připomněla sochu od Olbrama Zoub.

0: Já jsem najednou se podíval na zasklené dveře, přes to mléčné sklo jsem viděl sestru, jak si bere plášť, jak úprkem mizí z ordinace. Joe zvedal jenom prostě palec, že je to výborný, že to běží. František zpíval, jako když jsme za to placení. Byl to přímo řev a z okna jsem viděl na náměstí, jak tam nějaký malíři skládají nějaký pixlovky barev a jak toho nechali a poslouchali, protože poznali, že to není reprodukovaná muzika, že je to teda muzika živá a sacra živá, jo. Takže když jsme potom skončili, ten doktor, třásli se mu ruce, to jsem viděl, otevřel láhev francouzského vína, nalil nám, připili jsme si všichni, zase nechtěli, aby jsme přidávali, ale tleskali. A to si František venku pochval a říkal, a to ještě čekali, že budeme přidávat, ale my s tím musíme šetřit.
1: Vlídně popřeju dobrou a ještě lepší neděli.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad.

vykřikával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se straň.

0: nejen milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda. Písni

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Legendou v žánru historického detektivního příběhu je u nás příběh spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. V roce 1982 z něj v rozhlase četl Marcel Vašinka. Pěkný poslech.
3: Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318.

prostorné síni nového Zlenického hradu zasedli páni k rokování o svých sporech. Zlenický pán sám měl největší stížnosti pro škody, kterému v osadě Kout způsobil pustošivým nájezdem divoký Ctibor Skožilý. Seděl zamračený s ostatními pány u dubového stolu nad pohárem medoviny. Z Benešoviců byli tu Beneš z Konopiště, menší, zavalitý, s pichlavými očky. Dále vážný Ondřej z Hrádku s bílým vlasem i vousem. Byl tu i Zdislav ze Štenberka, synovec pana Beneše z Konopiště, ctižádostivý šlechtic, okázale ustrojený. Naproti ním seděl Zdislav z Mrače, vysoký, hubený, s černým klípcem přes pravé oko. Jan, syn pana Oldřicha ze Zlenic, a Jan a Čejchan, synové pana Ondřeje z Hrádku, zůstali v lesích, aby čekali v noci na kance. Právě hovořil bělovlasý zlenický pán. Jsme tu proto, abychom obnovili opět klid a mír. Nechci nikoho vinit. Tu mu vpadl prudce do řeči Ctibor Skožlý. Jen řekni přímo, že jde o mne a o tvůj kout. Na smíru a pořádku v zemi ti záleží tak málo jako na všem, co se v zemi dělo. Jiní táhli do boje a ty jsi seděl na Zlenicích a dokonce krále Jana si tu hostil. Kdyby šlo jen o náhradu tvých škod, pane Oldřichu, vymýsle se Beneš z Konopiště, mohl bys přeci předat spor krajskému popravci Oldřichu Stýnce. Ten ať rozhodne tvoji při s panem Skožlý. Pan Beneš mi dovolí, promluvil poprvé jednooký Zeman z Mrače. Vzbudil pozornost, protože všichni věděli, že on jediný stojí na straně pana Oldřicha. Proč hned soudy? Když věci můžeme urovnat mezi sebou. Kdo měl ze zmatků prospěch, může snad v době pořádku zase něco oželet. Řeč jednookého Zemana pány popudila. Snad se jich dotklo, že jim nebyl roven rodem, a přece se odvážil hodnotit jejich chování za vzpoury. Ctibor Skožlý vybuchl první. Prospěch mi vyčítáš, pane z Mrače. A nebylo od tebe prospěchářství přechovávat uloupené věci na své tvrzi a navíc opatrně čekat, jak boj s králem dopadne. Také Šternberg promluvil tvrdě. Víme, Mračský, jaký máš zájem na náhradu panu Oldřichovi za škody v Koutě. Kout se dobře hodí k tvým statkům v Poříčí. Bylo známo, že Mračský má dostat za choť Jitku, nevlastní dceru pana Oldřicha ze Zlenic, a s ní Kout jako věno. Žádaš náhradu pro pana Zlenického, obratil se k Mračskému Beneš z Konopiště. Ale kdo mě nahradí škody způsobené v mých choceradech, když tudy táhlo královské vojsko? Já popírám nárok pana Oldřicha. Jen kdo vykonal svou povinnost, má právo na náhradu. Pan z Hrádku, Šternberg, já jsme šli do boje. Pan ze Zlenic vpadl. Povinnost, řekl posměšně. Přijde na to, co nazýváš povinností, pane Beneši. Vždyť jste se nakonec s králem smířili. Proč? Jen proto, že se zase dostal k moci pan Zlipé i pan Zvaldeka a že vy všichni čekáte na větší moc. Ty urážky odvoláš, pane Oldřichu? Vyskočil od stolu urostlý Šternberg. Také pan Beneš z Konopiště i rozvážní Ondřej z Hrádku povstali a s rozpálenými tvářemi a nenávistnými pohledy se chystali k odchodu. Nakonec pomohlo, že Oldřich ze Zlenic zmírnil své rozčílení. Omluvil se, že nechal spor dojít tak daleko a prosil pány, aby zůstali, že na večer je nebezpečné vyjet s malým průvodem ven. To snad rozhodlo a páni zůstali. Po večeři se rozešli do svých komnat a brzy nastal na Zlenickém hradě klid, rušený jen kroky hlídek. Druhého dne brzy z rána probudil pány prudký hlomos. Skupina zbrojnošů se marně pokoušela otevřít dveře do ložnice pana Oldřicha. Nejrázněji si mezi nimi počínal pan Zdislav z Mrače, budoucí zeď pana Oldřicha a jeho zbrojnoš Tas. Co se děje? Ozývaly se hlasy přicházejících. Pana Oldřicha nemůžeme vzbudit, neozývá se ani neotvírá. Klíče je jen jeden a ten má pan Oldřich u sebe.
Vyrazme dveře, zavolal Zdislav z mrače a za okamžik spadly dveře s rachotem na zem. Šlechtici i zbrojnoši vpadli do náhle otevřené komnaty. V té chvíli však poznali, proč se pan Oldřich ze Zlenice vůbec neozval. Spatřili ho zhrouceného nad dubovým stolem, potřísněného zaschlou krví. V pravé ruce svíral skrvavenou dýku. Sám sebe zprovodil ze světa. Promluvil doticha jeden ze starých zbrojnošů. Ale proč jenom? Pozdvihl bílou hlavu Ondřej z Hrádku. Nikomu se nechtělo věřit, že se rozhodl k zoufalému kroku po včerejších sporech. První dojem hrůzy pomalu opadával, když se náhle ozvala polnice z hlásky nad hlavní branou. Mladý Zlenický se vracel z lovu. Sluhové mu již oznámili strašnou zvěst. Páni vyběhli Janu ze Zlenic, urostlému mladíkovi naproti. Ale ten jen něco zamumlal na soustrasná slova a již běžel nahoru do otcovy ložnice. Když pak po chvíli vstoupil do hodovní síně, kde již byli shromážděni všichni šlechtici, řekl bezbarvým hlasem. Pánové, můj otec byl zavražděn. V síni nastalo mrtvé ticho. Otec sám by to nikdy neudělal. Když Dobijáš umýval otci ránu, zkusil jeho zbraně. Dýka mého otce, kterou měl v ruce, když jste ho nalezli, nemohla způsobit ránu. Ta byla vedena ostřím daleko uším. To je zlé obvinění, pane Zlenický, promluvil drsně Ctibor Skožlý. Nikoho nemohu vinit, řekl Jan ze Zlenic. Nemám důkaz o tom, kdo zavraždil. Promluvil pan z Hrádku. Stačí vyzkoušet naše dýky. To je zbytečné, řekl Jan ze Zlenic. Všechny naše dýky by odpovídaly ráně. Prostě proto, že otec měl dýku z čepelí zcela nezvykle širokou. Teprve teď promluvil ctižádostivý Šternberg. Celé tvé tvrzení o vraždě je vratké. Tvého otce jsme našli v pokoji za zavřenými dveřmi. To znamená, že vrah, byl-li nějaký, by musel být uvnitř a také tam polapen. Leda, řekl Mračský, že by unikl oknem. Jan s několika pány nahlédli do komnaty. Okno bylo skutečně otevřeno. Obratný muž se mohl spustit po laně do příkopu a odtud se dostat přes palisádu. Bylo ovšem málo pravděpodobné, že by si jej za jasné noci nevšimla hlídka. Přivolaní zbrojnoši, kteří měli v noci hlídku na hlásce, však schodně a přesvědčivě vypovídali, že nic podezřelého nespatřili. Viděli jen, jak v okně pozdě v noci až téměř k ránu zhaslo světlo. Byl někdo včera večer u tvého otce? Zeptal se znenadání Šternberg. Já jsem byl u pana Oldřicha, přihlásil se Zeman z mrače. Všichni se na něho překvapeně podívali. Hovořili jsme o svatbě. Není to žádné tajemství. Jan se zamračil a zeptal se. A co potom? Jaké pak potom? Prostě jsem odešel. Všichni mlčeli. Mluvil Mračský pravdu. Zeptejte se stráže, řekl Mračský. Museli vidět pana Oldřicha, jak za mnou zamykal, když jsem od něho vycházel. Stráž jeho výpověď potvrdila. Ctibor Skožlý se poté zdvihl od stolu. To je, myslím, nad slunce jasnější. Byla to samovražda. Jeďme domů, pánové. Jan však řekl. Jsem přesvědčen, že šlo o vraždu. Zajedu za krajským popravcem, panem Oldřichem Stýnce. Zítra jej přivezu a doufám, že budete nápomocni šetření, pánové. Pana Oldřicha Stýnce, kterého král pověřil bezpečnostní správou kraje, zastihl Jan na hradišti Kostelec, kde z příkazu králova budoval na strmé skále nad řekou mohutný hrad. Jan mu vše vypověděl a na druhý den jej přivezl na Zlenice.
Pan Stýnce si vše důkladně prohlédl a potvrdil podezření mladého Zlenického. Byla tu spáchána vražda. Poté si spolu s Janem prohlédl ložnici pana Oldřicha. Tajný vchod tu není. Jan zavrtil hlavou. Nu, uvažoval popravce, je to malá místnost, ale vrah se tu v šeru přece jen mohl skrýt a spustit se oknem do příkopu a odtud ven. Jak by se však dostal zpátky? Všechny vchody byly jistě dobře hlídány a ty jen říkáš, že strážím věříš. Bylo-li ovšem cesty zpět. Ale nikdo cizí se do hradu dostat nemohl, aniž by o tom stráž věděla, namítl Jan. Vrah se tedy musel vrátit. Popravce jen pokýval hlavou a vydal se s Janem mezi pány, kteří seděli v hodovní síni, zaraženi a mlčky. Již se jim doneslo, že podezření na vraždu bylo oprávněné. Pánové, jsou věci v ložnici tak, jak byly? Zeptal se popravce. Nikomu se nechtělo odpovědět přímo, až se do toho vložil Šternberg. Když včera Jan odjel za tebou, pane Oldřichu, měl zde pan Ondřej Zrádku nápad, že bychom se měli ještě jednou podívat do ložnice, zdali nebylo něco ukradeno, kdyby totiž zmizely peníze. Kdo vám to dovolil? Kdo vám dal klíče? Obořil se na něho Zlenický. Šternberg řekl uraženě. Klíče byly ve váčku u pana Oldřicha. Ani pan Zmrače neměl nic proti tomu. Otevřeli jsme truhly, ale ani stopy po nějakém přehrabování. V pořádku, konejšil ho popravce. Peníze jsou na místě. Nešlo tedy o loupežnou vraždu. Příčina byla jiná. Jste si, pánové, opravdu jisti, že na hradě ten den nebyl někdo cizí? Páni pohlíželi tázavě jeden na druhého, až pan Zdislav ze Šternberka poznamenal, že zahlédl na hradě jakéhosi mnicha. Já jsem mnicha také viděl, ozval se jednooký zeman z Mrače. Kdy? Po večeři. Byl v komnatě pana Oldřicha ještě přede mnou. Mladý Zlenický zavrtěl hlavou. Nevím, kdo to mohl být. A dal pak zavolat nejstaršího zbrojnoše. Ani Mstiš však mnicha neznal. Věděl jen, že přišel toho dne po večeři a pan Oldřich dovolil, aby jej navštívil. Mnich u něj pobyl dlouho. Pak doprovodili mnicha z hradu do dvorce na protější straně řeky, kde přenocoval. Ráno pak odešel. Zatím mnichem pošli jen, řekl pan popravce, i když nenocoval na hradě. Pak se obrátil k pánům a vyzval je, aby ho po jednom následovali do vedlejší komnaty k výslechu. Potom volal znovu Mstiše a po něm zbrojnoše, kteří měli hlídku před ložnicí, i ty, kteří stáli na hlásce či v bráně. Nakonec zavolal Jana ze Zlenic. Když Jan vstoupil, spatřil v popravcově tváři nezvykle přísný výraz. Jene, řekni mi, co sdělal na Zlenicích v noci na včerejšek. Jan překvapeně vzhlédl. Já včera v noci, já přece nocoval venku s Janem a Čejchanem. Oldřich Stýnce však byl neúprosný. Číhali jste na kance celou noc, každý z vás někde jinde. Ty jsi mohl nepozorován na Zlenice a zase se vrátit. Řekl bych ti, načal Jan, ale ne, není to možné. Pochopěné, musím trvat na tvé výpovědi, zvláště když jsem se dozvěděl, že jsi měl poslední dobou s otcem neschody. Odmítám výpověď, řekl Jan. Oldřich Stýnce klesl do křesla. Sám tomu nemohu uvěřit, ale pochop, ty znáš pořádek na hradě. Věděl jsi, kdy stráže procházejí chodbou, oknem si rovněž mohl uniknout. Ostatně, stráž mohla být s tebou smluvena. Jene, co jsi zde dělal té noci? Odpusť, ale
nemohu říct. Pak tedy nezbývá, abych tě pohnal před soud, aby ses zodpovídal z otcovraždy, řekl popravce tvrdě. Dobrá. Máš na to právo. Dej mi však čas, abych dokázal svou nevinu tím, že vypátrám pravého vraha. Znělo to přesvědčivě. Souhlasím jen. Zemský soud zasedne za 2 týdny. To je lhůta pro tvé pátrání. Když pan popravce Oldřich Stýnce oznámil pánům výsledek svého šetření, byli šlechtici nadmíru překvapeni. Poté je pan Oldřich požádal, aby vyšli Janovi v jeho pátrání vstříc. Páni slíbili, rozloučili se a Jan zůstal na Zlenicích sám se svým úkolem.

0: Slyšeli jste první díl rozhlasové četby z románu Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě léta páně 1318. V roce 1982 z něj v režii Jiřiny Martinkové četl Marcel Vašinka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Jak praví moudrá kniha knih, všechno má svůj čas. Tudíž je čas práce a je čas odpočinku. Pro školáky nastal toužebný čas prázdnin a pro ty, kteří mají naladěnu stanici Český rozhlas 2 Praha, nastal čas Textempore, u kterého vás ze srdce rád vítá František Novotný. Houslovým nebo basovým klíčem zkusíme odemknout zámek

Václav Neckář přivítal léto plné příslibů, her a malin nezralých. Léto nocí svatojánků, padajících hvězd a splněných přání. Srdce se stočilo pozvolna k návratu, noc je však potouchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny osleplé na trávě nechá tu ta luna otrhánek, už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřeným pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pohřbili ten stín.

Jiří Štajdl nechal za humny Evu Pilarovou pozorovat dnes už málo viděný letní úkaz. Sekáči. Přejde-li přes dívčí rty, to je ale sekáč. Určitě je zde ve hře něco jiného, než když to řekne instalatér. Zatímco dámy myslí švarného chasníka, instalatér má na mysli železný nástroj, kterému se správně česky říká majzlík. Pokud to řeknete při pohledu na fešáka, který se zručně ohání na louce s kosou, je to přímo sekáč na druhou. Ale sekáče na led či turecký med už tolik šancí využít elegancí tělesných proporcí nedávají. Úsměv vzbuzuje pavouk sekáč, který dlouhýma nohama připomíná čestnou stráž nasvičující slavnostní pochod. Na všechny tyto významy je možno zapomenout ve chvíli, kdy něžná dámská ústa vysloví sekáč tak nadšeně, že se budete zmateně rozlížet kolem, dokud nepochopíte, že ta pravá rozkoš čeká za dveřmi krámu s použitým textilním zbožím. Vraťme se však k sekáčům do zlátnoucích polí. Doufám, že budou obezřetní, neboť Michal Tučný se rozhodl ověřit v praxi tvrzení Artura Schopenhauera, že spánek je vždy a všude pro člověka totéž, co natahování, dnes by řekl spíše baterky.

Jak vidno, léto dává mnoho možností, kam složit unavená těla a duše obtěžkané novými dojmy. Zatímco Zdeněk Rytíř nechal Michala spát uprostřed vilnících se klasů, pánové Uhlíř a Svěrák

soňaví, jak je seno voňaví, ale co dělat, když široko daleko není ani jedno suché stéblo. Zkušený tramp Karel Štědrý otevřel příručku Bedřicha Nikodéma a Zdeňka Borovce a postavil si klasický útulek, který si stejně jako šnek nosí jemu podobní tuláci sebou. Ovšem, jistá chybička se vloudila, ale nepochybuji o tom, že vy budete umět poradit.

Nevím, co jste měli k obědu, ale pokud nás posloucháte kdesi u vody, nejspíš zavonila polévka ze sáčku a opečený špekáček. Komplikovanější recept ostatně netřeba, vždyť podle většiny trampských kuchařek se vůbec vařit nedá. Většina receptů tam totiž začíná slovy vezmi čistý kotlík. Světák Jiří Korn nespoléhá při letních cestách na to, že by se mu kvůli pěkné písničce srazil stan, vodu v řece hodlá zaměnit za pohodlnou koupelnu a najíst se půjde do restaurace luxusního hotelu, jehož ředitelem je slavný skladatel Irving Berlin.

0: Jiřímu Kornovi to nevyšlo, ale my vás přeci jen mezi milionáře zavedeme. Dokonce na Nuda pláž přímo u hotelu na břehu Karibiku. A že vám ti bohatí džentlmeni připomínají Luďka Nekudu a Jiřího Cíznera? Inu, jak známo, nikdo není dokonalý.
1: Zdá se, lorde, že ten nahatý číšník balancuje k nám.
2: A každý den kaviár,
1: každý den šampaňské,
2: každý den extra bar, máčet pisky do whisky.
3: Řeknu vám, lorde, ty přesní dávky na pláži už jsou nuda.
1: Jediné povyražení je, že nuda je i ta pláž.
3: Promiňte, ale při pohledu na vás se mne vyražení nezmocňuje.
1: Miami Beach.
2: Oh, Miami Beach.
1: Ano.
2: Riviera.
3: Ale Riviera je pase.

Vychovali jsme vás na chudé chlapce a vy jste milionáři, styďte se. Nechte si své miliony, my máme své kapesné. S pozdravem hrdý, i když nahý, rekreantky z Prahy.

0: To musí být úžasné město, ta Praha, lorde, když plodí tak hrdé dcery. Znáte to město?
1: Ne, ale pojedu tam, lorde, i kdyby na to mělo hrabství prasknout.
0: Oh, a nechtěl byste, lorde, víti ponížením jako šakal?
2: Vil bych, lorde, vil, až bych brečel.
0: Nuže, lorde, víme.

0: kam se hrabou zavilí šakaly profesora Hrbolka. Ti, kdož se přes moře plaví, jen pod nebí mění ne mysl, pravý moudrý Horácius. Spolu s Ivanem Mládkem si vás teď dovolím pozvat na malé české safari. Stará cestovatelská rada tvrdila, že při spatření medvěda je nejlepší dělat mrtvého. Já bych ho asi ani moc dělat nemusel. Ale jestli pak ještě víte, které tři věci zbudou po turistech po spatření medvěda, tak si rychle zkuste vzpomenout, abyste mohli zpívat refrén spolu s Benjo Bandem.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Už jednou procitnou, počíhají si někde na ně.

noci, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: horských chodníčků sestupme raději dolů k vodě. U rybníka plyne letos zvolna. Letos už jsme okusili, jak se smaží čas na pánvičce slunce, i když Vánek hledá stín, kde by odpočinul. Jen komáři a mušky vysílají průzkumníky do spocených krajin naší kůže. Následující písničku Marka Ebena mám rád proto, jak perfektně vystihuje náladu u vody, když je vedro. Vedro. Vedro, vědro, kůže, muže, může, nuže, voda, bodá, pádí, chladí, hladí, svádí, muka, ruka, jde to, léto pro ní voní.
1: Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá ten, kdo hladině její svá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní pud zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím, mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím, v tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadá.

Jak jste slyšeli, vůbec není lehké popsat v létě léto. Podle mě se to ale krásně povedlo i mistru Skácelovi, ke kterému se přidal Jura Pavlica a Hradišťan. Požáry!

To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi voňavý je až po okraj. Kdo si mi náhle řekl hraj a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, onemí a o to víc to v srdci zpívá. A v srdci mi zpívá i jedna krásná melodie, kterou jsem si pro vás vyhledal na závěr. Uvízla v klasické pavučině not, v jedné z nejslavnějších jazzových oper George Gershwina Porgy a Bess. Je to známá a podle mého moc krásná letní ukolébavka. Tak vám ji nabízím v luxusním podání Ellie Fitzgeraldové a Louis Armstronga z roku 1957. Ať vás zavede do krajin snů milostivého léta. Zkuste si dopřát voňavých radostí, odpočívejte a jak říká čínské přísloví, velké starosti měňte v drobné a drobné v žádné. František Novotný vám děkuje za pozornost, buďte blaženi, opatrujte se a naslyšenou, přátelé.

0: nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Leží nad proudem dravých vod a kde hlídá na břeží starý hrad. Potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pasti kladl.

Vím dobře, že kdo zdraví může druhého zmást, tak jsem v okamžik pravý prostě řekl: dobrý večer, jen mrk na past, a nevypadal, že by se lekl.

0: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády. I na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná si dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem jen tady říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě pojďím
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska. Ta teplota to už jako není normální. Mm-hmm. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, mediárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšeni nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili to mlátičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora má vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, jak to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, když jsme byli u nějakého potoka, kde bylo tak, jak jsem říkal, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, já tě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak když jsme nějaký sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Nesmím zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škabličky, různé takové ty lasturky, opravdu. A tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat, mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok. Podle potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu zase přibyli k tomu stadionu. Ano, tak tohle jsou stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo. Dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky. Tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu to byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenom na stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, že jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, takže že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jde se dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás to baví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zdravie se mi nezdá. Že chtěl bych jinam jít. Ty umíš být i skvělá. Jak dej

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko, a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pichlavky nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem oné radši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky. No.
0: Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co
1: jestli
0: roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom vezu černém.
1: No.
0: Tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok, a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, a to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modlávský tábor s panem Fostem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modlávský tábor, na ten si taky rád Jaruško vzpomněl. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky to, hodně, jako. Měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Jako. Jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou. No a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. A oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zablodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, dědo, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu do domy, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Krátka všechny linka.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které si neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb a to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se těch nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct. Potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobré ku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No ale to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika, když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, ježiš, nějakých 7 až 12 nějak let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké jejich rodiny.
1: No, neláká, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže.
0: Mm.
1: Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo,
1: no.
0: Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Maria, teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: viděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hrajte, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně k lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, a tenkrát jsem si trval do trička, co jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedi si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To jako když se chodilo na Třešně nebo sousedu na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Hele, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, byla nás 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: Ty vlastně dáte těm rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No a tak. To je vlastně jedna věc, no.
0: Děkuju.
1: Bylo to parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá. Bude úplně v pohodě.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře. Zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: Povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exercicí je my. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáni u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď si říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercice, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijala tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukních, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měli takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to, ale celý život mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, a nebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové farní akce, no, vidíte to. Paní Staňko, dobře, Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela. Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: první prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykolení a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo? Jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený pyžamu a teď tam byly takové, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký 2 sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z těch Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to nebyla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no.

0: Kasouty tábory o něčem jiným úplně.
1: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
0: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
1: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lhotky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku, do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půl října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No, tak první třída. Tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no, i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět. Takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako věru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přerovské v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní, jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovci pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále, než no kolem no Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: A všichni zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
1: Václav Třemošná u Plzně.
0: Ano, tak
1: jsme rádi, dobrý
0: že
1: večer.
0: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
1: Prosím.
0: Můžete povídat.
1: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice. To bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice. A tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit. Když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, no, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem vezl tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
0: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
1: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
0: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
1: No tak to ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
0: Václav,
1: řekl. Nebo když,
0: kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
1: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dělat dávat to na do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
0: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
1: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou, chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
0: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
1: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
0: Určitě.
1: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
0: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás do Moun.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy od 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 úplně, 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnázium dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně o ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pochází z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když tedy jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuji, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnová je s námi, aby si povídala vnuční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že... Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měl ráda, tetu, protože to byl výzak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla do druhé třídy nebo do první třídy, jsem chodila ke konci školního roku, jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu, teď kolem vaření jsem motala od malinka, jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motla vaření. No a ta tetička, no, byla tak strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na těch obce. Tě Velké Karlovicí bývají dva bratránci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat. A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze srdcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodáci vár žijou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tetinku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s balákem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama balákem. Já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama
1: na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Píska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si psala na Bruntálstvo, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni, ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala, ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochoval tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla, a druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny v Jižně. A byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly. Jo, veliké. To byl takový kopeček, že? Tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo 8. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kaliště, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla a už jsem zavázoval. Třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psykopy. A ten pokračoval dál. A já jsem říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam letěla a on tam byl při kopě. No tak co s ním? Na třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výboře. Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosila, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem, dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten jeho taky nechtěl akorát se trávu na večer králíkom a jak viděl celé krvavé, že, ty věci, špinavé.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdybychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme tak to musíme zrychlit, ano?
1: No. No to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? Slováci, oni byli takový, jsou takový prškrvější, že? No a to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich já jsem odtud napsala pohled známým jako do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952 Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. holkami, takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne a měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit.
1: Naštěstí, jo, ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře. Ano. Takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých podstatou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku, ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty a právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku a prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže
0: teper.

0: že bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
1: I vám. I když nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
0: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
1: Hezké
0: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonily prázdniny?

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh, co říkáte. Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi, krásnou?

0: Noc.
1: Krásny večer, tady je Honza.
0: Honzo, odkud voláte teď?
1: Já volám z Prahy Západ.
0: Z Prahy, a kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
1: No, tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
0: Uh-huh.
1: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde bylo, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
0: Aha.
1: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
0: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
1: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
0: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
1: Pochopila jste to úplně přesně.
0: Tak.
1: Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
0: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
1: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
0: No i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
1: No, patří, jo.
0: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
1: Taky.
0: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
1: Igor Bareš. A Josef Veselý, jakož i knižní inspirátor Petr Hora Hořejš. A ještě režisér
3: Jaromír Ostrý.
1: Ti všichni v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu připravili dnešní schůzku Toulek českou minulostí nazvanou
2: Aby jeho milost pán ráčil tu moc míti na hrdlo a na všechen statek náš sáhnouti.
1: Ano, tak to zní tentokrát zestručněná varianta úvodu ke 337. dílu tohoto, jak se ukazuje v skutku ostře sledovaného seriálu.
2: Urození věrní naši milí. Oznamujeme vám, že jsme od urozeného Viléma z Rožmberka i na místě bratra jeho mladšího Petra Boka z Rožmberka, věrného našeho milího, více nežli jednou prošení. Poněvadž urozený Albrecht z Gutenštejna z tohoto světa jest povolán, kterýž jedním poručníkem a zřízeným a zmocněným týchž sirotků z Rožmberka byl a urozený Jeroným Šlik, věrný náš milý, také na zdraví svém nedostatek trpí, pro což poručenství toho statku opatrovati nemůže a zvláště znajíce, že jmenovaný Vilém z Rožmberka léta svá dospělá má, bude moci sobě i mladšímu bratru k dobrému hospodařiti a spravovati, poroučíme, abyste nadepsanému Vilémovi z Rožmberka i na místě jeho mladšího bratra všeho statku podle poručenství po otci postoupili a toho nikterak nezbraňovali ani odpírali, soudce povinni tak učiniti. I znajíce jistou vůli naši, tak se zachovejte jináče nečiníce. Datum ve Vídni v úterý velikonoční, léta 15.51. určeno Jeronýmovi Šelikovi a Oldřichovi ze Šternberka, poručníkům domu Rožmberského.
1: Citovali jsme z císařova dopisu, který do své kroniky o životech posledních Rožmberků začlenil jejich dvorní kronikář Vilém Březan.
4: Léta svá dospělá pan Vilém z Rožmberka ještě neměl.
0: Právě dovršil 16. rok života svého.
4: A za dospělého pokládalo zemské zřízení teprve 20letého muže.
0: Jenomže král mohl splnoletit i mladšího sirotka, což roku 15.51. Ferdinand I. právě v případě Viléma z Rožmberka učinil.
2: Pan Vilém od milosrdenství správu domu svýho začal. Pán mladý, když se v panství uvázal, všecky a všelijaké vězně po všech panstvích pustiti a prázdná vězení učiniti rozkázal. I mnohým hrdla šenkoval, i vražedlníky na zápisy vydal.
1: Na vysvětlenou vrazi byli propuštěni po sepsání hrdelního reverzu, jímž každý z nich se zavázal pod trestem smrti nepáchat další kriminální činnost. Slíbili pochopitelně všichni, slíbili by zřejmě i modré z nebe.
2: A tudy od milosrdenství správu domu svého pan mladý Vilém začal.
1: Amnestie má v našich zemích bohatou tradici, na níž lze účinně navázat. Ať to stojí, co to stojí.
0: Šestnáctiletý Vilém se stal, jak jsme si už řekli, přímou vrchností zhruba patnáctiny celé populace Českého království.
4: Tomu odpovídal i složitý, ale poměrně účinný správní systém.
0: Ten systém sahal od rožmberského vladaře k poslednímu hospodáři, od česko-rakouského pomezí až na Táborsko.
4: Vilém převzal celý ten aparát jako součást dědictví po svých předcích.
0: Ale tím se nespokojil. Spolu se svými úředníky jej zdokonaloval tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho představám i potřebám šlechtického velkostatku na prahu novověku.
2: Ústřední nerv celého domínia představovala tehdy rožmberská kancelář na českokrumlovském zámku.
1: Dočetli jsme se v monografii historika Jaroslava Pánka o Vilémovi z Rožmberka.
2: V jejím čele stál po dlouhé období 38 let rytíř Václav Albín z Helfenburka, schopný a zkušený organizátor, který na oddané službě Rožmberkům založil vlastní kariéru i vzestup dalších členů své jinak nezámožné rodiny. Za Albína vyvrcholila pravomoc kancléře, jemuž podléhali dva sekretáři, český a německý, několik listovních písařů a další úředníci Dominia. Druhý významný článek tvořila Rožmberská komora, určená ke správě financí. Její přednosta, komorní písař neboli komorník, shromažďoval a evidoval vladařovi příjmy, ale sám z nich nesměl nic vydávat a navíc byl soustavně kontrolován kanceláří. Ochrana hotovosti spočívala na bedrech truhelního písaře, nazývaného podle truhlic, do nichž pod dva zámky ukládal panské peníze. Při Vilémových častých cestách se o pohotovou finanční rezervu staral pocestní písař, který jinak za vladařova pobytu na Českém Krumlově bděl spolu s kuchmistrem nad zásobováním dvora potravinami.
1: Po vzniku České republiky se nám sice podařilo vrátit několika starobylým slovům jejich někdejší význam a snad i lesk, ku příkladu hejtmanovi, ale na rozdíl, dejme tomu, od Velké Británie, kde používají tytéž termíny i několik století, u nás vzali mnohé za své a je to škoda, protože jak by bylo například poetické, kdyby se o státní rozpočet starali písaři komorní a truhelní a prezidentské a premiérské výdaje měl během jejich státních a vládních návštěv na starosti pocestní písař.
4: Výčet rožmberského managementu však ještě zdaleka nekončí.
0: V blízkosti vladaře působilo též několik čestných dvorských hodnostářů.
1: Například?
0: Například hofmistr a maršálek.
4: Ti udržovali velmožský dvůr na patřičné reprezentativní úrovni.
0: Zatímco takový štolmistr.
4: Ten dohlížel na vladařovi koně, kočáry a příslušné služebnictvo.
0: Tito úředníci a hodnostáři požívali na Rožmberském dvoře velké vážnosti a byli štědře odměňováni penězi, důstojným ubytováním a vybranou stravou, naturáliemi, obrokem pro koně i šatstvem, někdy také nemovitostmi či případně nadějí na nějaké to stavovské povýšení.
4: O úřednická místa se ucházeli měšťané, ale také četní šlechtici.
0: Členové panských rodů nejčastěji zaujímali dvorské hodnosti.
4: Nižší šlechtici a měšťané se stávali výkonnými úředníky na vladařově dvoře i na jednotlivých panstvích.
1: Vladař, dvůr, kancléř, komorník, hofmistr, maršálek. Nepřipomíná tohleto všechno a tihleti všichni až nápadně panovnický dvůr?
0: Rožmberské sebevědomí na to mělo.
4: Rožmberské dominium to byl takový malý stát se vším všudy.
0: Kancelář a komora byly o něco skromnějším protějškem hlavních úřadů Českého království.
4: Tituly hofmistra, maršálka a kancléře důvěrně připomínaly hodnosti trojice ze sboru nejvyšších zemských úředníků.
0: Titulaturou i důstojným vystupováním měli dvořané a úředníci zvyšovat společenskou prestiž rožmberského vladaře.
4: Ale základní smysl jejich činností spočíval v tom, aby celé správní a hospodářské ústrojí spolehlivě pracovalo.
0: Na něm totiž záviselo pevné mocenské postavení vladaře.
4: Stejně jako na co nejvyšším dosaženém výnosu z práce poddaných obyvatel na panstvích, ve městech, městečkách a na vesnicích.
2: Rožmberské dominium se administrativně členilo na panství, která tvořila hospodářsky soudržné územní celky kolem významných hradů či zámků, tvrzí a klášterů.
1: Opět jsme zalistovali knihou Jaroslava Pánka o Vilémovi z Rožmberka.
2: Rozlohou a lidnatostí mezi nimi vynikalo panství Českokrumlovské s více než 3200 osedlými. Nejvyšším zástupcem vladaře byl na každém panství hejtman.
1: Další funkce, kterou si Rožmberg vypůjčil u panovnického dvora.
2: Hejtman vybavený širokou pravomocí v politických, vojenských, hospodářských, policejních a soudních záležitostech.
1: Dnešní hejtmani mu mohou ty pravomoci jen tiše závidět.
2: Všechny své kolegy předčil právě českokrumlovský hejtman, který měl nejblíže k vladaři a stal se zároveň vrchním hejtmanem celé rožmberské državy. V péči o hospodářství pomáhal každému hejtmanovi purkrabí. Jemu příslušela péče o hrad či zámek, ve kterém se soustřeďovala vrchnostenská správa panství.
4: Chod jednotlivých hospodářských resortů organizačně zajišťovali specializovaní úředníci.
0: Byli to písaři důchodní.
4: Pro finance.
0: Dále obroční.
4: Ti měli na starosti rostlinnou výrobu.
0: Porybní.
4: Ti zase spravovali rybníkářství.
0: Pivovarní písaři.
1: V jakém oboru písařili tihle, není snad nutno konkretizovat.
4: Hejtmanovi, purkrabímu a písařům pak podléhal nižší výkonný personál. K němuž patřili
0: fišmistři, neboli porybní, sládci, pivovarníci, mlynáři, polesní, lovčí, hajní, početné služebnictvo na zámcích a také šafáři a šafářky z čeledí na vrchnostenských dvorech.
4: Tito nižší úředníci pocházeli většinou z řad měšťanů a poddaných.
0: Existenčně i právně byli na své vrchnosti silně závislí.
4: Toto pevné sepětí vyjadřovala i přísaha, kterou se služebník zavazoval k věrnosti i poslušnosti, a pokud se proti přísaze provinil, tak se vydával pánovi na milost a nemilost.
0: Většina rožmberských zaměstnanců si věrnou, anebo aspoň právně nenapadnutelnou službou zajistila dobré živobytí.
4: Mnozí byli obdarováni, nebo jim pán za odměnu vystrojil nákladnou svatební hostinu.
1: Bylo tu ale řečeno, že to platilo o většině.
4: Souhlasím.
1: Vedle většiny je však vždycky taky nějaká menšina. Jací v ní byli lidé?
4: Inu, někteří služebníci a úředníci.
1: Co s nimi bylo?
4: Dopouštěli se zpronevěr i jiných nepravostí.
1: A pak?
4: A pak, když tím nebo oním způsobem rozhněvali vrchnost nebo její mocné zástupce, nabývala platnosti nesmlouvavá slova z oné přísahy.
1: Aha, jak zněla?
4: Už zazněla v titulku této schůzky toulek českou minulostí.
1: Tak si je tedy zopakujme.
2: Aby jeho milost pán ráčil tu moc míti, na hrdlo a na všechen statek náš sáhnouti.
4: Nejeden z nižších rožmberských služebníků, zvlášť když se dopustil majetkových přehmatů, skutečně skončil ve vězení nebo dokonce na popravišti.
1: A co když se přehmátl i vyšší služebník?
4: Ten se nepřehmátl, nebo již zmíněným způsobem neskončil.
1: Takže co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi?
4: Tak nějak.
1: Věčná pravda.
2: Poněvadž mnoho neřádů jest mezi lidmi, takový, že mnohé děvečky i vdovy dopustíce se neřádu a obtíženy jsou a potom potracují děti a hubí je tajně. Protož jest jeho milosti páně poručení, aby rychtář každý to opatřil, aby každého čtvrt léta při suchých dnech všecky děvečky a dívky bývaly skrze rozumné ženy opatrovány, jestli která těhotna.
1: Jak byly dívky od rozumných žen opatrovány?
0: Byly jimi prohlíženy.
4: Prostě kontrola, jestli se neocitly v jiném stavu.
1: Poněkud ponižující praxe.
0: Mravní komise, které podobným způsobem snižovaly lidskou důstojnost, jsou z českých měst doloženy teprve až z druhé poloviny 17. století.
4: Jisté však je, že Vilém z Rožmberka s tím nešetrným zásahem do soukromí svých poddaných souhlasil.
1: Třeba to myslel dobře. Bránil tím obecnou mravnost a chránil i životy nemanželských dětí.
4: Jenže tím zároveň bezděčně pootevřel průhled do svého myšlení.
0: Ještě přísnější byl na škůdce lesů a zvěře, které byly bohatstvím a pýchou, ale také vděčným zdrojem zábavy každého zámožnějšího šlechtice.
4: Názorně o tom vypovídá tragický osud svobodnické rodiny Václava Přemila ze Zubčic na Krumlovsku.
1: Co pak provedl Václav?
4: Chytal zajíce. Na rožmberských pozemcích. Nedovoleně.
1: Což mu Vilém nedaroval, ty ušáky.
4: Poslal pachatele k soudu do Prahy. A když dotyčného na té cestě zavraždili loupežníci, tak přenesl veškerý hněv na Přemilovu manželku.
0: Která však neměla peněz na zaplacení pokuty a taky pan vladař dal uvěznit před Vánocemi v českokrumlovské Šatlavě, přestože jí uplynulo teprve několik týdnů od porodu.
4: O 3 dny později ji dal sice s ohledem na sirotky propustit, ale na podstatě tohoto zákroku se změnit už nic nedalo.
1: Choval se tak ke všem obyvatelům svého dominia?
4: Svobodníci?
1: To byli svobodní poddaní českého krále?
4: Ti to u něj měli dost špatné.
0: Oni se totiž svým výsadním postavením odlišovali od ostatních sedláků a narušovali tak celistvost rožmberské državy.
1: Pan Vilém je zkrátka neměl rád.
0: Neměl, což se projevilo, když svobodníci chtěli založit vlastní výrobu piva a tím pádem konkurovat šlechtickému velkostatku.
1: Podařilo se jim to?
0: Kdepak. Rožmberg jim to zatrhl.

0: Již těch let pan vladař, ač mladý pán, však rozumný, správný a vážný, veliký zřetel u všech stavů království českého měl.
1: Napsal Václav Březan v roce 1555, když měl jeho pán pouhých 20 let.
2: U všech stavů království českého sice veliký zřetel měl, leč neplatilo to v Českých Budějovicích.
1: Kromě svobodníků neměl rád ani budějovické?
2: Žádný pán z Růže se s tímto městem neměl rád.
3: Kdysi, ve 13. století to bylo, založili Budějovice jako královské město Přemyslovci uprostřed Rožmberského domínia, tak nějak na truc.
2: Na truc tam pak po celá staletí zůstávalo, Rožmberkům hezky na očích.
3: No a teď se je Vilém pokoušel obklíčit.
1: Jak obklíčit? Ona byla válka?
3: Ale nebyla. Obklíčit lze i bez užití děl a mečů a halaparten.
2: To nebyl špatný plán, ten Vilémův.
1: V čem spočíval?
2: No, kdyby se mu podařilo získat do zástavy Hrad Hlubokou, tak by měl Budějovice obstoupené ze všech stran.
1: Jako když zámek v té pohádce o šípkové růžence zaroste planými růžemi.
2: Vilém by městu odřízl jediný průchod do českého vnitrozemí.
1: No, a povedlo se to?
2: Jednání s tehdejšími zástavními držiteli byla na nejlepší cestě.
3: Mezi námi byli hrozně zadlužení a pár grošíků do kasičky by je vytrhlo.
2: Jenomže zasáhly dlouhé prsty Jindřicha z Plavna, nejvyššího českého kancléře, který soupeřil s Rožmberky o postavení nejvýznamnějšího domácího rodu.
3: Tehdy byla veškerá česká šlechta rozdělena do dvou nesmířitelných seskupení.
2: Takže z obchodu nic nebylo.
3: Vilém se musel spokojit s tím, že hlubocké panství získali spříznění páni z Hradce.
2: Na jedné straně měli budějovičtí z Rožmberků respekt. Nechtěli si je proti sobě popudit. A když se bratři Vilém a Petr Vok jednou v jejich městě zastavili, tak je slavnostně uvítali zpěváci, trubači a loutnista a městská rada jim vyšla vstříc s čestným darem.
3: Na druhé straně zase nechybělo moc a rožmberští se s budějovickými hned leprali.
0: Počátkem května 1559. roku nescházelo mnoho dobytky mezi budějovickými měšťany a rožmberskými poddanými.
1: Dočítáme se v knize profesora Jaroslava Pánka.
0: Budějovičtí pojezdní tehdy zadrželi vůz s nákladem železa, který se vyhýbal placení mýta, a chtěli jeho osádku strestat. Když se na ně ze zálohy vyřítil houf ozbrojenců s kordy, oštěpy a ručnicemi, pojezdní se dali na útěk.
2: Neboť my,
0: psali rozhořčení českobudějovičtí radní ještě za tepla končelům do Třeboně.
2: Jich na žádnou bitvu nevysíláme.
0: Vilém z Rožmberka odpověděl na tento incident novým zostřením obchodní blokády. Nařídil třeboňským, aby pravidelně hlídkovali na silnicích a zadrželi rožmberské poddané, jedoucí jinam než do měst na panství, zejména ovšem do Českých Budějovic. Potyčky a spory o podíl na vnitřním a zahraničním obchodu zůstaly na denním pořádku.
1: Nechal si to rožmberský mocnář líbit, mít uprostřed svého domínia takového vetřelce?
3: Co měl dělat?
2: Ale aspoň to sousedství budějovickým trošku osladil.
3: Město Třeboň,
2: které patřilo pánům z Růže,
3: až do té doby uznávalo za vyšší soudní stolici městskou radu v Českých Budějovicích.
2: Tak to teda ne.
3: Řekl si, alebo nějak podobně, pan vladař, a tuto zvyklost škrtem pera zrušil.
2: Napříště se odvoláte ke mně, svému pánovi.

0: Město naše Krumlov, ke kterému už nad jiné zvláštní milostnou náchylnost máme.
1: Budějovicu nemohl na jméno přijít a ke Krumlovu, že choval náklonost až milostnou?
2: Je to tak. Vilém si na něm přímo zakládal.
3: V rodě měli už takovou hezkou tradici. Každá generace něčím Krumlov obdarovala.
0: Pro čest a slavnost města našeho,
1: prohlásil Vilémův dědeček Vok spolu se svými bratry,
0: listem tímto ustanovujeme, aby hnoje na rynku a v ulicích žádný více nekladl, než když by potřebí bylo komu z domu svého hnůj z města ven dáti vyvésti, bude jej moci před dům vynésti, ale hned, aby z města byl vyvezen, tak, aby déle 3 dní ani na rynku, ani v ulicích na dláždění neležel a k větším svátkům úročním, aby na rynku a v ulicích každý před svým domem dal umésti a takové smetí a nečistoty, aby z města ven vyvezeny nebo vyneseny byly, poněvadž město pěkně stavením a dlážděním ozdobeno jest, aby pro dobré povětří a pro čistotu ten řád zachován byl.
3: Tak o tom se píše už v královském právu z roku 1494.
2: Také v dalších letech se Krumlov rozrůstal a hospodářsky se vzmáhal.
3: Jeden problém ho však trápil.
1: Jak pak se ta potíž jmenovala?
3: Latrán.
2: Tak se říkalo podhradí, které se vyvinulo v samostatnou obec.
3: Samotné staré město za řekou bylo samozřejmě taky samostatnou obcí.
2: A teď se začaly obě dvě hádat.
3: Řečeno soudobým slovníkem,
0: buzeny byly mezi nimi rozličné různice a ústrkové.
3: Latránští se cítili právem diskriminováni, protože v porovnání s krumlovskými měli podobné povinnosti, ale menší práva.
2: Nemohli se smířit s tím, že je krumlovský monopol omezuje ve výnosném vaření piva.
3: Strkanice se pokoušel urovnat Vilémův strýc Petr.
2: Ale řešení čekalo na mladého vladaře.
3: Ten pozorně vyslechl stížnosti obou stran
2: a okamžitě pochopil, že situaci může vyřešit jenom jedno.
1: A to?
2: Sloučení obou obcí v jediné město.
1: A bylo po ptákách.
2: A Krumlovu to velice posílilo jeho váhu mezi českými městy.
0: Pan vladař Krumlov s Latránem spojil. Pan vladař hodnou a milostivou paměť a vejsadu městu Krumlovu udělit ráčil, že Latrán k městu starýmu, aby jedno nerozdílné město připojil a přivtělil, vydav jim na to privilegium. A Lusthaus nahoře v zahradě nad zámkem Krumlovem byl stavěn a toho roku dohotoven, jakož i nová obora byla založena.
2: Krátce po nástupu na vladařský trůn,
1: přesněji po jeho usednutí tamtež,
2: povolal Viléma vlašské mistry,
1: tedy italské,
2: aby začali s velkorysou přestavbou českokrumlovské rezidence.
1: Pochopitelně ve stylu, který tehdy frčel, tedy v renesančním.
2: Stavební úpravy byly veliké a značně nákladné.
3: Ale Vilémovi nestačilo, aby Krumlov vypadal velkolepě zvenčí.
2: Znal z vlastní zkušenosti mnohá sídla středoevropských velmožů a věděl, že renesanční životní styl klade vyšší nároky i na kulturu každodenního života.
3: No a Krumlov se zatím moc nelišil od leckterého dvora zapadlých rytířských tvrzí.
1: Aha, no snad, kdybychom si to nějak přiblížili, jakože přeskočíme několik století a ocitneme se ku příkladu před hradní branou.
3: Takže tou branou nám právě vbíhají do města vepříci a nechávají na nádvořích věru nevábné stopy svého metabolismu.
2: Nečistota vládne i v čeledníku. Odkud se po zámku šíří, citujeme?
0: Veliký smrad.
1: Konec citátu.
2: Konec.
3: Jinak však naše exkurze pokračuje dál. Tak ku příkladu konírna.
1: Co pak se v ní děje?
3: Inu shromažďují se tam rozjaření služebníci a poddaní, kteří zásobují hrad potravinami a spíží.
2: Vladař s nelibostí pozoruje, jak
0: hrají, pijí a kvasí tam.
2: A vůbec těžko snášel všechnu tu špínu, zápach a hluk.
3: Do takového prostředí rozhodně svou první manželku nechtěl přivést.
2: A tak, když se chystal jeho sňatek s brunšvickou kněžnou Kateřinou, rozhodl se k ráznému zákroku.
3: pověřil s okamžitou platností krumlovského půrkrabí, aby si vzal na starost dozor nad služebnictvem a všemi neurozenými návštěvníky zámku.
2: Sám osobně bude z rána otevírat a večer zase zavírat vchody do zámku.
3: V létě se otevírá ve 3, v zimě ve 4 ráno, konec provozu je stanoven na 20 a 21 hodinu.
2: Během dne zkontroluje vrátné u obou bran.
3: Bude bdít nad tím, aby se čeleď neopíjela a aby byly řádně uklizeny světnice, kde služebnictvo spí a jí.
2: Ani na čtyřnohé hosty pan vladař nezapomíná.
0: Přikazuji, aby svině žádný se do dvora nevpouštěli. Nepích tam veliký zástup bývá.
3: Každý krumlovský měšťan se musí postarat, aby se jeho vepři nepoflakovali po zámku.
2: Bude-li nějaký čuník přece jen přistižen, má být zadržen a obětován ve prospěch místní chudiny.
1: Tak, a byl pořádek.
0: Vladařova snaha o zvelebení českokrumlovské rezidence se neomezovala na nápravu jejího vnějšího vzhledu. Mladistvá energie a touha podřídit vše kolem sebe vlastní představě hnali Viléma k vydání jedné instrukce za druhou. Sám je nepsal, to měli na starosti jeho úředníci. On však do nich vnášel vlastní pohled, tužby a představy.

0: zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 14. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu

Je to už týden, co máme květen, nebo chcete-li máj, měsíc lásky, ale jistě mi dáte za pravdu, že jinou písní než tou, která dnešní naše setkání zahájila a kterou pro mě už v roce 1969 napsali bratři Ladislav a Jiří Štajdlovi, jsem dneska začít nemohl. V tomto vydání pořadu bych vám rád vyprávěl o tom, jak to bylo s mojí účastí na velké ceně Eurovize v Londýně a nejen o tom. Ale to musím začít od Adama, který se v tomto případě jmenuje Udo Jürgens. S jeho nemalou pomocí jsem totiž v roce 1968 zastupoval v londýnské Royal Albert Hall, kde se soutěž konala, jeho rodné Rakousko. V mém podání si teď poslechnete píseň Zágmír ví, právě z repertoáru tohoto dodnes zpívajícího rakouského